Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na Banjo Jamboree, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurs na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jamboree každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel míň známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Bench Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni benžisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejbliže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujem pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jamboree i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots, hostujícím benžistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jamboree vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jamboree budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a benžista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás a horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skleníčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídám.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte díky všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló, no, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující, to mm-hmm. super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, no, no. Takže,
2: a Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle. A srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
3: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
4: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovou čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, Jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
3: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
2: Aha,
3: a
2: takže to má pokračovat.
3: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
2: Takže jsou všude.
3: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
2: Rozdejte všechno.
3: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
2: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
3: Ano.
2: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMS-ka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televariety 1982.
3: Jo, to je super.
2: Jo?
3: Jo, to je výborná.
2: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profulněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo.
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
7: Vy taky.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tak, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když slovo to je.
7: To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, usibem je holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano,
0: mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatka.
1: Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím, jenom
1: prosím,
0: tak
1: to mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Jo.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: Všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
2: No tak,
3: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
4: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
2: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
3: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
2: Uměla by to podat.
4: Ježiš, tak děkuju.
2: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete.
3: Děkuji.
2: Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
2: Zdravíme.
5: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
4: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
5: A přeju bych si Ačko.
2: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
4: Za rok bude zase.
2: Za rok bude zas, těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
6: Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
2: No, tak pojďte nám to říct.
6: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
4: já vás taky.
6: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
4: Ježi,
6: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
2: Dobře.
6: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
2: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
4: Ano, já furt mluvím pravdu.
6: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
2: Určitě.
6: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
4: A taky zdravíme.
2: Píšeme si váš hlas.
6: Plzeň.
2: Ano.
4: Krásná Plzeň, krásná.
6: Ano.
2: S pěnou.
6: Zdravuji moc.
2: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
2: Ano.
7: Ačko
2: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
7: Hezký den,
4: vám taky.
2: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
8: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
2: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
8: Martila z Ústí nad Labem.
2: Ano, výborně.
4: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc. Marcelu příbuznou v Ústí.
2: Nechce.
8: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
4: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
2: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní.
2: Marušku.
9: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
2: Dobře, no tak
4: zdravíme.
2: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
10: Soudru, už je tady.
11: No tak jsem s ním.
12: Dobrý den. Guten Tag.
11: Dobrý den.
12: Herr Direktor, Žižala?
11: Žižala, to je líbne.
12: Freut mich Gärtner.
11: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
12: Angenehm.
11: Jo.
10: Guten.
12: Entzückende Frau.
11: No tak u nás taky pršelo hodně.
10: Ano.
11: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
10: Setzen Sie Sessel.
11: Dort. A že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
10: Ja.
11: No.
10: Ja.

0: říkal?
1: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
2: Já to nemůžu. Řekněte mu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
3: Das... Wein.
2: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinný národ, jo?
3: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
2: Do piči s Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
3: Musíte něčím tvrdšima vydlabat to.
2: No, ono se to drolí, víte. Ono se to drolí strašně.
3: Ale kousek po kousku.
2: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
3: To nevadí, já mám zádu přední.
2: Jo, to se bude muset...
3: Já to pak přesedím.
2: Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
3: Já bych ráda, ale kousek pořádně.
2: Víte, jak já rád dlabu, ne,
3: no,
2: co?
3: No, já vím. No jo, tohle to je pocit.
2: Řekněte mu...
3: On tu není. Snad odešel.
0: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
3: Špunty.
4: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
5: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
4: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
5: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
4: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
5: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policisté se zabývají šikanou v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Nemocnice Blansko pořídila modernější lůžka pro pacienty. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policisté vyšetřují incident v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Podle videa, které natočila jedna z místních obyvatelek, skupina dětí na zahradě šikanovala další dítě. Město o věci informovalo také Českou školní inspekci. Případem se zabývají taky hodonínští policisté. Doplňuje mluvčí homorovské policie Petra Hrůzová.
2: Události, ke které mělo dojít v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku a o níž se objevily informace v mediálním prostoru, se zabývají hodoniští policisté. V současné době zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti. S ohledem na věk zúčastněných dětí nebudeme poskytovat bližší informace.
1: Vedení nemocnice v Blansku nakoupilo nová lůžka pro pacienty na některá oddělení. Celkem jich v dodávce dorazilo 33. Nahradila část starých lůžek na jednotce intenzivní péče interního a neurologického oddělení, na anesteziologicko-resuscitačním nebo třeba na rehabilitačním oddělení. Upřesňuje za nemocnici mluvčí Tereza Valíková.
3: Jedná se zatím o největší dodávku. Jde o moderní polohovací lůžka, která díky vysoké kvalitě a široké škále funkcí přispěje ke komfortu pacientů. Současně významně usnadní práci zdravotnickému personálu.
1: Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 1/49 za kruhový objezd Cecilka. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích. Dopravce nově chce navíc zavést trolejbusovou dopravu v centru města v ulici Zárámí a Vodní. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci anebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
4: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravě dnes čekáme oblačno až polojasno. Ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 18. září 2026, což je 261. den letošního roku a do Silvestra už chybí pouhých 104 dnů. Svátek dnes slaví Krištof, jméno pocházející z řeckého Christoforos, znamená jako pomazaný Kristus, nebo také něco jako ten, kdo nese Krista, domácky Krištof, Krištůfek a spousta dalších variant. Všem Krištofům zahrajeme tradičně po 8. hodině. Naj od Meka Žbírky bude první písnička, kterou dnes uslyšíte, jinak to nejde, to už budou Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald v zápětí. No a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám pátek, svátek, kabátek vydaří. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, je pátek 18. září 2026. V roce 1685 byl na Hradnici upálen farář a děkan Krištof Alios Lautner. Jeho smrt vešla do širšího povědomí díky knize Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a také díky filmu režiséra Otakara Vávry z roku 1969. Vyvrcholili tím čarodějnické procesy na Šumpersku a Jesenicku. Před 42 lety proběhlo slavnostní otevření a svěcení nové budovy historicky prvního českého gymnázia v Brně. Bylo to tenkrát na třídě kapitána Jaroše. Před 110 lety se protrhl hráz přehrady na říčce Bílá Desná v Jizerských horách. Přehrada byla přitom teprve rok po kolaudaci. Její protržení stálo více než 60 lidských životů. V roce 1934 měla Janáčkova opera Osud premiéru v rozhlasovém přenosu z Brna. V rozhlase, protože na jevišti se operu prosadit podařilo až v roce 1958. Před 85 lety došlo k tragédii na nádraží v brněnských Židenicích. Do cestujících, kteří tam za tmy čekali na vlak v kolejišti, najel rychlík. 18 lidí při něm zahynulo a mnoho dalších bylo zraněno. Událost připomíná jeden z dílů rozhlasového cyklu Temné letopisy moravské. Starci na chmelu mají dnes přesně 62 let. Do kin vstoupili 18. září 1960 jako první český filmový muzikál. A film o 17 letech, který se stal generačním manifestem mládeže, měl jeden krásný paradox. 17-letí diváci na něj oficiálně vůbec nemohli chodit, protože při premiéře byl označen jako mládeži nepřístupný. Před 54 lety zemřel významný architekt, urbanista i profesor brněnské techniky Bohuslav Fuchs. Je autorem třeba hotelu Avion na České ulici Městských lázní v Zábrdovicích nebo slavné Zemanovy kavárny. Před 20 lety byl slavnostně otevřen nový odbavovací terminál letiště Brno-Tuřany. Budova s atypickým oblým tvarem byla navržena architektem Petrem Parolkem. A Jakub Smolík má dnes 67. narozeniny. Narodil se v Domažlicích, první kapelu Traveléři založil už v roce 1975 a později se vyprofiloval do melodického popu a country. Vystřídal práci řidiče metra, hospodského technika v autoservisu a dokonce i pracoval u rýsovacího prkna. Jakub Smolík vlastně není Jakub, rodným jménem je Jaroslav a Jakuba z něj udělal až Petr Hanik. Ten ho chtěl původně spojit do pěvecké dvojce z tehdy začínající Lucí Bílou. Jenže Jakub Smolík přinesl tehdy vlastní písničku, kterou natočil s kamarádem doma v kuchyni, jen na kytaru a harmoniku. A víte, jak se jmenovala? Až se ti jednou bude zdát. A právě ona z něj udělala hvězdu. Jakub Smolík neslaví narozeniny a tady je ten velký hit, díky kterému se prosadil na solové dráze.

0: Dnes čerstvě 67letý Jakub Smolík tuhle písničku kdysi nahrál v kuchyni se svým kamarádem jen na kytaru a harmoniku a právě ona odstartovala jeho kariéru. Je 5:18, tady je Český rozhlas Brno, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně mezi 8 a 12 stupni Celsia. Dnešní ráno je tedy chladnější ve srovnání s tím včerejším. A jaké počasí čekáme? Oblačno až polojasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dnes od 20 do 23 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr. Pované rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré. Bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyjde 6:55, zapadne v 19:03. Dobré ráno.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrála, zpívala vám Tichá dohoda, je 5:22. Tady je Český rozhlas Brno. V obci na Znojemsku ujížděl motorkář policií rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog a navíc se zákazem řízení až do roku 2034. Po zadržení skončil v policejní cele. Motocykl byl odtažen na policejní záchytné parkoviště. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Petr Vala. Dalšího opilce rekordmana odhalili brněnští strážníci, píší o tom na svých webových stránkách. Když ve středu odpoledne kontrolovali Křenovou ulici, všimli si muže posedávajícího na okraji chodníku. Měli obavu, že by nemusel být zdravotně v pořádku. Jakmile se k němu ale přiblížili, pochopili, že na vině je alkohol. Strážníci ho nechali postoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu. Podržte se, 5,5 promile. Přivolali mu proto sanitku a zdravotníkům asistovali při převozu na záchytnou stanici. Tam si 50-letého muže převzal do péče lékař. Což je ovšem varovné, je, že letos kromě něj brněnští strážníci odhalili 5 dalších výtečníků, kteří nadýchali hodnotu nad 5 promile. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. A dáme si zpěvačku Sandru. Dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Břežanech na Znojemsku včera začala obnova větrného parku, který funguje už přes 20 let. Původních 5 větrných elektráren nahradí 2 výkonnější turbíny. Přípravné práce začaly už v srpnu. Nové elektrárny by měly být hotové na jaře příštího roku. Investor původně zvažoval ještě větší posílení výroby, nakonec k němu ale nedojde. Řemeslníci v Miloticích u Kyjova začínají s rozsáhlými opravami střechy a krovů na tamním barokním zámku. Podle kastelána Evžena Bočka jsou trámy staré okolo 300 let a už dosluhují, stejně jako střešní krytina. Práce za 34 milionů korun potrvají 3 roky. Příští návštěvnickou sezónu by měli omezit jen minimálně. Podrobněji se tématu ve vysílání budeme věnovat už krátce po zprávách. V Uherském Brodě dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou zahradu panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramenné schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství bude sloužit k odpočinku pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů. Rekonstrukce stála 27 milionů korun, 2/3 nákladu pokryla dotace. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta podporuje transparentní vládnutí a je do ní zapojeno přes 70 států. Podle usnesení Ministerstva spravedlnosti z ní Česko vystoupí na konci roku. Podle organizace Transparency International krok oslabí hlas občanské společnosti a může Česku způsobit reputační problém. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno. Ráno se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, která se dopoledne postupně rozpustí. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na silnici 43 u obce Česká. Havarovalo tam vozidlo a je odstavené na krajnici. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 37 minut. Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce za zhruba 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby letšení bylo vždy jen u jedné části zámku.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde si načítáme průřezy a průměry u jednotlivých vaznic a jednotlivých krovů, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domluvě, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá, pokud by ty z hlavy byly v pořádku, tak neměnil by se celý třeba ty trámy, ty vazna. Jo, není to tak jednoduché to rozebrat a vyměnit.
2: Trámy jsou převážně ze smrkového dřeva, část je i modřínová nebo jedlová. Dělníci musí zachovat původní materiály, stejně jako u střešní krytiny.
1: Bude pálená vlastně bobrovka, dovolí se proto, protože je vlastně tady původní, ta krytina vlastně tady vždycky byla prostě a bude.
3: Ta střecha už byla za 5 minut 12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček, trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují, čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat. Ty pozednice, které už tam v podstatě nejsou, tak jsou vlastně z té první třetiny 18. století, kdy se ten zámek jako dostal tady tu barokní podobu.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál, jo, protože to bude jako hodně náročný. A potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 6:45 čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 8 a 12 stupni Celsia. Hodnoty tedy po ránu nižší ve srovnání se včerejškem, ráno je studenější. A předpověď počasí, ta slibuje oblačno až polojasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Ptylové podmínky během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází 3 minuty po 6:30, zapadne v 19:03. Dobré ráno přejeme.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 48 minut. Jak rychle mohou být vlny tsunami? To je otázka, na kterou právě teď nabízí odpověď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stát zahájil vyvlastňování pozemků pro severní obchvat Znojma. Na Hané končí sklizeň chmele, výnosy jsou letos podprůměrné. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Audit odhalil podezřelé smlouvy a podivné dary. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil řízení o vyvlastnění pozemků, které potřebuje pro dokončení severního obchvatu Znojma. Uvedl to server z dopravy. Jde o pozemky 4 vlastníků, se kterými se ředitelství silnice dálnic zatím nedohodlo na jejich výkupu. Dalším 21 majitelům stát zřídí věcná břemena kvůli přeložkám sítí. Dostavě zbývá asi 3/4 kilometru obchvatu mezi Suchohrdelskou ulicí a Znojemskou nemocnicí. Podle ŘSD vyvlastnění urychlí přípravu stavby, doplňuje mluvčí státního podniku Petra Drkulová.
3: V současnosti očekáváme pokračování řízení o povolení záměru stavby, jehož součástí jsou také případné procesy vyvlastnění. V jeho průběhu lze předpokládat nesouhlasná vyjádření ze strany dlouhodobých odpůrců obchvatu. Jsme však přesvědčeni, že i přes časovou náročnost těchto kroků bude možné stavbu zahájit v příštím roce.
2: Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
4: Tak, loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
2: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Takzvaný reuse swap se dnes koná ve Žďáře nad Sázavou. Od 14 do 18 hodin můžou lidé na tamní náměstí Republiky bezplatně přinést, co nepotřebují, nebo si naopak zboží od jiných lidí odnést. Výměnný trh bude zaměřený na vybavení domácnosti, dekorace, knihy nebo potřeby pro děti. Věci musí být v dobrém a funkčním stavu. Předměty, které zbydou, využijí organizátoři do připravovaného městského reuse centra. Otevřít jej chtějí první víkend v říjnu.
0: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, která se dopoledne postupně rozpustí. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy. Kousek za sjezdem na Rosice. Dejte pozor, v mlze se tam dojíždí do kolony. Na kilometru 181 kamiony zastavují, v levém pruhu se různě přibržďuje a velmi hustý provoz potom pokračuje dál za sjezd na Popůvky. Výrazně pomalej se sunou kamiony pravým pruhem až do Brna k omezení. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, je pátek 18. září, svátek dnes slaví Krištof a možná nevíte, že dnešek je také národním dnem cheeseburgeru, takže je to takový třeba tip na snídani. A kromě toho je také den 18. září dnem čtení elektronických knížek, pokud patříte mezi příznivce této metody. No a možná také potěší všechny stropní ventilátory, poněvadž dnešek je dnem stropních ventilátorů, také hezky opražte po sezóně, ať se vám příští rok zavrtí s radostí jako letos. Nejkrásnější dívce bude zpívat Karel Kahovec na úvod, silniční kalendár pak otevře Marika Gombitová. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Marika Gombitová, je 6 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Brněnští vědci pěstují z kmenových buněk miniaturní lidské sítnice. Ty dosud měsíce rostly v temných kultivačních místnostech. Vědci je teď vystavili světlu a zjistili, že díky němu lépe dozrávají a více se podobají skutečné lidské sítnici. Vliv světla na jejich dozrávání přitom dosavadní laboratorní modely často opomíjeli. Objev může pomoci při výzkumu dědičných onemocnění, vývoji nových léčiv a jednou třeba i transplantaci sítnice.
1: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku, ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
2: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka, nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
1: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
3: Ano, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším
1: přesně
3: prostředí.
1: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
3: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
1: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
2: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
4: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
3: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
4: To bylo dvouměsíční, teďka uvidíme zralý.
1: Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
2: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
5: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
2: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
5: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopy, jestli ta fotostimulace vlastně byla účinná, jestli přinesla nějaký benefit.
3: No a co tady vlastně teď vidíme?
5: Vidíme hodně malý organoid a když si ho přiblížíme...
1: Vidíme, naše jedna paní laborantka tomu říká lízátka. To jsou opravdu ty vnější segmenty fotoreceptorů, tady ty bambulky.
3: Mně první napadlo, že by to mohlo být nějaké mořské dno. Maličko mi to připomíná nějaký korálový útes a mezi tím takové malé kamínky a ty korály vlastně jsou teda ty bambulky, jak říkáte.
1: A vlastně tyto bambulky, když to řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
2: To se podařilo díky tomu, že vědci mini sítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
1: Právě ty světlem stimulované mini sítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
3: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
1: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se odehrává v sítnici.
2: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí, může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice, nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno připravená předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia. V Tuřanech už se teplota blíží 13 stupňům. Nicméně pocitově je dnešní ráno ve srovnání s tím včerejším chladnější. Chystáte-li se ven a zajímá vás počasí přes den, bude oblačno až polojasno, ráno ještě místy mlhy, které se postupně rozpustí a nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází 3 minuty po 6:30, zapadne v 19 hodin a 3 minuty. Pavel Kašper u mikrofonu, krásné vstávání, dobrou chuť ke snídani a ať vám dnes všechno vyjde. Dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
6: Jupa, já už vím!
5: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
6: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
6: Co by jsme to nestihli?
5: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
6: Na blbosti, jo?
5: Těší se Patrik Rozehnal.
6: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Legendární hit Jiřího Korna Žal se odkládá, písnička z roku 1979, kterou napsal Eduard Parma mladší, ten se postaral o muziku, o texty mi opatřil Zdeněk Borovec. Stala se v repertoáru Jiřího Korna natolik působivou a populární, že ji dodneska Jiří Korn zařazuje na svých koncertech. Ku příkladu v květnu v Mladé Boleslavi tím celý svůj koncert otvíral. Je 6 hodin 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Od roku 2017 vyrůstá u brněnských Jehnic sekvojový les. Jeho zakladatel Lukáš Maršálek si tak plní sen o mamutím háji. Prvních 10 sazenic sekvojovců vysokých už má v současnosti okolo 6 metrů. Jde o nejmohutnější stromy na světě, které dorůstají výšky až 80 metrů s průměrem kmene až 10 metrů a dožívají se až 3000 let. Šířku stromové základny tohoto druhu zatím v sekvojovém lesoparku naznačuje kruh z oblázků. Kolem sazenice stromů v nové části lesoparku. Vyrůstají zde i další budoucí giganti, například sekvoje Vždy zelená, jejíž výška může přesáhnout i 100 metrů. Více informací najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře a poslechnout si zde můžete i neméně zajímavou reportáž. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Policisté vyšetřují incident v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Podle videa, které natočila jedna z místních obyvatelek, skupina dětí na zahradě šikanovala další dítě. Město o věci informovalo také Českou školní inspekci. Případem se zabývají také hodonínští policisté. Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny. Podle nezávislé starostky Koryčan Hany Jamborové by se do vily po rekonstrukci měl přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. Řidiči musí od dneška do neděle počítat s uzavírkou části centra Kuřimi. Omezení platí v ulicích okolo náměstí Osvobození kvůli oslavám 800 let od první písemné zmínky o městě. Návštěvníky čekají koncerty, v sobotu taky snídaně u dlouhého stolu nebo třeba uložení vzkazů do časové schránky. V Česku dnes začíná 3. ročník reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse Federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno. Ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Ta se dopoledne postupně rozpustí. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy za sjezdem na Domašov. Čekejte první část kolony už na kilometru 173. Brzdí i osobní auta v levém pruhu. Různě roztrhané je to až za Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jste měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí je pro vás připravena přesně ve 6:45. Teploty na jihu Moravy se dnes pohybují v trošku nižších hodnotách ve srovnání se včerejškem, momentálně mezi 8 a 13 stupni Celsia. A jak dnes bude, čekáme oblačno až polojasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, během dne mírný, jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 6:30, zapadne v 19:03. Pavel Kašper u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a šťastnou cestu, ať už v tuto chvíli jedete kamkoliv. Hezký den vám všem.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Tradičně před sedmou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne. Dnešek přinese mimo jiné slavnostní zahájení stavby přeložky silnice 1/43 u Černé hory na Blanensku a také zahájení přestavby silnice 1/53 v úseku Lechovice Pohořelice. Lidé projíždějící Kuřimí na Brněnsku musí od 18. září do neděle 20. počítat s úplnou uzavírkou části ulice Legionářská. Důvodem je konání slavnostní u příležitosti 800 let města. V jihomoravské metropoli se dnes koná 28. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů s podtitulem Letem světem napříč dětskou neurologií.

0: třeba s dětmi povídat.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Bylo 7 hodin.
7: Český rozhlas Brno. Zprávy.
6: V Břežanech na Znojemsku začala obnova větrného parku. Novou ředitelkou brněnského divadla Radost bude od ledna Tereza Ondrová. Národní výstavy v Radešínské svrace na Žďársku se zúčastnil rekordní počet plemenic. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Břežanech na Znojemsku včera začala obnova větrného parku, který funguje už přes 20 let. Původních 5 větrných elektráren nahradí 2 výkonnější turbíny. Přípravné práce začaly už v srpnu. Nové elektrárny by měly být hotové na jaře příštího roku. Investor původně zvažoval ještě větší posílení výroby. Nakonec k němu ale nedojde. Důvody vysvětluje jednatelka společnosti Michaela Lůžová.
8: Když jsme s tím nápadem přišli, tak jsme si žádali o kapacitu sítí a tenkrát nebyla větší kapacita, takže jsme dostali vlastně jenom těch 6 MW, což je ta druhá elektrárna, vedle to té repoweringové, takže jsme mohli vlastně udělat jenom jednu navíc. Nemohli jsme jich tam udělat víc, protože nebylo to tam připojit.
6: Brněnské divadlo Radost povede od ledna příštího roku bývalá provozní ředitelka divadla Husa na provázku Tereza Ondrová. Na doporučení výběrové komise ji tento týden vybrali brněnští radní. Ondrová nahradí dosavadního ředitele tohoto divadla pro děti a mládež Pavla Hubičku. Budoucí šéfka plánuje více zapojit děti i rodiče jak do tvorby představení, tak například do organizačního chodu divadla. Představila také své budoucí spolupracovníky.
9: Jedním z nich je budoucí umělecký šéf Braňo Mazuch, režisér a pedagog. A další zásadní postavou je Marcela Poláčková, což je psycholožka a supervizorka, která bude v divadle rozvíjet lektorské programy, práci právě ať už s dětmi, nebo se školními skupinami, nebo třeba i s vyučujícími a rodiči.
6: V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Voliči vedle poslanců federálního parlamentu volí taky členy regionálních sněmů. Titul Miss Kráva v kategorii prvotelek získala dojnice Fiona z farmy pod Orlicko-Mistrovice. Rozhodla o tom porota letošní národní výstavy Dne českého strakatého skotu v Radešinské svrace na Žďársku. Chovatelé do ní přihlásili rekordní počet zvířat, popisuje zástupkyně ředitele Svazu chovatelů českého strakatého skotu Tereza Dodávková.
10: V letošním roce zde máme rekordní počet plemenic, je to přes 120 plemenic ze 47 vysavovatelů. Podniků. Tento rekord letošní ročník je 17. nikdy nebyl překonán.
1: Počasí.
6: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, která se dopoledne postupně rozpustí. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
6: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je různě roztrhaná kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu. První část za Domašovem kolem kilometru 173, u exitu 178 Rosice se tvoří hustá mlha, právě tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Fronta, to je za exit 182 Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Krásný den vám všem, 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a pátek 18. září nebude bez soutěže, jak se u nás mluví, která na vás čeká už po písničce Léto s Ilonou Čákovou a O naději budou zpívat sourozenci Ulrichovi. Dnes zamíříme za soutěžním slovem do Podkrkonoší a pro výherce máme román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Budeme vám držet palce. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pochutnejte si na snídani a ať se vám dnes nic nepřipálí, nepřeteče a všechno vyjde v pohodě. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 10 minut. Soutěž, jak se u nás mluví, je pro vás připravena i na páteční ráno. Dnešní soutěžní slovo, které podle všeho na Moravu dorazilo spod Krkonoší, nám poslala posluchačka a vy možná vědět budete nebo tušit. Víte, co by to mohl být takzvaný drtek? 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte a zkuste si tipnout, co to je podle vás drtek. Výraz, který na Moravu podle všeho dorazil spod Krkonoší. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726465200, linka sem k nám do Kyjova, tak jsem zvědav, co dnes tipnete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Tady je Slávek u telefonu Brno, dobrý den.
0: Slávku, dobré ráno vám přeju, vítejte. Tak co byste řekl, že znamená slovo drtek? Co myslíte, že by to mohlo být?
1: Drtek nebo drtek?
0: Drtek, D jako Dana.
1: Drtek, jako Dana.
0: Dana, ano, drtek.
1: To teda vůbec nevím.
0: Takže, Slávku, tři možnosti pro vás mám. Drtek může být buď za A kousek něčeho, nebo za B drdol ve vlasech, anebo za C protivný člověk. Co to podle vás bude, nebo kdo to podle vás bude? Drtek. Kousek něčeho Ačko, drdol ve vlasech Bčko, protivný člověk Cčko. Co říkáte?
1: Já dávám Ačko.
0: Tipujete kousek něčeho? To zajímavý tip. A dobře děláte, Slávku, dobře děláte. Je to opravdu tak? Kousek něčeho? Takový drtek, drtek.
1: Takový drtek, takový kousek drdolu.
0: Dalo by se to použít v podstatě téměř na cokoliv. Gratuluju.
1: Dokonce i slovo drtek je takový podobný a zase je to takový nějaký malej, prostě hloupej. No.
0: Panečku, no tak vidíte, přece jenom ty znalosti tam jsou a intuice zafungovala dneska správně.
1: Tak radici Vodkyjova, řezání dražůvek, je to kousek, je tady jako rodiště, teď tu tady z Brna Bystrca.
0: Ano. No tak perfektní, Slávku, gratuluju, mám radost, podařilo se, knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Díky za zavolání a krásný víkend, naslyšenou. Děkujeme. Je 7 hodin a 12 minut, soutěž, jak se u nás mluví, bude pokračovat v pondělí krátce po 7. hodině. Teď si dáme Beatles a po písničce počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 15 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 8 a 12 stupni Celsia, to je aktuální rozpětí teplot. A předpověď pro dnešek, ta slibuje oblačno až polojasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, během nemírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty po 6:30, zapadne 3 minuty po 19. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné páteční ráno přejeme.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
3: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Do Zahrady ticha nás pozvala kapela Projektil, je 7 hodin a 20 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Tradičně v pátek pro vás máme několik tipů na víkend. Bzenečtí vinaři s městem Bzenec vás zvou na tradiční slavnost vína, která začíná tento pátek a pokračuje až do neděle. Kromě ochutnávek burčáku a vína nabídne pestrý folklorní, hudební a doprovodný program. K jeho vrcholům bude patřit třeba sobotní krojovaný průvod od 14 hodin nebo vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš ve stejný den. V neděli pořadatelé lákají na dětské představení Luciferova nevěsta v podání loutkového souboru Kašpárek od 16 hodin. V Lomnici u Tišnova tuto sobotu dnes proběhne Den evropského dědictví. Nabídne množství komentovaných prohlídek lomnických historických objektů, originální dílny i kulturní program a chybět nebude ani zábava pro děti. Třeba divadlo nebo tvořivé dílny. Součástí je také občerstvení vycházející z tradic židovské kuchyně. Akce potrvá mezi 13. a 17. hodinou. Náměstí míru ve Veselí nad Moravou se tuto sobotu na celý den promění v gastronomickou scénu. Tu ovládnou regionální výrobci, kteří budou od 10. hodiny nabízet dobroty z lokálních surovin. Atmosféru dokreslí hudební vystoupení a také program pro děti. Muzeum města Brna tuto sobotu připomene 122 let existence. Oslavy proběhnou ve čtyřech objektech, na Špilberku, v Arnoldově vile, ve vile Tugendhat a také ve vile Vital. V každé z těchto míst máte možnost navštívit vlastní narozeninový program. Na Špilberku to budou komentované prohlídky výstav a expozic, také program pro děti. Ve vile Tugendhat prohlídky obohacené workshopem, skládat prostor, architektura v koláži a také vystoupení souboru Láska pravdivá. Arnoldova vila mimo jiné nabídne i literární salon a koncert Dívka k rytmu zrozená. No a u vily Vital se bude konat běžecký závod. Ve skanzenu Strážnice se tuto neděli koná podzim na dědině. Zaměřený hlavně na tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Různorodá témata budou zahrnovat třeba způsoby a techniky orby, sklizně plodin, výklady o plodinách, které byly typické pro hospodářství na jihovýchodní Moravě, jejich využití a zpracování do pokrmu a další práce související s podzimem. Součástí akce bude i vystoupení dětského folklorního souboru Fjartu ze Strážnice a hodový průvod v podání národopisného souboru Dubrava z Dubňan. Začátek je v 9 hodin, no a poslední vstup do areálu v 16 hodin. 7 hodin a 23 minut, to je aktuální čas. Zprávy chystá David Hasman, budou tu za 6 minut.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řemeslníci v Miloticích u Kyjova začínají s rozsáhlými opravami střechy a krovů na tamním barokním zámku. Podle kastelána Evžena Bočka jsou trámy staré okolo 300 let a už dosluhují, stejně jako střešní krytina. Práce za 34 milionů korun potrvají 3 roky. Příští návštěvnickou sezónu by měli omezit jen minimálně. Podrobněji se tématu ve vysílání budeme věnovat už krátce po zprávách. Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků podél Březnické ulice soukromému investorovi za více než 365 milionů korun. Dalších 87 milionů má firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. Kromě bytových domů budou součástí nové čtvrti také kanceláře nebo obchody. Podle investora by měla být nová čtvrť hotová do 5 let. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začíná výstava s názvem Havlova architektura. Ta mapuje stavitelské kořeny prezidentovy rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Národní památkový ústav expozici připravil k Havlovým nedožitým 90. narozeninám. Otevřená bude až do konce roku, vždy od pátku do pondělí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno. Ráno se mohou vyskytnout mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy. První část kolony kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na kilometru 170. Osobní auta pak čeká kolona kolem exitu 182 a dál kolem Popůvek. A v Brně řeší nehodu v Porgesově ulici za Husovickým tunelem. Předtím je fronta asi na 20 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce za zhruba 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jen u jedné části zámku.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde si načítáme průřezy a průměry u jednotlivých vaznic a jednotlivých krovů, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části mění celý tento vazný trám. Bude to po domluvě, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá, pokud by ty z hlavy byly v pořádku, tak neměnil by se celý třeba ty trámy, ty vazna. Jo, není to tak jednoduché to rozebrat a vyměnit.
2: Trámy jsou převážně ze smrkového dřeva, část je i modřínová nebo jedlová. Dělníci musí zachovat původní materiály, stejně jako u střešní krytiny.
1: Bude pálená vlastně bobrovka, dovolí se proto, protože byla vlastně tady původní, ta krytina vlastně tady vždycky byla prostě a bude.
3: Ta střecha už byla za 5 minut 12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit. Vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček. Trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat. Ty pozednice, které už tam v podstatě nejsou, tak jsou vlastně z té první třetiny 18. století, kdy se ten zámek jako dostal tady tu barokní podobu.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál, jo, protože to bude jako hodně náročný. A potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova, Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, za minutu bude 7:45, čas na počasí a také setkání s našimi pozorovateli. Do Nedvězí teď přejeme krásné ráno paní Haně Kadlecové. Paní Kadlecová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Dobré ráno přeji, obloha je skoro jasná, půda je vlhká, protože nám ve středu sprchlo konečně. A na zelenající trávě se třpití rosa, poetické ráno. Jinak co se týče teploty ve 2 metrech vzduchu, tak ta je 11,6 stupňů Celsia, relativní vlhkost je 77% a přízemní minimum bylo 7,4 stupně Celsia. Já bych teď ráda se jako rozvedla, že meteorologická stanice Nedvězí už je tady vlastně 75 let, je to taková stará babička, co hodně pamatuje. Ale letošní rok byl opravdu extrémní. Letos 28.6. byla naměřena nejvyšší maximální teplota v historii stanice, a to 35 stupňů Celsia.
1: Ano.
2: A co se týče množství srážek, vlastně v posledním desetiletí byla zaznamenána v roce 2018 nejmenší hodnota srážek roční, kde spadlo 413,5 mm za rok. A letos to vypadá tak, že od začátku roku do dnešního dne spadlo zatím pouze 282,4 mm srážek. A ať si to každý spočítá, když teda do konce roku zbývá 104 dny.
1: Tak už toho prostoru tam moc není, no, k tomu, aby se to bilance upravilo, to máte pravdu.
2: A nějaké extrémní srážky si člověk taky zrovna nepřeje. Takže když to shrnu z letošního způsobu léta, nejsou nešťastní tady v naší oblasti pouze dovozci Sena a jeho překupníci. A lidi, kteří si zajedou za pěkným počasím do zahraničí nebo zaletí, že jo?
1: Máte pravdu, ten letošní rok byl, co se teplo týče, velmi extrémní, o suchu ani nemluvím. A je pravda, že do konce roku už chybí jen 104 dnů, tak máme opravdu co dohánět, co se té srážkové bilance týče. Uvidíme, co přinese podzim. Samozřejmě nemusely by to být nějaké přívalové srážky, ale spíše ve formě toho zahradního deštíku, ale o tom si můžeme zatím nechat jen zdát. Uvidíme, co ty následující dny přinesou. Paní Kadlecová, moc krát děkujeme, přejeme vám do Nedvězí, ať jsou ty podzimní dny co nejpříjemnější a těšíme se brzy. Naslyšenou, mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou a krásný den všem.
1: Děkujeme. Je 7:45 a 2 minuty. K tomu přidáme ještě předpověď počasí. Oblačno až polojasno dnes čekáme a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 53 minut. Známý signál ohlásil, že je tu další kolo naší hry o temné letopisy moravské. Stačí, když po zaznění známého signálu zavoláte na linku 726465200. Samozřejmě co nejrychleji. A ten, kdo bude první, tak dostane temné letopisy moravské v knižní podobě. Dnes se to povedlo posluchači Františkovi. Františku, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Gratuluju, k dnešní výhře byl jste opravdu nejrychlejší. Číhal jste na temné letopisy moravské, nebo to byla náhoda?
1: No, takhle, poslouchám to každý den v vašem rádiu. Mm-hmm. A tak jste si říkal, že by bylo hezky, kdybych si to mohl přečíst celý a naraz.
0: A vidíte, tak přání se vám splnilo, perfektní, takže knížka je vaše. A protože rozdáváme temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno, tak i na vás mám takovou všetečnou otázku spojenou se 102. narozeninami. Františku, představte si, že budete mít 102 let a rozhodnete si u příležitosti narozenin 102. pořídit třeba tetování. Co byste si nechal vytetovat?
1: No tak já teda si zásadně proti tetování.
0: Ano.
1: A probudil bych se asi je to za, tak za 22 let, no. Takže.
0: Skvěle, tak děkuju za odpověď, děkuju za zavolání do dnešní hry. Knížku samozřejmě zabalíme, pošleme. Mějte se moc pěkně, ať se vám daří, Františku. Naslyšenou.
1: Děkuju vám moc a přeju rádiu Brno příjemný poslech všech posluchačů.
0: Děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou. 7 hodin a 55 minut, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už jsou tu také čerstvé zprávy s Davidem Hasmanem. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nemocnice Blansko pořídila modernější lůžka pro pacienty. Díky suchu a horku je případů klíšťové encefalitidy na jihu Moravy letos méně. Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vedení nemocnice v Blansku nakoupilo nová lůžka pro pacienty na některá oddělení. Celkem jich v dodávce dorazilo 33. Nahradila část starých lůžek na jednotce intenzivní péče, interního a neurologického oddělení, na anesteziologicko-resuscitačním nebo třeba na rehabilitačním oddělení. Upřesňuje za nemocnici mluvčí Tereza Valíková.
4: Jedná se zatím o největší dodávku. Jde o moderní polohovací lůžka, která díky vysoké kvalitě a široké škále funkcí přispěje ke komfortu pacientů. Současně významně usnadní práci zdravotnickému personálu.
2: Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí, meziročně o 6 méně. Klíšťata jsou však stále aktivní. Nynější počasí je pro ně příznivější, sdělila to ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek. Čísla proto ještě nejsou konečná. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
6: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
5: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
7: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
5: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: V Uherském Brodě dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou zahradu panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramenné schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství bude sloužit k odpočinku pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů. Pokračuje mluvčí radnice v Uherském Brodě Ellen Sladká.
8: Na slavnostním zahájení se představí místní folklorní soubory, po jejich vystoupení bude následovat koncert skupiny Mudrlanti. Mezi návštěvníky zavítá také historická postava hraběte Kaunice, kterému panský dům a zahrada původně patřily.
2: Rekonstrukce stála 27 milionů korun, 2/3 nákladů pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Později večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy vzniká roztrhaná kolona kamionů před omezením u D2. Její první část už za Velkou Bíteší kolem z tého 66. kilometru. V levém pruhu potom čekejte kolonu hlavně mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky. Pozor, dojíždí se v mlze. A v Brně v Porgesově ulici za Husovickým tunelem stále překáží auta po nehodě. V kolonách je to skoro na půl hodiny od Rokytovy, Židenickou i Svatoplukovou. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 8. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 18. září, svátek dnes slaví Kryštof, což je jméno pocházející z řeckého Christoforos a znamená něco jako ten, kdo nese Krista. Kryštofů je u nás necelých 12 tisíc, přejeme páni kluci všechno nejlepší, ať jste zdraví, šťastní a spokojení, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba Jakub Smolík. No a hrát budeme písničku Povídej od Petra Nováka, nechtě vám takovým hezkým, milým dárkem k dnešnímu dni, poslednímu pracovnímu v tomto týdnu, takže mejdan klidně hned od rána, užijte si ho. Další písničky, které nestárnou, budou následovat, přidáme Paganiniho od Karla Gotta a také počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a ať se vám pátek vydaří, dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 10 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to páteční, jak to vypadá?
2: Oblačnosti sice moc není, ale za to je poměrně dost mlh v prostoru Jihomoravského kraje. V podstatě se objevují na většině území, nejméně je jich zhruba na jihozápadě kraje, a pokud tedy ty mlhy nejsou, tak se přesouvá přes Jihomoravský kraj taková jenom spíše zanedbatelná oblačnost, vysoká a je průsvitná. Teploty jsou momentálně nejnižší v některých údolích, i třeba jenom 8 stupňů, jinak nejčastěji tak od 12 do těch 8 nebo možná i k 7 stupňům Celsia. No a vítr teď fouká jenom slabý, směry proměnlivé.
1: Jaké počasí, Jitko, přinese 18. září?
2: Během ranních a dopoledních hodin se postupně ty mlhy budou rozpouštět a jinak by mělo převažovat polojasno oblačno, takže dejme tomu spíše trošku více oblačnosti, ale chvílemi i tedy ta polojasná obloha. Potom někdy později večer začne oblačnost obecně ubývat. Teploty odpoledne by měly být mezi 20 až 23 stupni Celsia. Vítr bude postupně foukat mírný od jihozápadu až jihu, ale na některých místech může zůstávat i vítr jenom slabý.
1: Jitko, před námi je víkend, sobota a neděle přinesou nějaké zásadně jiné počasí?
2: Neděle, ale až někdy později, spíše až skoro večer a v noci na pondělí, potom by měla přecházet fronta. Do té doby by mělo být takové asi příjemné pozdně letní nebo počátečně podzimní počasí. Zítra celkem slunečno, skoro jasno, polojasno, přechodně může být třeba i oblačno, ale ta oblačnost by měla být převážně průsvitná. Zase v ranních hodinách zítra nějaké lokální mlhy, ale už by jich nemělo být tolik. V neděli ještě méně. No a před tou frontou i ta neděle bude slunečná a potom oblačnost začne přibývat až někdy k večeru a potom v noci na pondělí se mohou objevit i nějaké srážky. No a teploty zítra o něco vyšší, 21 až 24, v neděli ta by měla být asi nejteplejší do 25 stupňů.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 18. září.
2: Nejvyšší hodnota 34 stupňů byla naměřena ve Valticích v roce 1947 a Vyškov měl nejméně minus 3,5 stupně v roce 1959.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme hezký víkend, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 17 minut, tak nám to tak hezky stylově vyšlo. Činasky dospívaly o vínu a nejen o vínu bude řeč i v následujících minutách. Ochutnávky burčáku a vína, jarmark nebo soutěž ve válení bečky, nejen to čeká návštěvníky burčákových slavností, které letos mimořádně brzy začaly v Hustopečích. Už včera je oficiálně zahájilo vystoupení zástupců místních škol, kroužků a spolků a hlavní část programu ale začíná dnes v 18 hodin. Vystoupí třeba kapely Čechomor, MiG-21 nebo Ivan Mládek a Benjo Band. Na podrobnosti se teď zeptáme Dominika Strnada z Hustopečské radnice. Dominiku, přejeme hezké ráno, vítejte.
1: Dobré ráno.
0: Jaký další program jste pro návštěvníky připravili, kromě těch zmíněných kapel a Ivana Mládka?
1: Tak už, jak jste zmiňoval, tak u nás na burčákových slavnostech, tak to není jenom o samotných kapelách, ale je to o tom folkloru, je to o slavnostním průvodu městem, je to o válení beček, což je veliká akce u nás. A zároveň ten program nemáme jen na náměstí, ale i v našem amfiteátru nově.
0: Slavnosti se dosud vždycky konaly spíše na začátku října. Z jakého důvodu jste letos přesunuli ten termín na ten dřívější?
1: Ten hlavní důvod je, že u nás na Jižní Moravě asi jako všude, tak ten burčák je čím dál dřív, takže jsme tomu potřebovali trochu naproti. A dalším důvodem je samozřejmě počasí. Ono v posledních letech už nám ten začátek října trošku nevycházel, takže tam jsme chtěli, aby si to mohli návštěvníci užít ne v zimních bundách, ale v něčem trošku pohodlnějším. A další věc asi, to je spíš za nás za organizátory, tak nám to hodně pomohlo, protože některé nebo spousta českých kapel už nehrajou venku v říjnu, takže se nám tím dost rozšířilo portfolio kapel, které můžeme oslovit.
0: Pro burčák si lidé můžou přijít do takzvaných Mazhausů. Můžete prosím představit, co to je?
1: Určitě. Jsou to vinařské domky, to asi takto ve zkratce, jsou z toho sortimentu, tak tam mají samozřejmě burčák, mají tam víno, spousta z nich má nějaký kulturní program, občerstvení a podobně. Jsou to místa, kam ti návštěvníci můžou se přijít občerstvit a posedět a užít si atmosféru těch pravých vinařských uliček a domků.
0: Letošní novinkou burčákových slavností je možnost darovat peníze za vratné kelímky potřebným. Jak tohle funguje?
1: Každý z návštěvníků, který si kupuje nějaký nápoj, tak vlastně je na kelímek záloha 50 korun a ten kelímek můžou buď klasicky vrátit v jakémkoliv stánku, kde se prodává nějaký nápoj a dostanou tu 50 korun zpátky, anebo se můžou rozhodnout tu zálohu vlastně darovat na dobrou věc. A v horní části Dukelského náměstí budeme mít stánek, bude takový fialový, se žlutým nápisem Merch pomoci, kde ten kelímek odezdají a budou si moct vybrat ze tří organizací, které mohou přispět na dobrou věc.
0: A poslední otázka osobně pro vás. Na co vy sám se nejvíc těšíte z burčákových slavností?
1: Já se osobně těším na to, jak Hustopeče, tak to na podzim obrovsky ožiju. Já osobně mám rád tady tyto akce, i když je to samozřejmě organizačně náročné, ale ten pocit, když prostě ty Hustopeče můžeme ukázat tady, co tady umíme, co tady máme a co můžeme nabídnout.
0: Před pár lety jsem navštívil, můžu potvrdit, je to opravdu moc fajn. To byl jeden z organizátorů hustopečských burčákových slavností, Dominik Strnad. Dominiku, díky za informace a ať se akce podaří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Last night.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Břežanech na Znojemsku včera večer začala obnova větrného parku, který funguje už přes 20 let. Původních 5 větrných elektráren nahradí 2 výkonnější turbíny. Přípravné práce začaly už v srpnu. Nové elektrárny by měly být hotové na jaře příštího roku. Investor původně zvažoval ještě větší posílení výroby, nakonec k němu ale nedojde. Brněnské divadlo Radost povede od ledna příštího roku bývalá provozní ředitelka divadla Husa na provázku Tereza Ondrová. Na doporučení výběrové komise ji tento týden vybrali brněnští radní. Ondrová nahradí dosavadního ředitele tohoto divadla pro děti a mládež Pavla Hubičku. Budoucí šéfka plánuje více zapojit děti i rodiče, jak do tvorby představení, tak například do organizačního chodu divadla. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse Federace se každý rok zapojuje více měst a lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. Kroměřížská radnice chystá na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabídne od pátku do neděle koncerty, výstavy i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno. Ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona od exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta popojíždí 20 minut, nákladní vozidla déle. Na 67. kilometr k odpočívce 9 křížů. Po srážce dvou kamionů je průjezdný jen levý pruh. A komplikace na D1 u 9 křížů taky směrem na Prahu. Na 66.5 kilometru průjezdný jen levý pruh. Tam hořela dodávka. Kolona od sjezdu 168 do Mašov asi na 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Druhé utkání nového ročníku hokejové extraligy odehraje Kometa opět na ledě soupeře a proti domácímu Třinci nastoupí v jaké pozici? Pane Meixnere, vítejte, hezké ráno.
1: Příjemné ráno, přeji vám všem posluchačům, samozřejmě milovníkům hokeje nejvíc. Takže, no, ta Kometa tam jede v takové té pozici, že první utkání prohrála. Ten zápas se jí moc nepodařil, protože dala až 7 vteřin před koncem gól. Navíc inkasovala branku, kdy hrála bez brankáře z 6-4, takže vlastně přesilové, dvojnásobné přesilovce, což teda taky nebyla dobrá vizitka. A myslím si, že měla zbytečně moc vyloučených až 5. To všechno ubránila, což je dobrá zase, jak si vizitka, na druhou stranu hrála 4x přesilovku a gól nedala a vys ještě tedy ten gól inkasovaný. Takže to je asi tak ta její role taková navíc. A samozřejmě Třinec ten naopak vyhrál to první utkání v Karlových Varech. Hrál tam už o den dřív, úterý, takže měl vlastně o jeden den déle času na jakousi, řekněme, regeneraci, když to cestování měli plus minus oba stejní, Kometa do Litvínova, Třinec ještě dál až do Varu. Takže v tomto směru je to úplně jasný. No, co říct, Kometa v přípravě samozřejmě v Třinci 1-5 prohrála, což jaksi nemá, by nemělo by na to vliv, ale v Brně se to utkání nedohrálo, to víme, protože obránce Ščotka se střelil Michala Kovařčíka, nehraje málce z Moskvy, ale ten zákon byl čistý, takže jaksi v tomto směru myslím si, že se tam nebudou dít žádné odvety. V této souvislosti mě potěšil bývalý hokejista Milan Antoš, dnes komentátor televizní, který řekl, že vyloučení Kučeříka v Litvinově také za trefení hráče, domácího hráče, byl úplný nesmysl, že snad rozhodčí asi to neviděl. Takže v tomto směru to, jak si věřím, že se nic tam ani Třinečtí říkají, že se nebude žádná odveta odehrávat. Takže to je asi tak tady k tomu zápasu, ta pozice Komety není až tak moc výhodná. Hra jinak volec na lidé soupeře.
0: Brňané středeční zápas v Litvinově prohráli 1-2. Na rozdíl od zásady vítězná sestava se nemění. Naopak po neúspěchu ano. Tak dají se, pane Meixnere, očekávat změny ve složení týmu? Co říkáte?
1: Sám jsem na to zvědavý, tak určitě v brance zůstane Aleš Teska, který chytá jaksi výborně. V obraně nehrál pro nemoc Svozil, uvidíme, jestli se už uzdraví, a také nehrál Mikiska, tak to jsou dva, kteří připadají, řekněme, v úvahu. V útoku taková ta letní posila, Finn Leino, také nenastoupil, údajně také měl nějaké zdravotní problémy. No a samozřejmě v úvahu připadají další hráči, kteří by mohli naskočit, zkušený útočník Sýs a mladíci útočníci, tedy Eckert, Vehovský, Chludil, Moravec, samozřejmě Hartl, který už hrál pár střídání v Litvinově. Škoda, mladík Selič, to je takový ten gólový junior, je taky zraněný. Takže uvidíme. Těžko říct, ale předpokládám, že nějaká ta změna. A když už nic, že tam přijdou další hráči, kteří to nehráli, tak třeba se změní ta sestava, a to znamená složení, jiné složení těch útoků a případně i obrany. Tak, budeme se těšit, že Kometa od 17 hodin odvede v Třinci výborný výkon.
0: Moc krát děkujeme, pane Meixnere, držíme palce Kometě a s vámi se těšíme brzy. Naslyšenou. Mějte se hezky, pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji a naschledanou.

0: počasí.
1: Krásné páteční ráno vám všem. Za minutu bude 8:45, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 10 a 12 stupni Celsia. Jedinou výjimkou je Tišnov Hájek, kde je teplota stále kolem 8 stupňů. Předpověď počasí, ta slibuje oblačno až polojasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, během nemírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo 6:30, zapadne 6:30.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Páteční ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Brno a máme radost, že jste si nás naladili 18. září. Čas před devátou bude i dnes vyhrazen dalším temným letopisům moravským. Na řadě je 62. díl našeho cyklu.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1957. Noční motoráček se srazil s vozem plným klád. Dnes je Brumov Bylnice jedním městem. Tehdy do jeho vytvoření zbývalo 7 let a obě tenkrát samostatné obce tragickým způsobem provázala železniční tragédie. Stala se v neděli 28. dubna 1957, krátce před 16:00 v noci. Přes Bylnici tehdy projížděl po kolejích na horní Lideč červený motoráček známý pod přezdívkou Hurvínek. Uvnitř neseděli jen lidé mířící na ranní směny. Část z 20 cestujících tvořili také mladí lidé, kteří se vraceli z taneční zábavy. Usadili se za kabinou strojvedoucího. Ve stejnou chvíli se proti nim z brumovského nádraží rozjel nákladní vagon naložený dřevem. Posunovači jej přemisťovali z jedné koleje na druhou. Chtěli jej připojit k nákladnímu vlaku z Valašského Meziříčí. Vagón však zajistili nikoli zarážkou, ale pouhým kusem dřeva. Ten se uvolnil o třesy, když po sousední koleji projížděla těžká parní lokomotiva. Vůz i s nákladem se rozjel směrem na Bylnici. Telefonát z Brumova, aby motoráček nevyjížděl, už neměl šanci pomoci. Neuspěl staniční zřízenec z Bylnice se Svítilnou. Marně vyrazil dělník na kole s vírou, že osádku motoráčku stihne varovat. Přes blízký viadukt motorový vůz přejel, aniž si muže dole všiml. Srážka nastala u mostu přes ulici Hliníky. Klády z vagónu čelo motoráčku změnili v hromadu šrotu. Uvnitř zemřelo 10 lidí, včetně 4 chlapců a 2 dívek. Havárii nepřežili ani strojvedoucí a jeho pomocník, 4 další lidé utrpěli těžká zranění. Hodiny ukazovaly 42 minut po 3. hodině raní. Tragédie zasáhla Študlov, Lidečko, Valašské Klobouky, Hranice a Jestřabí. Aktéři problémového posunu dostali tresty od 2 do 18 měsíců vězení. Poblíž místa tragédie stojí dřevěný kříž, posvěcený v roce 1995. Stále se u něj objevují květiny.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 62. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme opět s Michalem Isteníkem a Milošem Šenkýřem v pátek před 9:00. Ještě dodám, že po celé září ve vysílání Českého rozhlasu Brno soutěžíme o knižní vydání temných letopisů, které vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservice.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 54 minut. Dnešní dobré ráno s datem 18. září se pomaličku chýlí ke svému konci a na samém startu jsou páteční srdcovky se skvěle naladěným Zdeňkem Junákem. Už je tady se mnou ve studiu, pátek, svátek, kabátek může začít. Zdeňku, vítej, hezké ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, pravdu díš, můj drahý příteli. Včera jsme měli poslední takovou tu generálku, protože dneska už odpoledne je veřejná generálka.
0: Aha, to už, tam už jako, můžou lidi.
1: Ne? Ano, tam už přijdou lidi a dokonce se na to prodávají velmi zlevněné vstupenky, aby si to mohli užít prostě i ti, kteří jako na tom nejsou příliš dobře finančně. A potom večer už dneska je takzvaná předpremiéra a zítra už pak je premiéra naší nové hry Letnice. A musím říct si, že včera kolegové, kteří to viděli, tak nás celkem pochválili.
0: Jo.
1: To není jako, není to žádná teda prskavka a kdyby se někdo mě zeptal, co je to za žánr,
0: ano.
1: Těžko se to dá říct, jako, tak jsme se shodli, že budeme říkat, že to je magický realismus.
0: Oh.
1: Magický realismus a takže jako máme radost, že se to fakt jako povedlo, tak uvidíme. A pokud jako by naše posluchače zajímalo, jaké je počasí, včera bylo počasí v tureckém Side, tak vám můžu říct, že celý den propršel. Volal jsem si sirenka a říkal, představ si, tady prší celý den. Takže tak, no dneska máme pátek, už si říkal, oblečeme kabátek, vyrazíme ven, je tam trošku oblačno, trošku pošmourno, pršet sice nemá, ale má se ochlazovat. Takže uvidíme, ty si užij víkend.
0: Děkuju, Zdeňku.
1: Já si užiju na jevišti a v pondělí se budu těšit na shledanou s tebou.
0: Těším se i já, krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Josefa Škvoreckého. Nezoufejte, všechno je komedie. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na zámku v Miloticích začínají generální opravy střechy a krovů. Na Moravě končí sklizeň chmele. Úroda je podle pěstitelů podprůměrná. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Audit odhalil podezřelé smlouvy a podivné dary. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Řemeslníci v Miloticích u Kyjova začínají s rozsáhlými opravami střechy a krovů na tamním barokním zámku. Podle kastelána Evžena Bočka jsou trámy staré okolo 300 let a už dosluhují, stejně jako střešní krytina. Práce za 34 milionů korun potrvají 3 roky. Příští návštěvnickou sezónu by měli omezit jen minimálně. Oprava je nezbytná, dodává Boček.
2: Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník. Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
0: Pěstitelé z Hané finišují se sklizní chmele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
3: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
4: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
3: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
4: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
5: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
4: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 u odpočívky 9 křížů komplikace obousměrně. Průjezdný vždy jen levý pruh. V pásu z Brna na Prahu kolona od exitu 168 do Mašov na 5 minut ke zhořelé dodávce na stém 67. kilometru. Horší situace směrem z Prahy na Brno. Kolona od exitu 162 Velká Bíteš 20 minut osobním autem k nehodě dvou kamionů na kilometru 167. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Přeju den bez katastrofy pro všechny, zvlášť pro Krištofy. Vinšují takhle z rána, vše dobré, ať si užije každá Ariana. A já nesu zas moc rád malý dárek. Unikát dotváří všem úsměv vhání, byť sám není nadívání. Vždyť lepší než tučný šek je písnička do oušek. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 18. září roku 2026. V Brně máme takovou oblačnost, je jako mírně pod mrakem, ale možná, že taky trošku vysvítne sluníčko, protože když jsem ráno vyhlédl z balkónu, to něco před tou tři čtvrtě na sedm, tak ona byla mlha. A ono se zpravidla říká, když ta mlha ustoupí, tak potom sluníčko se nám objeví. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak svátek mají chlapíci, hoši, kluci honosící se jménem Krištof a děvčata, slečny, dámy honosící se křestním jménem Ariana. Takže všem dnešním oslavencům Krištofovi a Arianám vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím, zahrajte pro moji milou manželku Mirku Sedláčkovou ze Štěchova jako poděkování za 51 roků společného života. Všechno nejlepší do dalších let, hodně, hodně zdraví, štěstí a radosti přeje manžel Josef, děti Zdeňka, Mirka, Josef s partnery a vnoučata Jiřík s Aničkou, Klárka, Honzík, Danielka, Kubík, Magdalenka a Nikolásek. Prosím písničku Morava, krásná zem od Jindřicha Hovorky mladšího a skupiny Broln. Děkuji pěkně, Josef Sedláček. Milý Josefe, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale nebudu hrát Moravu, krásnou zem. Je mi to líto, ale před vámi dorazilo přáníčko, které teď vám přečtu a tam si přejí jinou písničku, takže bohužel byli první, musím vyhovět jim. To přáníčko zní takto. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi Mirkovi jen tak pro jeho radost a potěšení a poděkovat mu za to, co pro nás dělá, zvláště za pěstování zeleniny a krásných rajčat. Mirku, přeji ti, ať se ti to vše stále daří a přeji taky úspěchy v rybaření. Pane Junáku, prosím, zahrajte mu píseň od Petra Jandy Jako za mlada. Mnohokrát vám děkujeme za celou rodinu. Manželka Aneška. Milá paní Aneško, rád splní vaše přáníčko a jak už jsem říkal, protože vy jste předběhla pana Josefa v přání, takže vyhovím vaší písničky. Tu vám zahrají teď, takže doufám, že potěší i pana Josefa Sedláčka a jeho manželku paní Mirku Sedláčkovou. Takže Olympik Jako za mlada.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tož, moji milí posluchači, to byla skupina Olympic a Jako za mlada. Včera se mi dostala do ruky zpráva, tisková zpráva, možná jste si přečetli mnozí z vás, ale já bych se s vámi o ní rád podělil. Brněnská herecká legenda paní Zdena Herfortová letos dostane cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství v oboru činohra. Myslím, že kdo ji někdy viděl na jevišti, ten ví, že je to ocenění opravdu zasloužené. Se Zdenou Herfortovou je spojená velká část brněnského divadelního života, od Mahenovy činohry až po Městské divadlo Brno, kde působí už od roku 1992. Takže dnes hlavně jedno velké Zdeni. Gratulujeme. A promiňte, že jsem tak familiérní, že ji označuji, tedy oslovuji Zdení, Zdeničko, protože my se spolu známe od roku 1969, kdy jsem poprvé přišel do Brna a vlastně já jsem ji v ten večer, to jsem se šel do divadla na jedno představení, kde paní Zdena Herfortová hrála. Potom přišla škola Janáčkova akademie muzických umění a naším hlavním pedagogem na hereckou výchovu byl docent Rudolf Krátký, který před asi 6 nebo 7 lety byl také hlavním pedagogem na hlavní herecký obor i pro Zdenu Herfortovou. A tak, když byly takové ty prověrky, jak se tomu říká na škole, že pan profesor se pochlubil tím, co se svými studenty spáchal, tak vždycky pozval i paní Zdenu. A Zdena přišla a my jsme na ní zbožně koukali. Srdce nám bušilo. No a potom jsem odešel do Zlína a v roce 1975 jsem přijal angažmá v Mahenově divadle a od té doby jsme se Zdeničkou kolegové až doposud. Paní Zdena je opravdu úžasná herečka výjimečného talentu, ale hlavně co? Ona je taky bezvadné děvče. Ona je holka, jak se říká, do slunce i nepohody. Do deště, do větru, do horka. Prostě neskazí žádnou legraci. A na jevišti, jak se říká, je jí plno. A když jsme přišli spolu, jsme přišli v roce 1992 do Městského divadla Brno, protože spolu, tedy já jsem byl v Mahenově činohře od roku 1975 do roku 1992. A pak jsme spolu přešli do Městského divadla Brno, tak to byla Zdena Herfortová, která vlastně získala pro Městské divadlo Brno první Thálii v oboru činohra a to bylo za roli Alžběty Anglické ve stejnojmenném dramatu Alžběta Anglická. Od té doby naše divadlo jich získalo hodně těch Thálií, ale většinou a převážně v oboru muzikál. Zdeničko, jsem nadšen, že ty jsi zasloužila, ale že si komise, tedy herecké asociace prezidium, vzpomnělo na tebe a udělilo ti tuhle tu Thálii. Tedy letos ji teprve dostaneš, teprve ji budeš přebírat. A ono, to Brno, jak se říká, je tak trošku v závětří té Prahy, že mezi námi je ta Vysočina a opravdu, a taky se říká to, že v té Praze, tam se takzvaně vaří ten guláš a na tu Moravu už toho kolikrát až tak moc nezbude a vlastně z té Prahy se k nám na tu Moravu moc nedohlédne. Takže obrovská gratulace, ale já vím, my to oslavíme, protože se pro tebe připravuje, bych řekl, takový pořad, tedy pardon, představení, které budeme hrát, teď si nemůžu vzpomenout, ale bude to někdy v říjnu, takže vás srdečně zvu. Takže Zdeničko, hip, hip, hurá, živio, živio a zlom vás. A teď už vám pouštím koho? No, Lucii Bílou.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavce!

0: Cítím, zpíval Petr Muk. No a já mám pro vás druhé přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a zní takto. 19. září oslaví zlatou svatbu manžele Jan a Jana Vrbovi z Ostopovic. K tomuto významnému výročí přeje 5 sourozenců s rodinami, hlavně pevné zdraví, radost z dětí, vnoučat a ještě hodně šťastných společných let. Je-li to možné, zahrajte prosím našim oslavencům písničku Sen kaubojů od pana Karla Černocha. Děkujeme. To víte, že to je možné, když mi to takhle hezky napíšete. Takže sourozenci, a teď jsem hledal jméno, nenašel jsem ho, 5 sourozenců vybralo písničku pro manžele Vrbovi z Ostopovic a je to Sen kovbojů, tady je.
1: Český rozhlas Brno.
2: Každý klub

0: To bylo krásné duo Simon and Garfunkel a jejich Celia. A já tady mám pro vás, no, pro tento týden, poslední páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete, blblblbl, a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, páteční indicie tedy zní: mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovu cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii. Mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovu cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední pro tento týden páteční indicie a už vám pouštím Janu Kratochvílovou.
1: Český rozhlas Brno.

Tak prosím vás, do zeleného údolí, ne jak zpíval Jiří Korn, je plný včel. No tak to bychom si tam mohli. Byli bychom popíchaní. Ho, ho, ho. No, dívám se na hodiny, konec randíček, co nevidět bude 9:45 a já mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Milá mami Jarmilo a tati Antoníne, dnes je to neuvěřitelných 50 let, co jste si řekli své ano. Za tu dobu jste vychovali 3 děti a hlavně jste nás naučili, že se máme umět postavit na vlastní nohy a postarat se sami o sebe. A jak vidíte, povedlo se. Dnes máte 5 vnoučat a 6. je na cestě. Takže vaše práce rozhodně ještě nekončí. Děkujeme vám za celý život plný práce, péče, lásky a trpělivosti. Přejeme vám hlavně zdraví, spoustu společných let, radosti a důvodů k smíchu. K vašim zlatým 50. vám s láskou přejí do malé Číny Macek, Pidla a Toník. Tož, moji milí Macku, Pidlo a Toníku, rád splní vaše přáníčko a řadím se do zástupu gratulantů a taky vašim rodičům vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta. Písničku jste sice nevybrali, ale já vám posílám Valdemara Matušku.

Tož, moji milí posluchači, dnešní páteční srdcovky s datem 18. září pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Mnoho lidí říká, že bych si tu Nobelovou cenu zasloužil. Nikdy se tak nestalo. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie. Já si myslím, že už je vám to všem jasné. A pokud je to, vám to není jasné, no tak se budete muset snažit, protože jinou indicii už vám nepřidám. A zítra v 11 to budeme odtajňovat. Tak a ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale jak říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník, pokud se vám nechce psát. Ten telefonní záznamník má číslo 737 250 358 a je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi a volejte mi v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Břežanech na Znojemsku začala obnova větrného parku. Tonetova vila v Koryčanech na Kroměřížsku se dočká rekonstrukce. Město získalo stavební povolení. Nová výstava v Brně představuje stavitelský odkaz rodiny Havlových. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Břežanech na Znojemsku včera začala obnova větrného parku, který funguje už přes 20 let. Původních 5 větrných elektráren nahradí 2 výkonnější turbíny. Přípravné práce začaly už v srpnu. Nové elektrárny by měly být hotové na jaře příštího roku. Investor původně zvažoval ještě větší posílení výroby. Nakonec k němu ale nedojde. Důvody vysvětluje jednatelka společnosti Michaela Lužová.
2: Když jsme s tím nápadem přišli, tak jsme si žádali o kapacitu sítí a tenkrát nebyla větší kapacita. Takže jsme dostali vlastně jenom těch 6 MW, což je ta druhá elektrárna, vedle to té repoveringové, takže jsme mohli vlastně udělat jenom jednu navíc. Nemohli jsme jich tam udělat víc, protože nebylo to kam připojit.
1: Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny, říká nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová.
3: Budeme zpracovávat projekt na provedení stavby, s tím souvisí hledat dodavatele a stěžení bude sehnat na to finance, které v současné chvíli nemáme.
1: Podle starostky by se do vily po rekonstrukci měl přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposled podíval prezident Pavel v roce 2024. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
4: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam umělci, učenci té doby, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
1: Lidé si výstavu v areálu Vily Šťastny prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno, dopoledne se mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří kolona hned za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 164. Osobním autem to trvá 10 až 15 minut na stý 67. kilometr. U odpočívky 9 křížů po srážce 2 kamionů průjezdný jen levý pruh. A dál na D1 před Brnem směrem z Prahy další kolona za exitem Rosice z kilometru 180. Kamiony se vlečou do omezení u D2 krokem, osobní auta v levém pruhu různě pomalu kolem 20 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Hned na úvod bych rád uvedl na pravou míru. Davida Hasmana máme krátce po 10. 4,5 minuty po 10. hodině. No a pěkné dopoledne vám přeje od mikrofonu Zdeněk Truhlář, který se těší na dvouhodinovku plnou písniček, které nestárnou, ale za chviličku ve vysílání přivítám také našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše. Kam vyrazil tentokrát, dozvíte se už za malou chvíli. Také připomeneme pochoutkový rok, který letos slaví 10 let. No a co máme pro vás připraveno v tomto dopoledni, tak bude to nejlepší, třetí nejlepší recept roku 2025. Počkejte si na to. Také vás pozveme na vinobraní, můžu prozradit, že to bude do Hlohovce na Břeclavsku. No a babské rady, ty se budou věnovat olivovému oleji a všemu kolem toho. Tak i tyto rady si rozhodně nenechte ujít. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Černá popelnice nemusí být bezedná a ve Zhoři nedaleko Černé hory to berou docela vážně. Právě tahle malá obec s 75 obyvateli letos vyhrála jihomoravskou část odpadového Oscara v kategorii obcí do 1000 obyvatel. Jak se ve Zhoři daří držet směsný odpad na uzdě, se vydal zjistit náš regionální stopař Vojta Halaš, kterého zdravím opět ve vysílání. Vojto, ahoj.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne ze Zhoře.
1: Tak čím si Zhoř toto ocenění vysloužila?
2: Já jsem se bavil se starostou obce i s místními a jedním z důvodů je větší důraz na třídění. Obec například postupně přidává kontejnery na tříděný odpad, především na plasty. Já u dvou z nich teďka stojím a prošel jsem si obec a je jich tu vícero. Čím více toho lidé vytřídí, tím méně toho samozřejmě skončí právě v černé popelnici. Na jednoho člověka tu v roce 2025 připadlo jen 65 kg směsného komunálního odpadu. Ve Zhoři ale zavedli ještě jednu poměrně zásadní novinku. Popelnice jsou očipované a lidé platí taky podle toho, jak často se jejich nádoba vyváží. Jednoduše řečeno, kdo chce platit méně, nechává si popelnici vyvést méně často. Systém tak obyvatele přímo motivuje k tomu, aby černou popelnici nenaplnili při každé příležitosti, když je v ní odpadu málo, není potřeba ji vyvážet. No a menší množství směsného odpadu znamená nejen méně svozu, ale také nižší náklady pro domácnost.
1: Jaká další jihomoravská místa se dočkala ocenění?
2: Kategorii od 1000 do 5000 obyvatel vyhráli Uherčice na Břeclavsku. Na jednoho obyvatele tam připadlo 75 kg odpadu a obec se zároveň dostala do celostátní desítky. Také Uherčice sázejí na motivaci obyvatel, funguje tu systém, díky kterému mohou zapojené domácnosti získat slevu z poplatku za odpad. Obec zároveň podporuje domácnosti v kompostování. Druhé v této kategorii skončilo Kobylí a třetí Telnice. No a u největších jihomoravských obcí nad 5000 obyvatel potom zvítězili Rosice. Každý jejich obyvatel vyprodukoval v průměru 125 kg odpadu. No a prvenství šlo opravdu jen těsně. Modřice zaostaly jen o 0,2 kg a třetí byl Mikulov. Výsledky odpadového Oscara tak ukazují, že cesta k menšímu množství odpadu nemusí vést jen přes samotné třídění. Důležité je také lidi motivovat, aby směsného odpadu vůbec vytvářeli vlastně co nejméně.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který zavítal do oceněné obce Zhoř. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: zpívala nám Lucka Vondráčková píseň Strach. Máme 10 hodin a skoro 23 minut. Nemějte strach, mám pro vás i další vydání pochoutkového roku. Letos je už 10. pochoutkový rok. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách.
1: No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejméně zkazit a čemi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
2: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Černý jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust.
2: Taky už na to máte chuť? Ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul. Dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
4: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
0: Až si dvoubarevné tvarohové řezy zkusíte upéct sami, taky vám bude do zpěvu. A až je ochutnáte, tak vám možná dojde i řeč. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později taky na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: To byly Ulice Filadelfie, o kterých zpíval Bruce Springsteen na vlnách Českého rozhlasu Brno v dopoledním vysílání se Zdeňkem Truhlářem. My vás ale teď spíše pozveme do ulic a uliček Hlohovce na Břeclavsku. Tam můžete zítra navštívit tradiční vinobraní. Podrobnosti teď přidá předseda spolupořádajícího sdružení hlohoveckých vinařů Jaroslav Šlichta, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
0: Děkujeme, tak co všechno se tedy bude na zítřejším vinobraní dít?
1: No tak program bude opravdu bohatý. Víno vám nabídne hned 11 skvělých hlohoveckých vinařů. Chybět samozřejmě nebude ani poctivý čerstvý burčák. Velkou novinkou letošního ročníku je propojení se Street Food Festivalem, na což já se osobně těším ze všeho nejvíc, protože budeme mít možnost ochutnat různé grilované speciality, hamburgery, dokonce asijskou kuchyni, pizzu, langoše, já nevím co všechno, takže nabídka bude velmi rozmanitá. No a na letošním ročníku bude také nově stánek věnovaný typickému hlohoveckému pokrmu plesné tašky, které pro nás připraví místní děvčata. Kdo to nezná, tak jsou to takové válečky nebo šulánky, když to řeknu po našem, ano. Z bramborového těsta, upečené v troubě, je to moc dobrá specialita.
0: Určitě bude také nějaký hudební doprovodný program, vsadím se, že cymbálovka nesmí chybět?
1: Samozřejmě, ano, tato odstartuje hned ze startu. Na úvod 15 hodin vystoupí národopisný soubor Břeclavan s cymbálkou. Dále bude pokračovat v 16 hodin lidový vypravěč Franta Uher, se kterým se určitě nasmějeme, kdo ho nezná, tak bude určitě mile překvapen. No a od 6 podvečer to rozbalí kapela Buty, kterou všichni také určitě známe. A od 8 od večera budou hrát Bohnouti, které také netřeba asi představovat. Takže a večerní potom program bude DJ Radek pokračovat až do večerních ranních hodin.
0: Ano, takže to bude veselý od odpoledne až do rána. Vlastně pojďme ještě připomenout, jaký je tedy ten časový harmonogram akce a kde se vlastně konkrétně uskuteční v Hlohovci.
1: Uskuteční se to zítra 19. září od 15 hodin tady u nás v Hlohovci před kulturním domem. Je tam opravdu veliký rozlehlý areál, kam se všichni pohodlně vlezeme.
0: Na vinobraní do Hlohovce nás pozval předseda spolupořádajícího sdružení hlohoveckých vinařů Jaroslav Šlichta. Děkuji a přeji hezký den, ať se akce vydaří.
1: Děkuji, taky jste všichni srdečně zváni.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: To byla kapela Kryštof ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a teď už přicházejí na řadu Babské rady. Tekuté zlato, i tak se někdy říká olivovému oleji. Babské rady vám připomenou, proč má tato středomořská surovina tak dobrou pověst v kuchyni i mimo ni.
1: Babské rady.
2: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice Blansko pořídila modernější lůžka pro pacienty. Novou ředitelkou brněnského divadla Radost bude od ledna Tereza Ondrová. Kroměříž na víkend chystá nové městské slavnosti. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení nemocnice v Blansku nakoupilo nová lůžka pro pacienty na některá oddělení. Celkem jich v dodávce dorazilo 33. Nahradila část starých lůžek na jednotce intenzivní péče, interního a neurologického oddělení, na anesteziologicko-resuscitačním a nebo třeba na rehabilitačním oddělení. Upřesňuje za nemocnici mluvčí Tereza Valíková.
2: Jedná se zatím o největší dodávku. Jde o moderní polohovací lůžka, která díky vysoké kvalitě a široké škále funkcí přispěje ke komfortu pacientů. Současně významně usnadní práci zdravotnickému personálu.
0: Brněnské divadlo Radost povede od ledna příštího roku bývalá provozní ředitelka divadla Husa na provázku Tereza Ondrová. Na doporučení výběrové komise ji tento týden vybrali brněnští radní. Ondrová nahradí dosavadního ředitele tohoto divadla pro děti a mládež Pavla Hubičku. Budoucí šéfka plánuje více zapojit děti i rodiče jak do tvorby představení, tak například do organizačního chodu divadla. Představila také své budoucí spolupracovníky.
3: Jedním z nich je budoucí umělecký šéf Braňo Mazuch, režisér a pedagog. A další zásadní postavou je Marcela Poláčková, což je psycholožka a supervizorka, která bude v divadle rozvíjet lektorské programy, práci právě ať už s dětmi, nebo se školními skupinami, nebo třeba i s vyučujícími a rodiči.
0: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Kroměřížská radnice chystá na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabídne od pátku do neděle koncerty, výstavy i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Rozpočet městských slavností v Kroměříži se pohybuje kolem 3 milionů korun. Základním cílem vedení města je prodloužit turistickou sezónu až do poloviny září.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až polojasno, dopoledne místy se mohou vyskytovat ještě mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 ve směru z Brna na Svitavě neprůjezdná za závistí. Havarovalo tam osobní auto a zasahují tam záchranáři. Provoz je zastavený, kolony stojí od Milonic. Opačným směrem na Brno už na Černou horu. V osobních autech to řidiči zkouší přes Malou Lhotu, pro nákladní je to přes Blansko. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Počítejte s kolonou od sjezdu 178 Rosice. Osobní auta jedou plynuleji, i tak do omezení u D2 lehce přes půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin, 4 minuty a teď, protože je pátek, otvíráme chovatelskou poradnu. Veterinář Miloslav Martinec už za chvíli poradí s problémy, které se v tomto čase mohou objevit v chovech drůbeže a králíků, jak se připravit na příchod chladného období nebo zda je vhodné v této době pořizovat nová zvířata. Prostor bude samozřejmě i na vaše dotazy, které můžete telefonovat na číslo 726 46 5200, pokud byste se pana Martince rádi na něco zeptali. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Truhlář. We'll be right back.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já jsem rád, že tu mohu opět po čase přivítat veterináře Miloslava Martince. Pane doktore, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak dnes by měla být tedy řeč o nějakých starostech v našich chovech s tím podzimním obdobím. Tak jak může změna počasí ovlivňovat zvířata v našich chovech? Pojďme teď se zaměřit na drůbež.
2: Ono, ten podzim je trošku specifický, zdálo by se, že to je takové jedno z nejklidnějších období v toho chovatelského roku. Přeci jenom nečekají nás, nebo zpravidla nás nečekají žádné klimatické teplotní extrémy. Nicméně v chovech jsou trošku jiná zvířata než během toho chovatelského roku od jara. Zkrátka se to vyvíjí a teď během toho podzima spíš se už musíme pomalu chystat na tu další sezónu, zakončit tu současnou, podívat se, co se nám povedlo, co vylepšit, kterých třeba zvířat se zbavit, vyřadit je, aby příští chovatelský rok byl úspěšnější. A současně musíme vymýšlet, jak zlepšit ty podmínky pro naše zvířata. Takže sice by se to zdálo úplně jednoduchý, tak přeci jenom nějaké zádrhely nás čekají i třeba v té zdravotní oblasti, poněvadž někdy stačí relativně malé pochybení a už mohou nastávat problémy.
1: No tak pojďme se rovnou na ty problémy tedy zaměřit, které mohou nyní
2: nastat. Zrovna u té drůbeže. Relativně jednoduchá věc, ustájení. Ustájení té naší drůbeže, především třeba nosnic nebo i chovných kmenů u ostatní drůbeže. Nečekají nás žádné teplotní výkyvy, ale přeci jenom bude trošku chladněji, bude vlhko. Budeme častěji dbát na to, aby ta hejna byla třeba zavřená v uzavřeném ustájení. A už to nese takový jeden drobný zádrhel, který si málo kdo uvědomuje, že v okamžiku, kdy třeba to hejno zavřeme do kurníku, tak se změní úplně podmínky teplotní, vlhkostní a v okamžiku, kdy se to třeba to hejno v uzavřeném prostoru zahřeje a nezdá se nám to velice pravděpodobné, jsou relativně úplně normální podmínky, ale ta produkce tepla v té drůbeže je poměrně vysoká, takže v okamžiku, kdy v uzavřeném prostoru dojde k zahřátí, tak velice rychle dojde k rozvoji některých infekčních onemocnění, typicky na podzim jsou to chronické respirační dýchací problémy u slepic, zejména u slepic, a to potom vyvolá i problémy s produkcí a vlastně nám to ovlivní celý i třeba následující chovatelský rok. Takže opravdu dbát na kvalitu toho ostájení a musím pořád zdůrazňovat, že základem je sucho, ale i třeba vzdušnost větrání toho ustájení.
1: Ano, když jste zmiňoval vlhkost a zároveň také to klima v tom ustájení, napadají mě plísně.
2: Přesně tak. Naštěstí v posledních letech ta plísňová onemocnění, která třeba ještě za mých studijních let se hodně popisovala, tak se téměř nevyskytují, i když se mohou objevit, ale není to příliš plošné. Takže spíš to jsou onemocnění typu mykoplasmos, některých bakteriálních onemocnění, další třeba pasteurózy a podobně. Ale ta plísňová, třeba plicní onemocnění, které v minulosti aspergillózy a podobně, tak v podstatě poslední roky jsme nezaznamenali.
1: Říká veterinář Miloslav Martinec, který je hostem dnešní chovatelské poradny. A vy, milí posluchači, pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete telefonovat na číslo 726 46 5200. Za chvilku bychom probrali právě to, jak zasáhnout účinně proti těm rozvíjejícím se chorobám.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes také s veterinářem Miloslavem Martincem, který rád bude odpovídat na vaše dotazy, samozřejmě na čísle 7264652000. Volal nám posluchač z Moravy, tak se tedy označil, a říkal, že jeho slepičky mu snášejí postřepky, tedy ty vajíčka bez skořápek, a také, že mu některé slepičky lapaly po dechu a nakonec pošly. Tak co s tím?
2: Ty postřepky, no, to je takový lidový název pro ta vejce s velice slabou nebo téměř bez skořápky, jenom v těch podskořápkových blanách. Tam je vždycky potřeba se podívat na výživu, i pokud používáme krmnou směs, která by teoreticky měla obsahovat dostatek vitaminů a minerálních látek, tak přeci jenom v těch domácích podmínkách ta slepice dostane něco ještě dalšího a tím pádem ty žádoucí složky se naředí tou domácí stravou, takže vždycky je potřeba doplnit nějaký ten minerální a vitaminový doplněk specificky pro nosnice. Ještě je potřeba říct, že starší nosnice, třeba ten druhý rok, koncem toho druhého roku a dál, tak už jsou velice náchylné právě na slabé skořápky. Potom dochází i k tomu, že se naučí v podstatě ta vejce požírat. Takže i to je důvod, protože ta stará nosnice je málo užitková. Co se týče toho lapání po dechu, to je právě ta otázka vzniku infekcí na chronických infekcí v dýchacím systému, kde se tam oni vždycky u zvířat nějaké ty mykoplazmata a případně pastereli vždycky tam v nějaké množství jsou v rovnováze, a v okamžiku, kdy dojde k nějakým problémům v tom prostředí, slepice se přehřeje, tak se rozvine ta infekce a velice často to vyústí až vyloženě po ten zápal plic, po lapání po dechu, až po úhyn. Velice často v těch počátečních fázích tam vidíme, že ta slepice pokašlává nebo vydává takové zvláštní zvuky. I třeba v noci, když se budete podívat na slepičky do kurníku posetnění, jak se tam odpočívají, tak tam budou odfrkávat takovým zvláštním způsobem. A to je první příznak, že se tam něco děje právě na tom dýchací ústrojí.
1: Mm-hmm. Jak tedy potom zasáhnout účinně, tak aby určitě, nám tedy nepošly
2: určitě statičky? Jsou možnosti pro zásah. Určitě první trošku změnit to prostředí, druhá věc trošku posílit výživu. Je spousta přípravků vitaminových i různé aminokyseliny, takže zkrátka posílit tu kondici té drůbeže, ale zpravidla to nepostačí a budeme se muset podívat za nějakým panem kolegou veterinářem, protože je potřeba nasadit nějaké antibiotikum, buď to bezprostředně i třeba individuálně, když tam máme nějakého třeba cenného kohouta, případně to aplikovat celému hejnu. Je problém, že většina těch léků není vyloženě specificky určena pro nosnice, respektive není určena pro nosnice, které produkují vejce pro lidský konzum, takže vždycky je potřeba opatrnosti.
1: Ano. Má taková léčba potom vliv třeba na tu snůšku nebo na kondici těch vajec?
2: Právě, že u řady těch přípravků je potřeba se s tím seznámit, jestli to je určeno pro nosnice. Vhodné je, pokud se to objeví ještě třeba v průběhu odchovu, tak to hejno mít opravdu přeléčené a vyčištěné, tak říkajíc, a ta nosnice pak už, aby dostávala v podstatě těch přípravků minimum nebo vůbec žádné.
1: Říká veterinář Miloslav Martinec, který je hostem dnešní chovatelské poradny. Určitě bude také řeč o chovech králíku, ale až za chvíli.
3: pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem. No a nám někdo volá, ale asi to nebude do poradny. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak kdo pak se dovolal a proč voláte?
1: Dovolala jsem se tady Hanka od Brna a volám, protože jsem slyšela znělku v rádiu. Děkuji.
0: Ano, výherní signál, protože Český rozhlas Brno slaví 102 let, no a tak jsme se rozhodli, že vám, milí posluchači, věnujeme také nějaké dárečky. No, nějaké, je to konkrétní dáreček, kniha Temné letopisy moravské. No a právě vám, paní Hanko, možná jedna knížka také přistane v poštovní schránce, ale má to jedno takové ale. Zkuste si představit, že je vám 102 let. Co byste vzkázala světu nebo třeba rodině, blízkým, kdyby vám bylo 102 let? Máte nějaké poselství třeba?
1: No, tak já jsem si to vypočítala. Mně by bylo 102 let v roce 2071. A to už tady asi nebudu. Ale ono bylo všechno už řečeno úplně krásně, co poslouchám vaše rádio. Všichni řekli úplně nádherné věci. Já snad, aby svět byl v pořádku a aby jste byli pořád tak skvělý rádio, protože ani o tom nevíte a jste součástí života mnoha lidí starších, osamocených, jak když někdy slyším tu vaše moji milí nebo dobrou chuť k snídaní, tak to je úplně prostě pohladí to na duši a jsme rádi, že vás máme. No, no. Abyste ještě takhle fungovali a aby svět byl v pořádku za pár let ještě.
0: No tak to je ale nádherné poselství, no tak to moc děkujeme i za to, že na vás takhle naše vysílání působí, no a samozřejmě si budeme přát, abychom s vámi našimi posluchači, bez kterých by to rozhodně nešlo, byli i nadále. Tak já si myslím, že knížku Temné letopisy moravské si zcela zasloužíte. Určitě vám do ní také můžeme napsat nějaké věnování, respektive autoři, komu byste ráda knížku věnovala.
1: Chtěla bych věnovat dceři Kamilce a budu za ní moc ráda.
0: Dobře, tak vyřídím autorům, aby tam poznačili právě věnování pro vaši Kamilku. No a budeme si přát, aby takových posluchačů, jako jste vy, jsme měli celou spoustu. Díky moc za zavolání, mějte se hezky a pěkný den.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
0: A teď už zase pokračujeme v chovatelské poradně s panem doktorem Miloslavem Martincem. Já jsem sliboval, pane doktore, že se také budeme věnovat králíkům. Tak pojďme se teď podívat na to, co právě v těch králíčích chovech můžeme udělat v tomto období.
3: No, přečkali jsme ty vedra, která opravdu byla krizová, takže jak drůbež, tak králíci hodně trpěli. Teď je takové klidnější období, ale právě třeba ty srážky sebou nesou to, že všude je spousta nábdo s vodou a tím pádem se množí komáři, takže ty následující týdny a možná dva měsíce budou ve znamení právě komáru a myxomatozy. Já to opakuju až příliš často, nicméně teď je to opravdu aktuální. A v posledních týdnech se objevilo poměrně dost případů o myxomatozy, kde právě komáři, jakmile se namnoží nad nějakou takovou trošku únosnou mez, tak zkrátka překonají ty imunity, které vznikly po očkování a dokonce právě i u očkovaných králíků se objevily i třeba u dospělých starých 2-3 roky, třeba chovné samice byly postiženy. Takže teď je vhodná doba, aby se chovatelé na to připravili, pokud možno i třeba opakovaně nechali přeočkovat králíky proti myxomatóze, protože dokud nám nezamrzne, tak těch komárů bude poměrně hodně a ta myxomatóza neustále bude hrozit. Ta délka imunity zpravidla je kolem 6 měsíců, ale opravdu pokud je obrovské množství komárů a to bývá, tak není možné počítat třeba víc jak 4 měsíce, takže když jsme měli chov naočkovaný někdy v květnu, v červnu, tak během pár týdnů už zkrátka ta imunita tam nebude. Takže to bude velká starost chovech králíků teďka v ty následující týdny.
0: Budeme v tomto povídání samozřejmě s panem veterinářem Miloslavem Martincem i pokračovat a vaše dotazy můžete směřovat na číslo 726465200.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A také dnes s veterinářem Miloslavem Martincem, který vám rád poradí. Někdo je však na telefonu. Dobré dopoledne, kdo se dovolal?
2: Dobrý dopoledne, Pavel od Bystřice na Trštejné, vypínám rádio.
3: Ano. Ano, dobrý den.
1: Tak.
2: Jestli by pan doktor ještě se nevrátil ke slepicím.
3: Můžem.
2: A něco o čmelíkovi, protože to, já to teda u slepic nemám, ale spoustu známých s tím bojuje, jestli se dá bojovat tím amatérsky, anebo jestli musí nastoupit nějaký kolega pan doktor.
3: Tak čmelíci jsou opravdu problém, čím dál tím větší. Těch problémů v těch horkých dnech, horké léto zas přispělo k namnožení, takže se neustále bojuje. Běžně jsou dostupné různě účinné postřiky, přípravky. Je možný aplikovat do té slepičí koupele, do toho prachu, do popele křemelinu anebo křemičitý písek. A takže ten boj je v podstatě permanentní. Jinak jsou k dispozici přípravky, které se používají v celé Evropě do napájecí vody, které se aplikují. Je to sice chemie, ale v celé Evropě nikde není předepsána ochranná doba, takže se to může použít i u nosnic, která produkují tedy vejce. A není, je možné ty vejce konzumovat. Sice to stojí nějakou korunu, ale v podstatě ta zachráněná vejce jsou, to zaplatí téměř okamžitě. A je potřeba, když tak se poradit u pana kolegy veterináře, případně takové ty lidové prostředky využít prakticky permanentně, hlavně aby ty slepice měly možnost toho popolení i třeba s nějak s tou křemelinou.
2: Mm-hmm. To ta křemelina, co vím, tak moc nefunguje, protože když už ty slepice to...
3: Když je toho tam hodně, tak hodně, opravdu no. to jako není na 100%, ale může se to omezit v těch počátečních fázích a ty prostředky do té vody, ty fungují prakticky na 100%, chovatele se vrací a požadují to poměrně to považují za úspěšné a je to v podstatě dneska nejlepší prostředek, který je.
2: A kolikrát se to musí opakovat?
3: Ono se to opakuje jeden den a za 7 dní se to zopakuje a velice často v tom chovu, pokud tam nepřesunete nějaké další čmelíky s nějakou další slepicí nebo s dalším hejnem, tak to na ten rok vystačí.
2: Stačí, dobře.
3: Takže
2: tam je důležité, že to nemá ochranou lhůtu.
3: Přesně tak. Těch prostředků s ochranou dobou, jako jo, člověk neví, co dneska, jak funguje, ale tohle v celé Evropě se takhle používá.
1: Tak jo, děkujeme za zavolání.
2: Naschledanou,
1: mějte se. Tak máme tu ještě jeden dotaz, ať se věnujeme také našim posluchačům. Kdo pak se dovolal? Dobrý den. Haló, slyšíme se?
4: Dobrý den.
1: Tak stlumit rádio, prosím.
4: Marie.
1: Ano.
4: Já bych se prosím vás chtěla zeptat pana doktora, jestli můžu postruhat starou bramboru pro slepice. Rozumíte, na jaro vám zůstane
3: přesně
4: větší
3: tak,
4: brambor.
3: Přesně tak, to většina chovatelů takhle řeší. Je vhodné odstranit ty klíčky, brambory ano. Uvařit, rozmačkat, posypat šrotem a je to optimální krmení.
4: Sírové,
3: oni, ta stará brambora přeci jenom ani nějak zvlášť hezky nevypadá. Když se uvaří, tak už to začne vypadat i pro ty slepice daleko lépe.
4: Jo.
3: A takhle ty brambory, důležité ty...
4: A okružky také.
3: Prosím?
4: Okružky, jako když oloupete tu bramboru, tož aj ty okružky radši uvařit, že?
3: Přesně tak, můžete k tomu dát. Takže hlavně to ty klíčky, aby tam nebyly. Tam je nejvíc solaný,
4: přesně tak. Já vždycky vařím ty drobné brambory
3: přesně
4: na podzim.
3: Přesně tak, ano,
4: protože
3: ano.
4: Na podzim je všeliščeho to, tak se první ty drobné.
3: Na
4: jaro vám potom zůstanou pak, ty veliké.
3: Ano. Začnou klíčit.
4: Tak když jsem jim postruhala i to místo řepy, protože to už tu řepu máte jako vykrmenů třeba v tom březně nebo v dubnu.
3: Přesně
4: a
3: tak.
4: Nám zůstávají takové ty veliké pěkné brambory, tak jsem si říkala, že musím to vařit v kastroli, to musí mít veliký kastroli.
3: No právě ta syrová brambora pro tu drůbež není příliš vhodná. Přeci jenom je to vždycky lepší uvařit. Určitě.
4: Jo. Tak víc moc krát vám děkuju.
3: Naschledanou.
4: A ještě víte, co jsem chtěla říct v tom pánovi, co to na ty včelíky, na ty čmelíky,
3: no.
4: Já jsem na to také nemohla dojít. Musela jsem dvakrát hnízda rozbit a vyhodit prostě na spálení. A tak včelka, něco si napadlo, my jsme dřív mývali ořech jako ve dvoře. A jako ne to, tak jsem si říkala, kurňa, to ořechové listí. A tak jsem loni už si dotáhla těch ořechových listů a naslala jsem jim to pod hnízd, jako pod seno do hnízda, jak snášají vajíčka. A rozvěšala jsem jim to ještě kolem bráky a tak.
3: No, jako ty bylinky takhle fungují, i třeba to ořechové listí, ale bohužel většinou omezí se to, protože oni, ty čmelíci.
4: Ale za určitou dobu musíte obnovit.
3: Přesně, určitě, no. Ale já už jsem to tady i třeba před lety, tady jsem to použil poradně a nemyslím si, že by to bylo úplně na 100%. Je to určitě dobrý prostředek pro tu prevenci, ale jak už se tam namnoší, tak zkrátka už se pak musí zasáhnout.
1: Jo. Tak jo, děkujeme za zavolání.
4: Děkuju moc krát, naschledanou.
1: Naschledanou. No a teď, milí posluchači, nějaké pozvánky, písnička a pak ještě prostor pro vaše dotazy.
5: Máte rádi hornácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Hornácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
7: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
6: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A také s veterinářem Miloslavem Martincem, který určitě rád zodpoví i další dotaz, který přistál na naší telefonní lince. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka od Prostějova. Prosím vás pěkně, zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, někdy čas od času snese vajíčko takové hrbolaté slepička. Za prvé bych chtěla, za druhé, jak vypadá ten čmelík, a za třetí ty slepičky začnou obrůstat a nemůže se jim to peří vybrat, víte, jako probudit, jenom jsou tam takové ty, no, začáteční
3: peří.
2: Tak chtěla bych pana doktora poprosit, kdyby mě poradil. Dáváme Nutrimix minerální hnojivo. Děkuji vám.
1: Mm-hmm, děkujeme za zavolání. Tak pane doktore, pojďme na to.
3: Zase jsou složitý otázky. Nevím, jestli tam čas na to bude stačit, protože bychom o tom mohli hovořit půl hodiny. Ty hrbolaté skořápky jsou v podstatě důsledek nějakého zánětlivého onemocnění, který proběhlo v tom vejcovodu u té konkrétní slepičky. Dost často se to objevuje i u některých infekčních virových onemocnění, který člověk nerad používá. Ten koronavirus u slepic je taky a zrovna jedna jeho varianta poškodí zkrátka na to reprodukční ústrojí a výsledkem je, že čas od času vyloženě je úplně zkrabacená skořápka hrbolatá charakteristicky. Takže s tím nic neuděláme. Ten čmelík, on to je takový, řekněme, 2-3 milimetrový brouček, tak říkajíc, který je charakteristický tím, že přes den není na té slepici. Přes den je schovaný v tom kurníku, někde v těch mezerách pod slámou a pod podestýlkou a na noc teprve vyleze. Takže zpravidla přes den ho nenajdeme a teprve večer na noc naběhne na slepičky a saje krev, takže se mění i třeba i ta jeho barva. Když je hladový, tak je průhledný, když je napitý, tak je tmavý. A nepříjemný je i to, že pokud se tam budete pohybovat a těch čmelíků tam bude opravdu hodně, tak začne na vás padat a bude toho člověka svědit, takže i pro člověka je to docela nepříjemná věc, i když vyloženě třeba neseje, ale většinou to chovatel cítí. To obrůstání, pokud už ty slepičky se oklovají oškubou, vytrhají peří, začne to peří obrůstat, ono neobrůstá kontinuálně, ale v podstatě čeká na to období plychání. Takže jestliže se nám na jaře oškubou trošku, tak až na podzim začnou obrůstat v podstatě v tom termínu běžného plychání. Takže je potřeba na ten podzim nedbat na to, že slepice snášejí méně, vylepšit jim krvnou dávku i třeba o nějakou tu olejninu, hlavně dostatek bílkovin, přidat i třeba nějakou tu slunečnici, pár hrstek a podobně. A během toho teďka tohle období ty slepičky začnou obrůstat. Pokud někdy se stane, že i ty vyrůstající peří jsou schopné některé vyškubávat, protože už je to takový zlozvyk a chutná jim to, takže na ně musíme trošku vyzrát i tou krvnou dávkou a to tím prostředím, kolik budou mít zábavy.
1: Ano, tak jak jste říkal, dalo by se o tom povídat ještě poměrně dlouho, ale čas je neúprosný, už se nám blíží 12. hodina, takže se pomalinku budeme muset loučit, ale milí posluchači, pokud se budete chtít pana doktora zase na něco zeptat, tak si zase počkejte, až k nám přijde zpátky do poradny, protože pane doktore, určitě se budeme muset těšit i příště, že ano.
3: Takže krásný den.
1: Ano, krásný den i vám. No a teď je další muzika, no a s panem veterinářem Miloslavem Martincem zase v chovatelské poradně někdy příště.

Tak to byl Pavol Habera, písnička Preč, preč. No já, než odjdem preč, tak ještě připomenu, že dnes jsem si povídal v chovatelské poradně s panem doktorem Miloslavem Martincem. Spousta zajímavostí padla. Pokud byste si chtěli naše vysílání poslechnout znovu, něco vám uniklo, můžete buď v mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo také na stránkách můjrozhlas.cz, kde si můžete vysílání vrátit zpátky, a to až o 12 hodin. No a příští pátek to si zase budu povídat s panem Štouračem, takže určitě bude řeč o kočičkách, o pejscích a podobně. Zdeněk Truhlář vám přeje hezký den. Mám.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 3-kilometrový úsek dálnice D55 u Bzence získal nepravomocné stavební povolení. Začínají reuse dny. Akce upozorňuje na plýtvání i nadbytečnou výrobu věcí. Kuřim slaví 800 let od první písemné zmínky. Centrum města čeká uzavírka a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. První zastřešená dálnice v Česku, přes 3 kilometry dlouhá trasa D55 mezi Bzencem a Bzencem Přívozem získala nepravomocné stavební povolení. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce Dopravní a energetický stavební úřad. Zastřešení se má postavit kvůli tomu, že úsek vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Proti zastřešení kvůli narušení krajiny protestuje ekologický spolek Děti země. Jeho námitky ale stavební úřad odmítl. Cena Zeneckého úseku D55 se vyšplhala na 4 miliardy 600 milionů bez daně. Se zahájením stavby se počítá v roce 2028. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michála Kloudová.
2: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
0: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o téměř 8 procentních bodů. Řidiči musí ode dneška do neděle počítat s uzavírkou části centra Kuřimi. Omezení bude platit v ulicích okolo náměstí Osvobození kvůli oslavám 800 let od první písemné zmínky o městě. Návštěvníky čekají koncerty, v sobotu také snídaně u dlouhého stolu nebo třeba uložení vzkazů do časové schránky.
3: Uzavřená je většina Zborovské a část Legionářské ulice, která lemuje náměstí Osvobození. Lidé by měli auta z okolí náměstí přeparkovat. Řidiči můžou místo oběd po ulici U stadionu, Jungmanově, Školní, Popkově a na Zahrádkách. Pro návštěvníky akce organizátoři vyhradili parkoviště na Blanenské a Sportovní ulici. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, přechodně až polojasno, později večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, místy přechodně mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova na stém 94. kilometru, pak došlo k nehodě, auta po ní zůstávají na krajnici. Nehoda je hlášena také z Brna na Žabovřeské ulici, došlo k ní ve směru do Pisárek a na silnici 52 pozor mezi Novomlýnskými nádržemi, projíždí se Kyvadlově. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

V podání brněnské Moravěnky zazněla polka Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové Moja milá. No a já vás, moji milí, zvuk poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. A hned, kdo má svátek, jsou to Krištofové, na Slovensku pak Eugenie. Přeji pěkný život. No a další přání, poděkování, pozdravy už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Moravská Lidová.

0: Krásnou moravskou lidovou za doprovodu cymbalové muziky Jaroslava Čecha zaspívala Vladislava Mikuláštíková. No a já už tady mám první telefonáty. Z moravského Žižkova se dovolala paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dneska popřát paní Ludmile Valáškové. Dneska má krásné narozeniny, v dnešní krásný sluneční den. Tak bych ji popřála strašně moc zdraví, protože má po operaci kyčelního kloubu reoperaci a měla velké bolesti. Ať už to nebolí, ať už má všecko dobrý, všecko a má radost ze všeho. A taky přeju hodně zdraví teda. Děkuju.
0: Prosím, naschledanou. Z Petrova telefonát paní Koštuříková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Posílám pozdrav do studia i všem posluchačům. Dnes ať moje přáníčko letí za nám velmi milou paní Staňkou Pucokovou do krásné Nevšové. Chceme jí popřát ke kulatému životnímu jubileu. Stani, s velkou láskou na tebe myslíme a přejeme ti co nejlepší zdraví. Buď šťastná a stále v pohodě. Přednedávnem si nám sdělila, s jakým potěšením si přijala narození pravnučky Sofinky a pravnoučka Davídka. Přejeme ti, ať vyrůstají ve zdraví k radosti tvojí i celé tvé rodiny. Posíláme srdečné pozdravy z Petrova a těšíme se na shledání. Mm-hmm. Koštuříkovi.
0: Ano, tak paní Koštuříková. Staňka Pucoková tady má ještě jedno přáníčko ke svým, tady je psáno polokulatina, takže ano, to vaše bylo první a paní Staňka si ještě určitě počká u rozhlasového přijímače na nějaké to ano. další přání. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. No a už další přání. Dnes slaví 77. narozeniny pan Josef Krytinář z Horní Rožínky. Rok s rokem se sešel, věk do tvých dveří vešel. Milý Pepo, k tvým narozeninám ti chceme poděkovat za všechno, co pro nás děláš. Za tvou trpělivost při péči o nás, za tvou radost, kterou šiješ do každého detailu své zahrady i za to, jak krásně pečuješ o své slepice a králíky. Jsi pro nás vzorem nejenom jako skvělý manžel, táta, děda, praděda, ale především jako člověk, který má srdce pro svoji rodinu a pro přírodu. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, aby ses i nadále mohl těšit svým koníčkům a našim společným chvílím. To ze srdce přejí manželka Květa, děti s rodinami, vnoučata a pravnučka Aurinka. Hrát bude Moravanka.

0: Tak to byla písnička Jana Slabáka a Jaroslava Hájka Škádlivá to byla. No a teď tady mám telefonát přímo z italského pobřeží, kde zdravím pana Karla Jeřábka. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne, paní Ostrá. Já mám, jak jsi říkala, přání, poděkování a pozdrav, tak to mám všechno v jednom. Takže dnes bych poslal písničku do Lechovic u Znojma, kde v těchto dnech oslavil 60 roků Marek Orkovácha, což je celkem známý kněz, je to pedagog na Karlově univerzitě, oblíbený člověk původem ze Žabin z Brna, takže písničku do Lechovic Marku Orkováchovi a druhý pozdrav do Brna Jundrova, i když jsme se o prázdninách několikrát spolu viděli, tak paní Ivaně Slabákovi, protože přesto jsou 1000 kilometrů daleko, tak včerejší vysílání byl opravdu nejen pro mě, ale zážitek, že je bezvadná ženská, která se snaží a bude záhled mezi váma. Takže do Jundrova a do Lechovic pěknou písničku. Děkuju.
0: No super, já je pěknou písničku posílám i na to italské pobřeží, pane Karle. Vy si užíváte života, to je jasné, to my všichni víme, tak jen tak dál a pozdravy míří za těmi, které jste jmenoval. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. A už paní Zapletalová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já zdravím celý Brno, tam vás a všichni posluchači. Chtěli bychom zahrát Staňovi Ječmínkovi, který si zítra dožívá 70 let a tomu přeje manželka Eva, dcera Lenka s rodinou, syn Staňa, pak ještě má vnoučata Aniška a Eliška, mu posílají velkou pusu a jako manželi Žákovi, manželi Soldánovi a Anička, jim mu posíláme pozdrav a zdraví, zdraví, zdraví, ať je zdravé, ať se máme tak rádi, jak teďka. Tak vám za všechno děkujeme a mějte se krásně v Brně. Pozdravujte paní Slabákovu taky.
0: Ano.
2: Včera bylo to bezva.
0: Tak jo.
2: A vy taky jste všetci dobří, no.
0: To jsme rádi. Tak paní Zapletalová. Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
0: Dnes slaví 91. narozeniny paní Jarmila Trenzová ze Želešic. Hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví, to jí přejí manžel Stanislav, dcera Zdena s manželem Michalem a vnoučata Michal s přítelkyní Luckou a Jana s manželem Seňou. Na řadě je písnička a je to přímo Píseň o Moravě.
3: Český rozhlas Brno.

0: máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: No ale teď už Jiřina Ustrá a Morava krásná zem a telefonát z Petrova opět, tentokrát paní Marie. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá, vás tu pozdravit a já bych chtěla dneska i poslat dvě přání. Jedno do Petrova, paní Koštuříkové Káji, která má dneska narozeniny. Přeju jí hodně, hodně moc zdraví a děkuji za naše krásné přátelství, které máme. A druhé přání by bylo pro paní Pučokovou do Šové, která také slaví dneska ty narozeniny. Přeju jim oběma strašně hodně moc zdraví a dlouho a co ještě můžeme potkávat. Děkuji, Marie Pavková z Petrova.
2: Ano, no paní Pavková, a to je opravdu ta jistá paní Koštuříková, která ano, se k nám domluvala. No, ano. Ale ona se vůbec nepochlubila, že dnes je pro ní taky slavnostní den. Tak ano. Paní Koštuříková, já vám přeji jen to dobré, hlavně to zdravíčko a písnička samozřejmě bude i pro vás jako hudební dárek vašim dnešním narozeninám.
3: Ano, a to jsou sestřenice.
2: Jo, to jsou sestřenice dokonce. No tak, paní ano. Marie, vy jste vše objasnila, takže ano. Se můžeme rozloučit. Tak jo. Naschledanou, hezký den.
3: Naschledanou, moc krát vám děkuju.
2: Nemáte za co. A měla jsem tady ještě jeden telefonát z Borského Mikuláša, kde zdravím pana Josefa. On mě děkoval za tu písničku Ze srdce, kterou jsem pro něho zahrála. Forman Jan říkal, že Lanžhotské hody se blíží a pakliže jste poslouchali, tam to mělo jistou souvislost. Tak pane Josefe, já vás ještě jednou zdravím, no tu Salašnickou jsem si napsala. Někdy zahrají a ještě mám tady vzkaz pro posluchače. Doufám, že poslouchají, protože dvakrát se pokoušeli k nám dovolat a ono se vám to podařilo, milí posluchači. Vy jste byli na tom drátě, my jsme společně byli ve spojení, no ale vy jste si tam pořád říkali tak něco mezi sebou o tom čísle, jestli je správné nebo není. Já vás ujišťuji, že to číslo máte správné. Je to číslo 726465200. Tak zkuste ještě do třetice zavolat, třeba se spojíme. Hezký den vám přeji, naschledanou. Tak a teď už se projdeme po chodníčku radosti.

0: Tak to byla krásná písnička Antonína Perničky podání Záhořanu. No a teď už tady mám na telefonu paní Pavlu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ve studiu, taky všechny posluchače. A když člověk furt chce a chce, tak se nedovolá. Já bych opožděně chtěla popřát svátku Mařenkám a bylo by to paní Marii Lukůvkové do Boršic, paní Marii Výstupové do Boršic, paní Marii Hulkové do Boršic a taky paní Marii Zbořilové do Tučat. Holky milé, přejeme vám všechno nejlepší, plnou náruč zdraví, štěstí, pohody, to vám přejí holky z Babince. Tak bych chtěla ještě popřát k svátku, protože byla Ludmily, tak taky do Boršic, ať zaletí k paní Ludmily Radové. Taky přejeme plnou náruč zdraví, hodně, hodně, štěstí, pohody, to i taky přejí holky z Babince. A pak bych chtěla poslat paní Ludmily Daňhelové do Zlechova, taky přeju hodně zdraví, štěstí, pohody, radost, vnoučátek, pravnoučátek, hodně božích milostí, to jí posílá Pavla. Děkuji vám moc krát a mějte se.
0: No, paní Pavlo, jak jste říkala na začátku, že vy vždycky chcete a nemůžete se dovolat, no tak dneska jste asi nechtěla a ono to vyšlo nakonec.
1: Ano, přesně tak, říkám, zkusím to a naraz
0: no,
1: na poprvé.
0: Vidíte, a vyšlo to. Tak jo, vyšlo to.
1: Děkuji vám moc krát, nashledanou.
0: A na řadě je Adam, pan Adam. Dobrý den.
2: Tak, dobrý den, tady Adam z Bedřichovic. Zdravím všechny posluchače. Chtěl bych poslat písničku hezkou Jiníkovi do Přísnotic a Radkovi do Podolí a všem zemědělcům. Konečně zapršelo, tak do večer zapijeme, dáme si dobrý burčáček a tak.
0: Tak jo, tak já vám držím palce, ať všechno jde pěkně od ruky, podle vašich představ. Ne, zdravím vás tam všechny. Naschledanou. No a beru si aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, protože dnes 18. září má narozeniny bratr Stanislav Soukup z Brna a slaví 82. narozeniny. No a tomuto milému bratrovi hasiči naším prostřednictvím za všechno děkují za jeho práci, no a do těch let příštích mu přejí především zdraví, štěstí, spokojenost, klid, přeji mu pěkné roky dalšího života. No a písnička ta už je také připravená, jmenuje se Rácu moja milá.

0: No, Vlčnověnka dohrála a připravena je u telefonu a já se domnívám, že to je ta dnešní jubilantka, paní Staňka Půčoková z Nevšové. Paní Staňko, mám pravdu? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, máte pravdu. A já chci popřát mojí sestřence Kaji Košturíkové. My máme spolu narozeniny a ona je o něco víc mladší než já, ale stejně jí přeji, ať nic dneska nedělá, jenom jí, spí, leží a zpívá a ať si ten dnešek užívá. Já vás všechny zdravím, ať pusnička potěží i paní Pavkovou. A moc děkuju za všechny přání, které jsem dostala. Mějte se, paní hosta, moc hezky.
0: No vy také, to je pro vás milý den, paní Půčoková. Vidíte, kolik lidí na vás myslí. No a já vím tady z jednoho přání, že vy slavíte půlku latiny. No tak těch 55 to zase ještě není tak strašné, co říkáte?
1: No, je to dost, no. A víte, ten její otec a moje mamka byli sourozenci, takže ona má Kája velký vztah k Nevšové, jo. Takže tak jsme taková velká rodina. No.
0: Tak to je dobře, že rodina drží při sobě. Paní Půčoková, ještě jednou vám přeji všechno dobré, hodně zdraví.
1: Děkuji moc,
0: nashledanou.
1: Mějte se hezky,
0: nashledanou. No a teď už pan Milan ze Smolinského. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slava Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov Českého rozhlasu. Prosil bych o zahrátie piesničky k narodení nám oslavenkyne Božene Cvečkovej zo Smolinského, ktorá dnes oslavuje 76 rokov života. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Praje je to celá rodina Cvečková a sestra Marta s rodinou a všetky kamarádky. Ďakujem, pani Ostrá,
0: někdy nashledanou. Někdy zase nashledanou. No a na řadě vinčování pro milé rodiče Ludmilu a Miroslava Vaňkovi z Loučky u Vizovic. Milí rodiče, dnes je to neuvěřitelných 50 let, co jste si řekli své ano. 50 let společné cesty, 50 let lásky, porozumění, radosti i životních starostí, které jste vždy dokázali překonávat společně. Když se za těmi lety ohlédneme, vidíme především krásný příklad toho, co znamená být jeden druhému skutečnou oporou. Ukázali jste nám, že opravdová láska není jenom o velkých slovech, ale především o každodenní blízkosti, vzájemné úctě, toleranci, pomoci a o tom, že člověk nikdy nezůstane na své starosti a trápení sám. Chceme vám z celého srdce poděkovat za všechnu péči a lásku, kterou jste nám i našim dětem, vašim vnoučatům, po celý život dávali. Za pomoc, kterou nám poskytujete, za vaši ochotu vždy podat pomocnou ruku, poradit, povzbudit a být tu pro nás, kdykoliv vás potřebujeme. Přejeme vám, ať vám život nadělí ještě spoustu krásných společných dnů, ať jste stále zdraví, spokojení, provází vás Boží požehnání a ať máte jeden druhého stejně rád, jako před 50 lety. A pokud bychom si mohli přát jediné, pak to, abychom vás měli, pokud dá Bůh, po svém boku ještě mnoho a mnoho let. Ze srdce děti Lenka a Mirek s rodinami. Písničku pak přidají Vacenoviáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to jsme si vyslechli krásnou písničku Jiřího Zmožka. No ale teď už si vyslechneme pana Pavla Zlanžota. Dobrý den.
1: Dobrý den, všech vás tam zdravím v rozhlasi a všech posluchačů. A tady předřečník říkal, že začínají v Lanžotě hody. Ale hody už dneska je začínají předhodové zpívání, zétro se stavě mája. A potom je neděla, pondělí, úterý, hody. A ten Jan, ta pesnička o tom Janovi, tak je to 50 roků, co to přihodilo.
0: No, já totiž, když jsem mluvila s panem Josefem z Borského Mikuláša, on mě právě říkal ty souvislosti, proč zrovna chce tady tuto písničku Forman Jan. Tak vy jste to dovysvětlil ještě posluchačům, pane Pavle. No, co mám popřát? Ať hody dopadnou úplně ze všeho nejlíp. Ať se bavíte, jste veselí, zpíváte.
1: Ano, tak a kdo, tak může se teď podívat.
0: To je jasné. Tak jo, nashledanou.
1: Hodně zdravíčka.
0: Jo. I vám, nashledanou.
1: Mějte se hezky.
0: Vy také. No a dnes slaví kulaté narozeniny maminka, babička, prababička, sestra, paní Olinka Konečná z Horních Věstonic. A přání, milá maminko, dnes slavíš krásných 80 let a my ti chceme popřát z celého srdce. Hlavně pevné zdraví, štěstí, ať máš každý den důvod k úsměvu a užíváš si ještě dlouhá léta radosti ze své rodiny a hlavně ze svých milovaných pravnoučátek. Děkujeme ti za všechnu péči, trpělivost a za všechno, co jsi pro nás během svého života udělala. To přejí dcera Hana a syn František s rodinami, Lukas, Oliver, Stella, Tobias, Dominik a Ondra posílají velkou pusu a přejí hodně smíchu a krásných společných chvil. Ke gratulaci se připojuje sestra Eva, která ti děkuje za vše, co pro ni děláš. Písnička přání i pro paní, a už se paní Staňka dočkala, pro paní magistru Stanislavu Pučokovou z Nevšové, která se dnes dožívá půl kulatých narozenin. Milá Staňko, čas běží a než se stačíme ohlédnout, jsou tu tvé polokulatiny. Moc zdraví, pohodu, štěstí a velkou radost ze dvou pravnoučátek, kterých si se letos dočkala. Dík za kamarádství a celoživotní moudrost a za tvůj vzor a přístup k životu. Boží požehnání a tě provází do dalších let, Panna Marie a tě chrání. No a to tentokrát přejí manželé Krahulíkovi a máme tady známou písničku Hů a

Tak, to byla známá písnička Karla Vacka, staršího. No a tady mám další přání, milý Dušane. K tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Vždycky jsem obdivoval tvůj smysl pro humor, dobrou náladu a ochotu pomoci, díky kterým je s tebou každé setkání příjemnější. Ať máš pořád důvod se smát, kolem sebe fajn lidi a dostatek času na všechno, co tě baví a dělá ti radost. 60, to je jenom číslo. Důležité je, jak se člověk cítí. Tak tohle krásné životní jubileum si pořádně užij a vykroč do další 60 s úsměvem, energií a dobrou náladou. No a přání poslal Filip. Paní Liduška Vojancová z Horního Štěpánova dnes slaví krásných 80 roků. Čtu dál. Milá Liduško, přeji ti především zdraví, štěstí, pohodu, boží požehnání, každý den malou radost a stálý úsměv na tváři. Vše jen to nejlepší přeje Marie. A další dopis. Tak to cituji, milé rádio, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky a poděkovat kolektivu Radoslava Němce na STK Holíč za milý přístup k zákazníkovi a také za dobré rady pro řidiče. Hodně pevného zdravíčka, úspěchu v osobním životě, ať se jim daří v práci. No a to jim přeje velice spokojený zákazník Matěj. No a pokusím se ještě jedno předat, tady je přání ještě pro pana Petra Jeřábka z Milešovic dnešním narozeninám. Milý Petře, dnes, kdy se rok tvému věku přidává, chceme ti popřát, co se k takové příležitosti přává. Hodně štěstí, pevné zdraví, úspěchu, málo starostí, problémů a spěchu. Prostě život, jak má být, ať nemusíš o ničem jen snít. Přejeme ti lidi, co tě podrží a práci, co tě naplní. Dlouhý život bez bolesti, plný radosti a neřesti. Další rok zkušenější, silnější, moudřejší a snad i trochu odpočatější. Krásné narozeniny přeje stará parta Anna, Frantina, Irena, Maruna, Pavlína a Zdena a ještě Zdeněk, Lístečku z Javora a Kotáranka.

Tak to byla Kotáranka a ještě mám tady pro vás pozvánku. Hasiči z Rackové vás zvou na vinobraní v Rackové. Uskuteční se už tuto sobotu 19. září od 20 hodin v místním kulturním domě. Čeká vás večer plný pití, jídla, muziky a zábavy. Tancí k poslechu bude hrát dechová hudba Hanačka. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Vysílání, naše vysílání pokračuje. No a krátce po 18. hodině pak opět Morava krásná zem. Pěkný den přeje Jiřina Ostrá. A ještě závěrečná orchestrální skladba už hraje slovácká v podání Vlado Kumpana a jeho muzikantů.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Silničáři zahájili tříletou modernizaci silnice z Pohořelic do Lechovic. Tonetova vila v Koryčanech se dočká rekonstrukce. Město získalo stavební povolení. Novou sezónu v brněnském divadle Polárka otevírá inscenace pro dospívající a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři zahájili tříletou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku. Vytížená silnice

0: spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun ve většině délky třetí pruh, mimo úrovňová křížení a zmizí terénní vlny. Tím se stane především výrazně bezpečnější proti současnému stavu, řekl dnes při zahájení stavby generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Více než 20-kilometrový úsek je poslední části modernizace celého tahu. Stát se do zahájení stavby pustil i proto, že jde o jednu z návozových tras pro stavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany. Podrobněji se tomu budeme věnovat po 14:30. Koryčany na Kroměřížsku získali stavební povolení na rekonstrukci Tonetovy vily. Město zahájilo výběrové řízení na projektanta stavby. To potrvá zhruba 3 týdny, říká nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová.
1: Budeme zpracovávat projekt na provedení stavby, s tím souvisí hledat dodavatele a stěžení bude sehnat na to finance, které v současné chvíli nemáme.
0: Podle starostky by se do vily po rekonstrukci měl přestěhovat městský úřad, informační centrum a knihovna. Členové volebních komisí začínají absolvovat povinná školení. Komunální volby jsou pro ně jedny z nejsložitějších při sčítání hlasů. Lidé v nich totiž oproti jiným mnohem víc křížkují své favority. V brněnském divadle Polárka pokračuje festival k zahájení nové sezóny. Přestože lidé považují Polárku často za divadlo pro malé děti, v programu přibývají představení pro dospívající. Těm je určena i první premiéra sezóny, inscenace s názvem Metoda destrukce. Divadlo ji uvede dnes večer od 19:30. Hra mapuje společné fungování rodičů s dcerou. Jejich život zasadil režisér Braňo Mazůch do laboratorních podmínek.
2: Modelová situácia, kde vidíme trojicu postav a sledujeme, dá sa povedať, nejakých laboratórnych podmienkach. Centrálny objekt, ktorý tam je, je terárium, v ktorom sledujeme dynamiku vzťahov tejto trojčlennej rodiny. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, přechodně až polojasno, později večer začne oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy přechodně mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: A právě v Brně pozor u nehody na Žabovřeské ulici ve směru do Pisárek a také na Dusíkově ulici na okraji Lesné na silnici do Soběšic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
5: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
4: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky veseleazdravie.cz a to téma znělo...
5: Mdloby a mžitky.
4: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mm-hmm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Honem vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: podle
7: do mozku.
0: Podle mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vlázou tepny, jsou důležitější, ale je to na
7: ne,
0: krku.
7: Ne, nejsou důležitější, obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
8: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit i život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady věděli. Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo ne, nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu, lidé, kteří mají ty panické a taky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku
0: a
2: my se
0: schválně,
2: hned proberou.
0: Aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme, jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. Nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ
1: ano.
0: počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel s tetování proti omdlel s očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě to též.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežene a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. I vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zastřešený úsek dálnice D55 u Bzence má první povolení. Ve Vyškově nastoupil do výcviku rekordní počet rekrutů. Strážníci spolu s hasiči v Brně Bystrci dnes odchytili zaběhnutého servala a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Tříkilometrový úsek dálnice D55 mezi Bzencem a Bzencem Přívozem na Kyjovsku získal nepravomocné stavební povolení. Trasa bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce Dopravní a energetický stavební úřad.
2: Povolení zatím není pravomocné, běží lhůty pro odvolání. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhá na skoro 5 miliard korun. Se zahájením stavby počítá ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. Proti zastřešení protestuje ekologický spolek Děti země. Zastřešení označil za primitivní a podle nich zasáhne krajinný ráz. Jejich námitky ale stavební úřad odmítl. Úsek by měl být součástí 37 kilometrů dlouhé stavby.

0: by mezi Bzencem a Břeclaví. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzů základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Informoval o tom mluvčí akademie Martin Kresta s tím, že mezi nováčky je 572 vojáků z povolání, 156 příslušníků aktivní zálohy, 86 účastníků dobrovolného vojenského cvičení a 7 příslušníků speciálních sil. Pěstitelé z Hané finišují se sklizní chmele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má také nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku. Brněnští strážníci ve spolupráci s hasiči odchytli v Bystrci zaběhnutého křížence servala a kočky savanové. Ze soukromého chovu utekl v neděli. Majitelé ho spatřili dnes ráno relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo vystresované a ukrývalo se v koruně stromu. S odchytem proto strážníkům pomáhali hasiči, dodává mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem.
2: Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární ošetření.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, přechodně až polojasno, později večer začne oblačnosti ubývat, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 pozor u nehody na 2,5 kilometru. Nehoda omezuje provoz i na Bauerově ulici v Brně u mimoúrovňové křižovatky Hlinky. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, vážení přátelé, a je-li mezi vámi nějaký Krištof, tak vězte, že je mu dvojnásob. Hezké odpoledne přeju po 14. hodině. Ve chvíli, kdy začíná naše dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno, v němž vám chceme přinést třeba podrobné informace o počasí. Jak správně říkal Pavel Chaloupka, před několika málo vteřinami bude to Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU, která řekne, jaké počasí nás čeká o víkendu. A jak vlastně začneme ten poslední zářijový týden? Ano, až tak daleko půjde předpověď na obvyklém místě našeho odpoledního vysílání. Ale v téhle hodince vás čeká třeba pozvánka na výlet. Připravila ji Hana Varmužová. A s kolegyní reportérkou Alenou Hesovou budeme mluvit o zahajovaných stavbách důležitých silnic na jižní Moravě. Já věřím, že se dostane i na Edu Štatlaře a že páteční pohodu při sledování našeho programu s písničkami, které nestárnou, vám zpestří třeba i pravidelná páteční dopravní informace od Květoslava Havlíka, tedy z jihomoravského Kordisu. Ale k té chvíli zbývá ještě zhruba hodinka a půl, takže nikam nespěchat, najít si to správné místo za teplot, které jsou podle mého názoru dosti příjemné, a nezapomeňme ani na pranostiku. Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. Milí vinaři a milí ovocnáři, to bylo pro vás. Tak ještě jednou všecko nejlepší vám, kteří slavíte, a dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tak trošku pruderní Američané videoklip k té předchozí skladbě v 80. letech příliš nepochopili. No a výsledkem bylo to, že jej vlastně ani MTV neukazovala. Ale to byla vzpomínka na dávné doby. Pojďme se podívat spíše na tu druhou stranu. Co nás čeká? Tedy jaké počasí bude třeba o víkendu, který je před námi? Do vysílání Českého rozhlasu Brno právě přichází, vstupuje Jitka Kučerová po delší době. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Je to meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Koho jiného se zeptat na to, jaké je aktuální počasí na jižní Moravě?
2: Oblačnosti je celkem hodně, dokonce dopoledne trvalo poměrně dlouho četným mlhám, než se opravdu rozpustili a zvedli. Na chvíli se z nich stala nízká oblačnost. Ta už teď také zmizela, ale i tak je oblačnosti dost, spíše takové převažující oblačno, ale už je to oblačnost kupovitá. Možná chvílemi sem tam někde i polojasná obloha. Srážky se žádné nevyskytují. Teploty jsou teď nejčastěji tak od 21 do skoro 24 stupňů, ale tam, kde byly déle ty mlhy nebo nízká oblačnost, tak je teď kolem 20 stupňů a vítr fouká od jihozápadu nebo jihu. Nejčastěji jsou ty rychlosti slabé, ale sem tam někde může foukat i vítr mírný.
1: Než budu zvědavý na víkend a třeba i na pondělek, tak se vás zeptám na jednu věc. Vy jste zmínila dnešní mlhy, které se dlouho rozpouštily, a jedna z pranostik pro měsíc září praví, že podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. Měla byste k tomu, co by meteoroložka něco říct?
2: To haha, uvidíme. Ty zimy minulé moc na sníh bohaté nebyly. Samozřejmě sníh může i komplikovat všechno možné. Na druhou stranu, no, jeho potřeba, aby potom zase na jaře se vytvářely nějaké zásoby vody v půdě a v řekách. Takže jak to kdo vnímá, ale určitě by bylo potřeba, aby sněžilo.
1: Nechme to tedy dnům, které teprve přijdou. No ale přijde i odpoledne, přijde i večer. Jaké počasí čekáme ještě během druhé poloviny dnešního dne?
2: A ta oblačnost se někdy zhruba později večer by měla začít tak jakoby vytrácet, ubývat. V noci už potom polojasno nebo skoro jasno, ještě ze začátku noci může být i oblačno. A potom v průběhu nočních hodin nebo hlavně k ránu se mohou zejména v údolích tvořit, ale už jenom asi lokální mlhy. Mělo by jich být výrazně méně než dnes ráno. Teploty by klesaly v noci mezi 11 až 8 stupňů, v údolích to může být i kolem 6-7, tedy o něco méně podobně jako dnes, a vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
1: Víme už tedy, jaké počasí nás čeká v noci. Sobotní východ slunce v Brně nastane v 6 hodin a 35 minut, západ potom minutu po 19. hodině středoevropského letního času. A po celou sobotu bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké bude počasí zítra?
2: Mělo by být v podstatě takové slunečné, skoro jasno nebo polojasno, oblačno jenom chvílemi přechodně, a převážně by ta oblačnost, pokud se zítra bude objevovat, mohla být i průsvitná nebo alespoň částečně průsvitná. Ráno tedy nějaké ty lokální mlhy, ty se budou snad rozpouštět rychleji, pokud se tedy objeví než dnes. Teploty zítra o něco vyšší, 22 až 25 stupňů, a vítr bude přes den foukat na některých místech mírný, od jeho západu až jihu, ale budou zase zůstávat místa i se slabým větrem.
1: Já bych to viděl tak, že první víkendový den bude docela hezký na to, že máme září, že máme skoro závěr tohoto měsíce. A jaká bude neděle? Bude podobná?
2: Neděle bude podobná, ale jenom v té první části dne, kdy čekáme hlavně v noci a ráno převažující polojasno. Už v průběhu dopoledne postupně spíše oblačno, ale zase ta oblačnost může být i průsvitná, no a bude houstnout a přibývat oblačnosti odpoledne. Od severozápadu bude postupovat fronta, na ní se zatáhne a někdy zhruba k večeru bude přecházet spolu s tou frontou takové srážkové pásmo, taktéž od severozápadu. Asi by se mělo týkat větší části území, myslím tedy buď déšť nebo přehánky, ty potom později večer a v noci na pondělí budou zase od toho severozápadu ubývat. No a ještě před tou frontou odpolední teploty 22 až 26 stupňů, ráno 12 až 9, v údolích zase o něco chladněji kolem 8-7 stupňů.
1: V neděli nás tedy bude přecházet ta fronta, kterou jste zmínila. Znamená to, že, a to znamená, že v pondělí bude ochlazení?
2: Ano, přesně tak, tam už čekáme maximální teploty jenom mezi 15 až 19 stupni a bude celkem větrno, může foukat i čerstvý severozápadní vítr a převážně větší oblačnost, srážky už jenom s malou pravděpodobností.
1: Meteoroložka Jitka Kučerová vám řekla, jaké počasí čekáme až do pondělka na jižní Moravě. Děkuju za informace a přeju krásný víkend.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Liverpoolští Brouci tuhle písničku nahráli na přelomu července a srpna 1968 a o rok později se Marta Kubišová přidala po bok takových jmen jako Elvis Presley či Wilson Pickett, tedy naspívala cover skladby, kterou možná znáte už tak dlouho, že si ani nepamatujete, kdo zpíval ten hlavní vokál právě v originále. No, já vám samozřejmě pomůžu, Paul McCartney. Ale teď máme 14 hodin 25 minut a já bych vás rád, protože víkend je před námi, pozval do Kéniku. Jinými slovy, už zítra bude tedy uzavřeno Slovanské náměstí, a to z důvodu konání 36. erbovních slavností. A možná budete také u toho, až i já budu jásat nad už 118. výročím udělení znaku městu Královo pole. Hlavní program erbovních slavností se odehraje v parku na Slovanském náměstí, kde se během odpoledne vystřídají děti a žáci královopolských škol, Sokol, folklorní soubor i tanečníci. V 18.20 vystupují Fireballs, pak se předávají pamětní medaile, vystoupí i bubenická světelná show Rytmofaktory a považte, v 21.10 je na programu erbovních slavností vystoupení holek, tedy holky s měkkým i na konci. Ale tím program zdaleka nekončí. Už od zítřejšího rána můžete navštívit třeba erbovní trh na Husické, komentovanou prohlídku a varhaní koncert v kostele Nejsvětější Trojice nebo program v areálu kartuziánského kláštera. No a na své si samozřejmě přijdou i rodiny s dětmi. Připraveny budou aktivity v parku, program v přírodní zahradě U Smrku, pátrací hra a pohádky v divadle Barka nebo koncert v knihovně Jiřího Mahena. A těšit se můžete na, řekl bych, tradiční ukázku zásahu královopolských dobrovolných hasičů. Zítra, 19. září, v sobotu, erbovní slavnosti v Kéniku, v Králově poli v parku na Slovanském náměstí. Ale v našem dobrém odpoledni už za pár chvil také návštěva naší reportérky. Dvě důležité jihomoravské silnice první třídy totiž čekají rozsáhlé úpravy. Dnes silničáři začínají s přestavbou části hlavního tahu na Znojmo a úseku na silnici číslo 43 u Černé hory. Jaké dopravní komplikace práce způsobí? Nejen na to se zeptám už za chvíli Aleny Hesové. Když tatlaře se pomyslně ptám, jestli dodal. Dodal.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknou se dva štatlaři. Pepo Zarec, pojď se mnou na koncert. Mám dva flosky, BK Vondráčková.
3: O, dneska nemůžu, dneska hraje Novák.
2: Zcuknou se zase za metr a ten první zase hlásí. Zarec Pepany. Pojď se mnou na koncert. Mám dva lupeny. Zončí Lucie Bílá.
3: O, dneska nemůžu. Dneska hraje Novák.
2: Zcuknou se za půl járu a zasec. Zdarec Pepo. Mám dva flosky na olympiky. Val se mnou.
3: O, dneska nemůžu. Dneska hraje Novák.
2: Ty Pepany, a co ten Novák vlastně hraje?
3: No to já nevím. Ale když hraje, tak já chodím za jeho staro.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré páteční odpoledne, vážení přátelé, a teď zejména vy, vážení řidiči a vážené řidičky, poslouchejte. Dnes startují práce na dvou vytížených silnicích první třídy na Jižní Moravě. Ředitelství silnic a dálnic rozšíří na tři pruhy část silnice první třídy číslo 53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi a pustí se taky do přeložky silnice první třídy 43 u Černé Hory na Blanensku. No a právě tam teď máme naši kolegyni reportérku Alenu Hesovou, tedy nikoli ve studiu, ale přímo na místě, a já jí přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, jak přesně má silnice první třídy číslo 43 vypadat po tom, co dělníci práce dokončí?
1: Tak velmi laicky řečeno, bude rovnější, přehlednější a ve směru na Brno, tedy ve stoupání, vzniknou dva pruhy. Díky tomu budou moct řidiči předjíždět. To teď nemůžou, a tak se třeba i zrovna v tuhle chvíli kolem mě často plouží za docela pomalu jedoucími kamiony do toho kopečka. V celém tomhle úseku se zatáčkami jim v předjíždění brání plná čára, přesto ji podle policie ne všichni lidé za volantem respektují. Často se tady stávají vážné i smrtelné nehody. Důvodem bývá právě třeba to riskantní předjíždění, kdy není v těch zatáčkách nebo za horizontem dobře vidět. Ten nový dvoukilometrový úsek bude za 11 měsíců pro těch 16 000 aut denně, kteří jim projíždí, bezpečnější. Narovnání začne ve směru od Brna na úrovni Černohorského lesa a skončí u zástavby před Černou Horou. ŘSD za něj zaplatí 250 milionů korun.
0: Jak práce ovlivní provoz na spojnici mezi Brnem a Svitavami, která je, jak už vlastně naznačila, zhodně vytížená i bez dopravních omezení?
1: Řidiči můžou zůstat docela klidní, protože dělníci staví prakticky novou silnici vedle té stávající, takže ten provoz na té současné 43 to omezí minimálně. Při napojování nového úseku tady budou potom semafory na dobu zhruba 14 dní. Jinak musí dávat řidiči samozřejmě pozor hlavně na vjezd a výjezd nákladních aut na stavbu a z ní. Celá dopravní situace se v lokalitě výrazně zkomplikuje příští rok. V únoru totiž začne ŘSD budovat další pruh silnice o kousek dál v Závisti a potrvá to rok. Auta pojedou objížďkou přes Lipůvku a Blansko, jenomže v tomhle úseku se ta objížďka potká s pracemi krajských silničářů. Ti budou totiž opravovat silnici mezi Lipůvkou a Šebrovem. Pokračuje mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
2: Musí proběhnout koordinační schůzka, kde bychom se měli společně dohodnout na případných objízdných trasách, které budou v rámci stavby v příštím roce. My předpokládáme, že začneme s úvodem jara 2027 s tím, že naše realizace bude prováděna za provozu, vždy po polovinách řízena na semafor.
1: Původně měli úpravy na 43 u Závisti začít dřív, a tak krajští silničáři svou zakázku schválně kvůli tomu odložili na rok 2027, no a nakonec se tady obě ty zakázky potkají.
0: To už tak bývá. A jaké dopady bude mít na řidiče a řidičky stavba na silnici 53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi?
1: No tak tam to pocítí řidiči o něco víc intenzivněji než tady u Černé Hory, to bude výrazně náročnější stavba. Zhruba 600 dní můžou stavaři mít nějaké dopravní omezení a půjde třeba o objížďky nebo o stání na semaforech, když dopravu svedou jen do jednoho pruhu pro oba směry. A tahle omezení se budou tak různě měnit, takže je potřeba to sledovat. A je taky pravděpodobné, že kromě oficiálních objízdných tras si řidiči budou chtít cestu zkrátit a využijí i jiné neoficiální trasy, a to zatíží obce v okolí. Doplním, že úpravy se dotknou části silnice 53, která je dlouhá skoro 21 kilometrů.
0: Jak má třípruh řidičům na hlavním tahu do Znojma pomoct?
1: Dlouhodobě tam dochází k vážným nehodám a nebezpečným situacím, hlavně kvůli tomu, že řidiči, kteří z hlavní odbočují, tak brzdí provoz a auta za nimi třeba nestačí vůbec zareagovat. Problém představují taky špatné rozhledy při předjíždění. To by měl zlepšit právě ten třetí pruh, ale taky samostatné odbočovací pruhy, mimoúrovňové křižovatky a úpravy těch nepřehledných horizontů. Přibude i stoupací pruh za Branišovicemi směrem na Pohořelice. Hotovo bude v srpnu 2029 a náklady ŘSD vyčíslilo v případě téhle zakázky na téměř 2 miliardy korun.
0: O dvou klíčových úpravách silnic první třídy číslo 43 na Blanensku a 53 na Znojemsku víme díky reportérce Aleně Hesové. Díky a šťastnou cestu. Nejenom tobě,
1: Aleno. Šťastnou cestu a naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Vy, kteří čekáte na pozvánku na výlet, už nebudete čekat dlouho.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, chtělo by se říct dobré turistické odpoledne, a to proto, že je před námi další tip na výlet, který připravila Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Hanko, vítám vás.
1: Děkuji za přivítání a přeju všem hezké odpoledne.
0: Na vlně Českého rozhlasu Brno je totiž čas pozvat vás na výlet. Kam to bude tentokrát?
1: Bude to na Vysočinu, bude to kousek od Třebíče a bude to do takové zajímavé vesnice, která se jmenuje Šepkovice. Zajímavé je i to, že tady nevedou kolem Šepkovic žádné turistické značky, ale je tady veliká spousta zajímavostí. A já jsem tentokrát zavítala do Šepkovic jednak na skautský tábor, kde jsme trávili nějaký čas s vnuky a jejich přáteli a bylo to moc fajn, ale já jsem věděla, že v Šepkovicích mají unikátní kostelík a to jsem se dověděla díky jedné naší turistce Ole, která je velká nadšenkyně na přednášky v rámci archeologického léta. Ona mě na to upozornila, takže jsem si tam udělala vycházku a skutečně to bylo velmi hezké. Ten kostelík je kulturní památka, je to kostel svaté Máří Magdaleny a původně to byla rotunda, protože na tom místě, kde tenhle kostelík stojí, bylo v 8. století hradiště. A ta rotunda byla obraného charakteru, zachovaly se tam 3 střílny, úzká okna. Ten kostelík byl postavený ve 12. století a později k tomu bylo dostavěný takový obdélníkový hranatý presbytář. Takže ono už to nemá tvar té rotundy, ale je to vlastně takový malý venkovský kostelíček. Mají tam hezky vyřešené dveře, protože tam není normální mříž, jsou tam šprušličky, aby tam nelétali ptáci, ale krásně je vidět do kostela. Takže jsem viděla i kříž od Františka Bílka, který tam je. Dokonce byly otevřené i dveře do sakristie. Tam viselo to bílé kněžské roucho a byl tam vidět takový krásný gotický portál, kterým se vcházelo do kostelíka. A pod tím kostelem je i krypta a určitě by stálo za to domluvit se s někým, kdo má od toho kostela klíče a ví o tom něco víc a zajít tam na nějakou exkurzi, což si nechávám někdy na příště a posluchačům určitě řeknu. Na tom hřbitově stojí ještě márnice, ta je z roku 1911. Je to taková malá zděná stavbička. A já, když jsem takhle na ní koukala, dívala jsem se na to datum a zvedla jsem oči trošku víc, tak nad hlavami nám kroužili dravci. Pravděpodobně to byli luňáci, já to úplně nevím, jenom kamarád mi říkal, když to má ocas vykrojený do Včka, bude to luňák. Ještě bych doplnila, že na bráně, kterou se vchází na hřbitov, tak jsou 2 pamětní desky. Jedna ta deska je věnovaná Václavu Drbolovi a ta druhá je věnovaná Antonínu Plichtovi, to byl starosta, byl to člen Orla a byl v souvislosti s babickým procesem zatčen a posléze popraven. No a odtud je to kousek do Kojetic, můžete se svést třeba vlakem, protože do Šepkovic jezdí i vlak, a po zelené turistické značce z Kojetic vystoupat na Pekelný kopec, kde je rozhledna z roku 2014 a podle mě je to jedna z nejkrásnějších rozhleden, kterou jsem navštívila, protože odtamtud je božský výhled na Vysočinu a navíc ještě krásná, je to kombinace kov a dřevo a stojí za to ji navštívit.
0: Dojmy ze svého nedávného výletu do Šepkovic u Třebíče je Hana Varmužová přímo naplněna. Takže bych si tipnul, že se tam příště podíváme ještě jednou.
1: Budeme muset, Borku.
0: Děkuji vám i za tu dnešní pozvánku. Mějte se hezky.
1: Vy taky a hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Na zámku v Miloticích začínají generální opravy střechy a krovů. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o nestrannosti soudců. Strojírenská firma z Březnice rozšiřuje díky zakázce pro armádu výrobu. A zítra bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami až 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Miloticích u Kyjova začínají řemeslníci s rozsáhlými opravami střechy a krovů na tamním barokním zámku. Podle kastelána Evžena Bočka jsou trámy staré okolo 300 let a už dosluhují stejně jako střešní krytina. Práce za 34 miliony korun potrvají 3 roky. Příští návštěvnickou sezónu by měli omezit jen minimálně. Oprava je nezbytná, dodává Boček.
6: Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník. Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
5: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiného uvedl, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie také upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Strojírenská firma Zako Turčín v Březnici získala v rámci rozšíření výroby armády.

0: Armádní zakázku. Firma bude v nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby, pokračuje jednatel společnosti Jiří Turčín.
1: Vyrábíme asi polovinu dílu na věže těch bojových vozidel, polovinu dílu na podvozek. Pro nás je tenhle obranný průmysl nový a budeme chtít se v něm sice rozvíjet, ale do určité míry. My pořád budeme chtít vyrábět civilní sektor ve větší míře než ten vojenský.
0: Humanoidní roboti mohou a v budoucnu nahradit dělníky v továrnách. Například vzdělávací organizace Česká IT Akademie momentálně spolupracuje s 10 společnostmi, kterým pomáhá implementovat humanoidní roboty do výroby. Svou práci předvedla na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Ráno se pak mohou vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. V opačném směru počítejte s omezením po nehodě na stém 88,5 kilometru blokuje levý pruh. Pozor i u nehody na Bauerově ulici v Brně, stejně jako u Vratíkova na silnici do Boskovic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dopravními zprávami zakončil svůj 4minutový blok, tedy čerstvé zprávy Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka. Ale dopravě, které jsme se věnovali i v minulé hodině našeho dobrého odpoledne, to byly ty informace o zahajovaných stavbách důležitých silnic v našem regionu, se budeme věnovat i v té nastávající. Je totiž pátek, já vám přeju, abyste ji strávili v klidu a v pohodě, ale to důležité, právě související s pátkem, je, že se nám znovu ozve Květoslav Havlík z jihomoravského Kordisu, aby nám řekl, jak se jezdí veřejnou dopravou na území Jižní Moravy. Řidičská abeceda, to je další věc, která určitě bude zajímat všechny, kteří občas drží volant či řídítka. A když jsme tak u toho, dnes jsem si všimnul, že nafta už je za 50. Tak jsem zvědavý, kam až to dojde. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám hezké odpoledne a nabízím další písničky, které nestárnou, a za chvíli také víkendovou trefu, abych aspoň trošku narušil ten monolit dopravního pátečního dobrého odpoledne. Ve víkendové trefě nevybíráte témata, stačí jen polovina vašich správných odpovědí na otázky, které během minuty zazní, a pak se uvidí. Tedy po té minutě, jestli bude vaše ono CDčko, které zatím držím v ruce. Moravanka Jana Slabáka na CD disku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Brno je vše přichystáno na další víkendovou trefu. Víkend je na dosah. Máme pátek, 18. září, je skoro čtvrt na čtyři a já vítám našeho soutěžícího Zdeňka, který byl tím, no kdo se vlastně nejrychleji dovolal na číslo 726465200, jakmile jenom zaznělo to slovo víkendová trefa. Tady jsou sloví. Zdeňku, dobré odpoledne.
1: Zdravím vás do Brna.
0: Jen polovina správných odpovědí vám bude stačit na to, abyste byl majitelem CDčka Moravanky Jana Slabáka s písničkami, které Moravanku udělali. Na to všechno budeme mít minutku, kterou za chviličku spustím. Už jste někdy zkoušel svoje štěstí ve víkendové trefě?
1: No, asi tak před třema měsíci.
0: A nevyšlo to?
1: Vyšlo to.
0: No tak si dáme repete. Já bych vám to moc přál. Před námi jsou otázky ze všeobecných znalostí a také z vědomostí moravských či brněnských a budu je klást hezky jednu za druhou, tedy ony otázky, které mám přichystány a po uplynutí minutového limitu si řekneme, jak správně nebo nesprávně jste odpovídal. Jste-li připraven, řekněte jen pouhé ano a já spustím časový limit.
1: Ano.
0: Herec Oldřich Velen, možná si jej pamatujete ze seriálu Slovácko sa nesudí. V úterý to bylo 105 let, co se narodil v brněnských Tuřanech, ovšem s jiným příjmením. A já se ptám, s jakým? Beneš, Krútil nebo Volek?
1: Volek.
0: Divadlo Járy Cimrmana zahájilo svou 60. sezonu a já se ptám, kdo uložil veškeré úspory do banky na heslo Dobro je prisie titisa da prividno prav put prema ciliu predstavlia ustvary pravodlivo krivudanie? Byl to hrabě Nikolič, nebo profesor Fiedler, nebo továrník Bierhansl?
1: Hrabě Nikolič.
0: Ikonický poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, postavený podle návrhu barokního architekta Jana Blažeje Santýního Eichla, je zasvěcen Archandělu Michaelovi, nebo svatému Janu Nepomuckému, nebo Františkovi z Assisi?
1: Janu Nepomuckému.
0: Který Brňák vyprávěl televizní večerníčky o loupežníku Rumcajzovi? Karel Heger, Ladislav Pešek nebo Eduard Cupák?
1: Karel Heger.
0: Čtyři otázky, čtyři odpovědi. Ta poslední otázka měla možné dvě správné odpovědi. Vy jste vybral jednu z nich a vlastně u všech otázek padla správná odpověď. Takže můžu jenom pogratulovat. Zdeněk je dnes výhercem trefy par excellence. Všechny čtyři otázky se správnou odpovědí. Byl to jak Karel Heger, tak Eduard Cupák, abych tedy ještě dokončil to, co jsem začal u čtvrté otázky. Já vám gratuluju, jste majitelem CDčka Moravanky Jana Slabáka s písničkami, které Moravanku udělali a já vás poprosím o chvíli strpení na telefonu, abychom mohli vyřídit formality mimo vysílání. Děkuju.
1: Díky, pěkný den.
0: I vám, krásný den a víkend, který je před vámi, ať je ještě barevnější. A aby byl taky bezpečný, tak vám už za chvíli nabídneme další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči a řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Snad jsem...

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Nevím jak vám, ale mně se zdá, že čas letí jak splašená herka. Už máme 15 hodin 24 minuty a ještě něco navíc. Takže opravdu nejvyšší čas nabídnout vám další dopravně zabarvený minutový vstup. No možná to bude mít víc než minutu, ale to všechno proto, abyste si osvěžili společně s Českým rozhlasem Brno pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
2: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
2: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
2: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
2: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v ní povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Nakonec to tedy z jedné minuty byly minuty dvě, ale aspoň jste se dozvěděli vše podstatné k tématu. Ale u tématu, tedy u dopravy, zůstaneme i za pár chvil v našem dobrém odpoledni, a to až bude mluvit Květoslav Havlík, mluvčí Jihomoravského Kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území regionu. Abyste věděli před víkendem, na který se možná právě hromadnou dopravou vydáváte, jak se vlastně jezdí, jak na silnicích, tak na kolejích.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je tu páteční odpoledne s datem 18. září a já přeju pevné nervy hlavně všem těm, kteří budou projíždět těmi stavebními pracemi na křížení D1 a D2. No, podle toho, co ukazují kamery, to tam nevypadá zrovna idylicky, ale pořád se ještě dá projet. Další informace o dopravě, no tak ty máme samozřejmě taky. Respektive má je Květoslav Havlík, který zastupuje jihomoravský Kordis pro ty následující minuty našeho odpoledního vysílání. Květoslave, dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: Já si dovolím ještě dodat jednu dopravní událost, než se vás zeptám na tradiční páteční otázku. Po dopravní nehodě, jak se tak dívám, je v Libušině třídě. Srazila se tam dvě osobní vozidla a měli byste být i vy, až budete projíždět trošku opatrnější. Jak to vypadá s veřejnou dopravou na území regionu?
1: Tak ta situace dnes tradičně pátečně, ale máme ještě takovou, jakoby, řekl bych, nad rámec tradičních pátečních problémů zajímavou událost nebo zajímavou situaci u Pohořelic, kde autobusy, které odjíždějí z Brna ve směru dále na Mikulov, Lá nebo Znojmo, získávají mezi dálnici na Vídeň a Pohořelicemi poměrně velké zpoždění kolem 20 minut. Popravdě nevíme, že by se tam udála nějaká dopravní nehoda. Zřejmě tam bude spíš nějaká stavební činnost, takže doporučujeme všem, kteří by chtěli jet individuálně mezi Brnem a třeba Znojmem, tak raději Pohořelice objíždět. My, naše autobusy, to budou muset nějakým způsobem přečkat. No a samozřejmě, jak už jsem říkal, ostatní směry, je to takový tradiční pátek, trošku jsme si mysleli, že vysoká cena benzínu a nafty lidi odradí od takového cestování v autech, ale ta situace je pořád stejná. Řekl bych dokonce i horší, protože rána už jsou chladná a řada z nás vytáhla, respektive ráno nastartovala vozidla a jeli do práce autem. Typicky za Lipůvkou dnes je zpoždění poměrně velké, až kolem 15 minut, takže některé bohužel návaznosti už nepočkají. Trošku líp je na tom linka 304 do Kuřimi nebo po Kuřimi. Potom ostatní směry, tam už je to plus minus stejné jako každý pátek, to znamená zpoždění kolem 10 až 15 minut. Jak ve směru od Brna na Kyjov, na Vyškov, tak potom ve směru na druhou stranu na Prahu, na Velkou Bíteš, případně do Rosic. No, jinak tradiční Břeclav také nic nového, zpoždění obchodního centra kolem 10 až 15 minut. A takovou mírnou novinkou je kvůli stavebním pracem větší zpoždění na začátku Mikulova od Brna u odbočky na Březí, kde se nás zdržují naše autobusy 570, 542 a samozřejmě i individuální doprava, ale tady to asi není kvůli oběd, takže je potřeba se také trošku obrnit trpělivostí. No a když bych od autobusů přešel k vlakům, tak tam v podstatě ta situace je zase téměř jako každý pátek. Regionální vlaky bez větších problémů, jsem tam nějaká drobná pětiminutovka, maximálně desetiminutovka, takže řekl bych zcela v normě. Dálkové vlaky od Prahy už jsou v pořádku a potom trošku víc problémů dnes zaznamenáváme na vlacích rychlících mezi Brnem, Vyškovem a Bohumínem. Trošku jsou zpožděné více než normálně R8, ale na to už jsou posluchači, respektive cestující, kteří v tomto směru jezdí zvyklí. Teď bych řekl v rychlosti všechny výluky, všechny změny, všechny aktuální stavy v dopravě.
0: Tak, teď už tedy víte, jak se aktuálně jezdí prostředky hromadné veřejné dopravy na území našeho regionu, ale dřív, než vám položím tradiční páteční druhou otázku, tedy otázku, která se týká výluk a změn v dopravě, které můžeme čekat, tak musím říct, teď si o nás budou myslet, že jsme se domluvili. Já jsem v úvodu téhle hodiny v podstatě naznačil, že mě padla sanica, když jsem viděl naftu za 50 a vy řeknete, že jste si myslel, že ty vysoké ceny pohonných hmot odradí lidi od individuálního cestování. Tak na to pozor, nejsme domluveni, že ne, Květoslave?
1: Určitě ne, ale ty aktuální novinky, co se týče těch cen, si myslím, šokují nejenom mě a vás, ale i všechny posluchače.
0: Když se říkalo něco o drahotě. No, tak teď se ptám, jak to vypadá s případnými výlukami či změnami v dopravě, které byste měli znát?
1: Tak tady bych měl hodně pozitivních zpráv. On ten příští víkend je totiž před námi takový, že se koná výrazně víc zajímavých akcí než samotných výluk. A já to zkusím trošku jenom tak prolétnout letem světem, aby se posluchači dozvěděli, jak se na kterou akci mají nejlépe, co nejlépe dostat právě veřejnou dopravou. V sobotu se ve Veselí nad Moravou koná třetí a poslední krajský festival plný chutí, takže doporučuji se tam vydat zase vlaky. Linka S6 z Brna jezdí každou hodinku, bez problému tam dojedete. V Kuřimi od tohoto pátku, čili ode dneška až do neděle, slaví 800 let města. Doporučuji tam dorazit vlaky S3, což je velice rychlé z hlavního nádraží, případně autobusy 304, které vás provezou středem Kuřimi. Také proběhne o víkendu tradiční kuštácký jarmark, tam zase jsme přidali posíly na autobusy 301 z Králova pole, dojedete přímo až tam, takže pokud jedete tím směrem nebo máte rádi tady tyhle hrnčířské aktivity, tak můžete vyrazit do Kunštátu. No a už ode dneška do soboty proběhnou burčákové slavnosti v Hustopečích a tam bych právě posluchače chtěl poprosit, aby využívali přednostně vlaky S3 pro dojezd do Hustopeč, nejezdit rychlíky R13, protože pak zbytečně přestupujete v Šakvicích a musíte jet potom dál autobusy a hlavně ty S3-ky, ty osobní vlaky, které jedou přímo až tam, jsou mnohem pohodlnější a bez přestupu. No a Brno také nezůstává pozadu. Poslední akce, o které jsem chtěl informovat, se koná v Králově poli, tam na Slovanském náměstí. Zítra proběhnou tradiční erbovní slavnosti. No a s tím se pojí i samozřejmě výluková doprava, protože díky těmto erbovním slavnostem budou odkloněny autobusy a trolejbusy, které Královým polem projíždějí na souběžné komunikace. No a teď už jsem konečně u těch výluk, které je opravdu malinko, těch významnějších. První výluka vlaku S8 mezi Znojmem a Hodonicemi bude probíhat celý příští týden od pondělí až do pátku. No a potom už takové drobnější výluky na vlacích S31 mezi Tišnovem a Nedvědicí, ty budou také od pondělí do pátku, ale vždycky jenom v dopolední době, takže těch běžných pracujících nebo dojíždějících dětí do škol se v podstatě nedotknou.
0: S vyčerpávajícími dopravními informacemi, jak o aktuálním dopravním stavu v hromadné dopravě, tedy veřejné dopravě na území regionu, tak o výlukách vás informoval náš dobře známý Květoslav Havlík, mluvčí Jihomoravského Kordisu. Já vám děkuji za všechny informace, takže teď už víme nejen kam, ale také čím dojet třeba do Kunštátu na ony slavnosti a na mnoho dalších míst. No a podrobnosti ty se dají najít na webu idsjmk.cz. Děkuji Květoslave a hezký víkend.
1: Přeji všem nádherný víkend.
0: Jak rychle mohou být vlny tsunami? Myslíte, že rychlejší než hromadná doprava? Tak, to je otázka, na kterou už za chvilku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pořád ještě jsem vám jí dlužen a už máme 3/4. No tak, hned po písničce dvojice František a Jan Nedvědovi.
2: Český rozhlas Brno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Tak ona nakonec, ta tsunami, může být rychlejší než veřejná doprava. No, já jsem se poučil o tom, co v učebnicích nebylo. Martinu Písaříkovi patří samozřejmě dík. A vám, kteří posloucháte naše dobré odpoledne, taky dík za pozornost a za to, že jste třeba i telefonovali za vaši účast v naší víkendové trefě, pochopitelně taky, ale ta byla oceněna CDčkem. Před námi je 16. hodina. To bude čas nových zpráv s Pavlem Chaloupkou. Poté následuje Humoriáda a jejím hostem bude Uršula Kluková. V 17 hodin očekávejte pravidelný den v kraji. A protože je pátek, no tak v jeho součástí bude i brněnská jedenáctka. A v ní přidají její tvůrci třeba příběh Ludmily Javorové, která se za totality stala knězem a za demokracie její svěcení církev neuznala. Ale zabývat se budou jak David, tak Hanka třeba stadionem za Lužánkami, anebo novým nádražím. Poslechněte si po 17. hodině.

celých 50 a přestaň vyvádět. Na to si počkáš, krásnej špinavče, dám ti jen tolik, kolik je mi let.

0: rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Začíná rozšiřování silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na 3 pruhy. Zahrada Panského domu v Uherském Brodě prošla opravou za 27 milionů korun. Nová výstava v Brně představuje stavitelský odkaz rodiny Havlových a zítra bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, navětví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiruková stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy.
0: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat. V Uherském Brodě v těchto chvílích slavnostně otevírají zrekonstruovanou zahradu Panského domu. Vzniklo tam zastřešené pódium, parčík se stromy nebo nové dvouramenné schodiště k dominikánskému klášteru. Prostranství bude sloužit k odpočinku, pro pořádání kulturních akcí nebo promítání letního kina a sportovních přenosů. Rekonstrukce přišla na 27 milionů korun, 2/3 nákladů pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Areál brněnské vily Šťastny hostí výstavu Havlova architektura. Národní památkový ústav je připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
3: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam umělci, učenci té doby, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
0: Lidé si výstavu v areálu Vily Šťastny prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku. Členové volebních komisí začínají absolvovat povinná školení. Komunální volby jsou pro ně jedny z nejsložitějších při sčítání hlasů. Lidé v nich totiž oproti jiným mnohem víc křížkují své favority.

0: počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačností. Ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat bude slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer budou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Libušině třídě a také na příjezdu do města po silnici 43. U Globusu tam leží sražený divočák. Opatrně i v místě nehody na silnici 52 u Posohlávek, stejně jako u Vratíkova na silnici do Boskovic. Cesty bez nehod přeje Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, děkuji.
3: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
0: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršovu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým mě? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tak. Tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, já to budeš budu, celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to
0: prosím.
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Je to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježi Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinský. Civilu hostinský, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Což bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, co tady dál. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru. No, já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A taky. Já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme. Díky,
3: hezký víkend.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den, paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej, Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad, a doufám, jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říká, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě sfískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: Mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: trošku. No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vlastně
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: Aha, to je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolík?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajzedi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Ano. Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano. K tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: Umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello, Dolly. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji děda vedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale, no. Vy jste, když jsi byla posledním humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jde.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: je krátká.
6: To ne, to radši kratší.
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Pánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla jízda.
5: Vybral by si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal horně.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, je to tam napsáno, nashledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý den.
8: A volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím vás paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Naschledanou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit a chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: Ale... No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: To ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. S tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byl doslova plivanec, určili klukové, to musíme vysvětlit.
2: Plivanec to nebyl.
1: Tvůj.
2: No jo, to bylo jenom jako.
1: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
2: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
1: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
2: Aha.
1: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
2: ano.
1: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló, haló.
2: Haló, haló, haló.
1: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak strumíme rádio, především, ale tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
3: Tady je Josef Balcár, Louny.
1: Josef, dobře.
3: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
2: No, jo.
3: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
1: Dobře.
2: Tak děkujeme
1: máme
2: moc.
1: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Haló, tady krásná Plzeň,
2: ano.
4: Tady Mirka.
1: Mirko. Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
2: Zdravíme, Mirko.
1: A, B.
4: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
2: Ano, ano.
1: Sestřičky se nám tu sešly.
2: Porodnice. Jsme byli
4: a
2: spolu.
4: A 40 let psychiatrie.
2: Ano.
4: Následky nejsou.
1: A to nestihneme všechno probrat.
2: Co jsme dělali?
1: To příště.
4: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
1: A
4: chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
5: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je myslím správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: Pokračujeme. pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem nevěděla.
1: No tak až to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu, no, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky, já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Zastřešený úsek dálnice D55 u Bzence má první povolení. Policie se po incidentech v Německu zaměřuje na bezpečnost na nádražích. Kuřim slaví 800 let od první písemné zmínky, v centru tam omezili dopravu. Zítra bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. 3-kilometrový úsek dálnice D55 mezi Bzencem a Bzencem Přívozem na Kyjovsku získal nepravomocné stavební povolení. Trasa bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce Dopravní a energetický stavební úřad.
6: Povolení zatím není pravomocné, běží lhůty pro odvolání. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhá na skoro 5 miliard korun. Se zahájením stavby počítá ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. Proti zastřešení protestuje ekologický spolek Děti země. Zastřešení označil za primitivní a podle nich zasáhne krajinný ráz. Jejich námitky ale stavební úřad odmítl. Úsek by měl být součástí 37 kilometrů dlouhé stavby mezi Bzencem a Břeclaví. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu. Policie to dnes uvedla na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Řidiči musí ode dneška do neděle počítat s uzavírkou části centra Kuřimi. Omezení platí v ulicích okolo náměstí Osvobození kvůli oslavám 800 let od první písemné zmínky o městě. Návštěvníky čekají koncerty, v sobotu také snídaně u dlouhého stolu nebo třeba uložení vzkazů do časové schránky.
6: Uzavřená je většina Zborovské a část Legionářské ulice, která lemuje náměstí Osvobození. Lidé by měli auta z okolí náměstí přeparkovat. Řidiči můžou místo oběd po ulici U stadionu, Jungmanově, Školní, Popkově a na Zahrádkách. Pro návštěvníky akce organizátoři vyhradili parkoviště na Blanenské a Sportovní ulici. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Čeští tenisté prohrávají v boji o postup do finálového turnaje Davis Cupu se Spojenými státy 0-1. Jakub Menšík nestačil v úvodním duelu na Lernera Týna, kterému podlehl 2-6 a 4-6. Druhý duel už rozehráli Jiří Lehečka a Ben Shelton.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Ta oblačnost bude převážně průsvitná, ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.

0: CZ. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na silnici 52 pak pozor v místě nehody u Pasohlávek. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Je pátek 18. září roku 2026. Jsou 4 minuty po 17. hodině. Začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme zpravodajský souhrn. Krátce před 17:15 bude čas na předpověď počasí s brněnskými meteorology. A přibližně v 17:30 se můžete těšit na další díl brněnské jedenáctky. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 7 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Přehled aktuálních informací z Jižní Moravy má pro vás Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. První zastřešená dálnice v Česku, přes 3 kilometry dlouhá trasa D55 u Bzence, získala nepravomocné stavební povolení. Rozhodnutí zveřejnil dopravní a energetický stavební úřad. Zastřešení se má postavit kvůli tomu, že úsek vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Vedení nemocnice v Blansku nakoupilo nová lůžka pro pacienty na některá oddělení. Celkem jich v dodávce dorazilo 33. Jak připomněla mluvčí zařízení Tereza Valíková, jde zatím o největší dodávku.
3: Jde o moderní polohovací lůžka, která díky vysoké kvalitě a široké škále funkcí přispěje ke komfortu pacientů. Současně významně usnadní práci zdravotnickému personálu.
2: Silničáři zahájili tříletou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku a také stavbu přeložky nebezpečného dvoukilometrového úseku silnice 43 jižně od Černé hory na Blanensku. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají řemeslníci s rozsáhlými opravami střechy a krovů. Podle kastelána Evžena Bočka jsou trámy staré okolo 300 let už dosluhují, stejně jako střešní krytina. Práce za 34 miliony korun potrvají 3 roky. Věnovat se tomu budeme za chvíli. V Břežanech na Znojemsku včera začala obnova větrného parku, který funguje už přes 20 let. Původních 5 větrných elektráren nahradí 2 výkonnější turbíny. Nové elektrárny by měly být hotové na jaře příštího roku. Investor původně zvažoval ještě větší posílení výroby. Nakonec k němu ale podle jednatelky společnosti Michaely Lužové nedojde.
4: Tenkrát nebyla větší kapacita, takže jsme dostali jenom těch 6 MW, což je ta druhá elektrárna. Takže jsme mohli s ní udělat jenom jednu navíc. Nemohli jsme jich tam udělat víc, protože nebylo to kam připojit.
2: V areálu brněnské vily Šťastny dnes začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 12 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Na obloze je spíše více oblačnosti, když ona se tak jakoby mění. Teď momentálně hlavně v severní a západní části kraje je oblačno. Na ostatním území momentálně polojasná obloha nebo dokonce i skoro jasno, ale ta oblačnost, která je na tom severu a západě, se postupně přesouvá nebo bude přesouvat i do té východní části kraje. Teploty jsou teď většinou mezi 18-19, to hlavně v těch vyšších polohách, až skoro 24 stupni Celsia, 23 na jihu kraje. No a vítr fouká slabý většinou, ale někde sem tam pofukuje i mírný a směr má jihozápadní až jižní.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Někdy zhruba později večer začne ta oblačnost ubývat a v noci už potom bude převažovat polojasno nebo skoro jasno, takže spíše málo oblačnosti. Kránu se mohou v údolích, případně nížinách tvořit, ale už jenom nějaké lokální mlhy. Oproti dnešnímu ránu jich bude výrazně méně. Teploty nejnižší noční by měly klesat mezi 11 až 8 stupňů, v údolích to může být i kolem 7-6 a vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
1: Co nás čeká o víkendu?
2: Zítřek by měl být slunečnější, neděle ještě částečně taky, takže zítra skoro jasno, polojasno, jenom chvílemi bude až oblačno, takže to bude trošku naopak než dnes, kdy té oblačnosti nebo oblačna bylo více. To oblačno zítra může být i takovou tou průsvitnou oblačností, no a ráno v údolích nížinách nějaké ty lokální mlhy, teploty odpoledne 22 až 25 stupňů, v neděli bude ještě zřejmě o stupeň více, ale tam už se postupně odpoledne začne zatahovat, bude přicházet od severozápadu studená fronta, na ní se někdy k večeru a během večera možná i na větší části území objeví buď občasný déšť nebo přehánky, ale to srážkové pásmo tak jakoby celkem rychle během noci na pondělí přejde dál k jeho východu a za ním se bude protrhávat oblačnost a ochlazovat.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Brno, písni.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořád Den v kraji. Známe ho třeba z filmu Poslední aristokratka, pohádky Za humny je drak nebo ze série Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce za zhruba 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jen u jedné části zámku.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde si načítáme průřezy a průměry u jednotlivých vaznic a jednotlivých krovů, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domluvě, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá, pokud by ty z hlavy byly v pořádku, tak neměnil by se celý třeba ty trámy, ty vazna. Jo, není to tak jednoduché to rozebrat a vyměnit.
2: Trámy jsou převážně ze smrkového dřeva, část je i modřínová nebo jedlová. Dělníci musí zachovat původní materiály, stejně jako u střešní krytiny.
1: Bude pálená vlastně bobrovka, novolí se proto, protože byla vlastně tady původní, ta krytina vlastně tady vždycky byla prostě a bude.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit. Vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček. Trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat. Ty pozednice, které už tam v podstatě nejsou, tak jsou vlastně z té první třetiny 18. století, kdy se ten zámek jako dostal tady tu barokní podobu.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál, jo, protože to bude jako hodně náročný. A potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova, Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Nové nádraží? Ještě si počkáme. Stadion za Lužánkami? Taky žádný fofr. V Brně se ale tento týden tak trochu domů vrátilo něco, co se hledalo roky. Ztracená socha rodiny Levbérů. A my vám prozradíme, že brněnská jedenáctka tušila, kde je už dávno. Přidáme příběh Ludmily Javorové, která se za totality stala knězem a za demokracii její svěcení církev neuznala. Nejnovější díl brněnské jedenáctky vás čeká už za malou chvíli.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Hlásí se David Nekvinda
2: a Hana Florianová.
1: Věrné posluchače možná zarazilo, že se dnes nehlásí Tomáš Kremr. Vysvětlení ale není nijak senzační, neudělal žádný průšvih ani nedostal laso od konkurence. Prostě odjel na dovolenou.
2: To už se v historii brněnské jedenáctky párkrát stalo. Ale Tomášovi to většinou nedalo a do vysílání posílal aspoň vzkaz třeba z vlaku v Polsku, nebo se do podcastu jinak zvukově vloudil a zdůvodnil to tím, že na dovolené objevil něco velmi brněnského.
1: No, nepustí nám to jen tak. Tentokrát to ale vypadá, že dal skutečně přednost rekreaci, takže to vypadá, že poprvé budete moci slyšet brněnskou jedenáctku bez hlavního jedenáctráka.
2: Tento týden se v Brně hodně mluvilo hlavně o velkých projektech, na které se hodně dlouho čeká.
1: A zatím ještě čekat dál bude.
2: Máme tím na mysli nové nádraží, hlavní nádraží, nebo jak se taky říká, železniční uzel Brno.
1: V brněnské redakci jsme ještě minulý týden na Správě železnic zjišťovali, jak to s přípravou vypadá, kdy vypíšou zakázku na projektanta a hlavně, jestli stále platí uváděný termín zahájení přestavby v roce 2028.
2: Mluvčí železničářů David Kabele kolegu v mailu ujistil, že přípravy pokračují a že Správa nadále počítá právě s tímto rokem.
1: Jenomže hned v pondělí ten stejný mluvčí na dotaz novinářů připustil, že se začátek posouvá až do dalšího desetiletí, a ani to není úplně jisté.
3: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
2: A já to pro jistotu trochu přeložím, jako vždy bude záležet hlavně na penězích. Tedy spíš na tom, jestli je někdo na projekt uvolní. Přestavba má totiž stát přes 70 miliard korun.
1: Já vlastně přemýšlím, jestli mě tady ten nový posun nějak zasáhl citově. Těch termínů už bylo tolik, že jsem se ani neupínal k nějakému přesnému letopočtu, respektive ani jsem nevěděl, že je ten letopočet 2028 nějak platný. Měl jsem to spíš jako takové někdy jednou. Ty seš z toho zklamaná?
2: Já bych spíš řekla, že nejsem překvapená. Jak říkáš, ono těch termínů už bylo tolik a já si vlastně ten poslední do dneška, nebo jsem si do dneška nepamatovala, dokud jsme o tom nezačali mluvit. A myslím si, že si všechna ta data pamatují takhle na nějaký zapálení šotouši. Ale jako člověk, který to nádraží vlastně využívá celkem často, skoro každý den, můžu říct, že už se moc těším, až nebudu muset chodit přes to současné přednádraží.
1: Rozumím. Podobně časově neurčitě asi počítají Brňáci i s novým fotbalovým stadionem, z pohledu mnohých ideálně za Lužánkami. Zastupitelé ale tento týden odhlasovali zrušení koncesního řízení na prodej pozemků na stavbu stadionu. O koncesi se ucházela zbrojovka, její majitel chce totiž stadion postavit na vlastní náklady.
2: Každopádně na zastupitelstvu, které bylo mimochodem poslední před volbami v tomto složení, bylo kolem tohoto tématu docela rušno. A byl tam i náš kolega Šimon Franc.
4: S částkou zbrojovka souhlasila, ale obávala se možné protiprávnosti transakce. Cena i podmínky se totiž v průběhu řízení měnily, říká generální ředitel zbrojovky Jan Minář.
5: Z těch variant, co jako byly na stole, tak já si myslím, že to je jako jediná správná v tuto chvíli.
4: Zrušení koncesního řízení nakonec podpořili všichni přítomní zastupitelé, i když část vedení města preferovala schválit prodej pozemků, včetně primátorky Markéty Vaňkové z ODS.
6: Nicméně já naprosto respektuji stanovisko zbrojovky, tak jsme přistoupili k té náhradní variantě.
4: Nezhody panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů, ministerstvo kultury považuje za maximum 30.
2: Já se v tomhle trochu ztrácím, tak mi teď možná jako sporťák vysvětli, co to vlastně pro ten stadion znamená.
1: Já jsem obyčejný sporťák, víc mě zajímá, kdo dal kolik gólů, takže toto téma nevidím úplně do hloubky, ale samozřejmě nějak se o to zajímám. Jednoduše to znamená to, že nějaký zhruba rok práce to koncesní řízení je pryč. Vlastně byl zbytečný, i když teď podle města to druhé koncesní řízení má být kratší, protože už některé náležitosti jsou prostě vyřešené. Každopádně znamená to další odsun stadionu. My jsme zrovna tento týden měli ve vysílání generálního manažera Artisu Brno Petra Kubu, tedy druhého brněnského klubu, který samozřejmě stadiony taky řeší. Podle něj nejoptimističtější varianta je, že nový stadion za Lužánkami bude za 8 let.
2: Možná ta fráze jednou bude přesnější. A ale aby jsme nebyli jen pesimističtí, tak teď tu máme naopak události, na které se asi taky čekalo, teda někdo určitě, no a konečně se to povedlo.
1: Už tuto neděli totiž slavnostně posvětí kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné.
2: To je taková ta zajímavá moderní stavba s barevnými okny a obrázky na fasádě. Já jsem si popravdě myslela, že už to tam pár let normálně funguje.
1: Já jsem si to taky myslel, bydlím nedaleko, no a když jsem se o to tedy trochu zajímal, tak jsem zjistil, že ono to tam opravdu normálně fungovalo. Kostel byl už před lety požehnán a mohli se tam tak sloužit bohoslužby, svatební obřady a prostě vše, co se v takovém kostele děje. Vysvěcen ale může být, až když je tam kamenný oltář zapuštěný do země, no a to se povedlo až letos.
2: Takže je to něco jako když postavíš dům, nějakou dobu tam bydlíš a pak konečně dostaneš klaudačí razítko.
1: Tak si myslím, že se to dá říct, takže teď dostanou razítko.
2: Razítko zhora. Aspoň k částečně šťastnému konci dospěl i příběh ztracených sirotků.
1: Nemluvíme naštěstí o nějakých nebohých dětech, ale o soše, která do 30. let minulého století patřila židovské rodině Lefbérů a zhruba před 10-15 lety se ztratila z jejich někdejší vily v ulici Hlinky.
2: Letos v únoru potomci rodiny vypsali za nalezení sochy odměnu. Tu se krátce na to opravdu podařilo objevit v muzejním depozitáři a tento týden byla symbolicky, alespoň na čas, vystavená v jiné lefbérovské vile v Drobné ulici.
1: Pro rodinu šlo o silný okamžik, jak nám potvrdil Petr Koenig, vnuk manželů Lefbérových.
7: Na začátku naprosté překvapení a potom potěšení. Opravdu jsme nečekali, že ji někdo najde. Potom bylo druhé překvapení, když jsme ji našli v tom depozitáři. Říkali jsme si, proč ji pro boha nenašli dříve.
2: A tady si možná můžeme trochu přihřát polívčičku. Ona by se asi ta socha dala najít mnohem dřív, kdyby se někdo zeptal brněnské jedenáctky.
1: Tam totiž místo úkrytu zaznělo už před senzačním nálezem letos v únoru.
8: Ahoj Tome.
9: Ahoj Marie.
8: Čistě teoreticky, kdyby se v Brně ztratila nějaká socha, tak nemáš nějaký tip, kde bych ji mohla najít, co?
9: Depozitář Muzea města Brna ve Vyškově.
8: Aha, píšu si, děkuji.
2: No vida, mimochodem Davide, víš, co se právě stalo?
1: Vím, zase nám sem vlezl.
2: Úplnej fantomáš.
10: Fantomáš. Je vais être bientôt le maître du monde.
1: V Rajhradě u Brna tento týden zemřela Ludmila Javorová. Bylo jí 94 let.
2: To jméno asi běžnému posluchači tolik neřekne, ale byla to velmi statečná žena, která za komunistické totality aktivně působila ve strukturách takzvané skryté církve.
1: Biskup Felix Maria Davídek ji dokonce v 70. letech vysvětil na kněze, aby mohla zajistit duchovní péči třeba vězněným řeholnicím, ke kterým mužského kněze režim nepustil.
2: No a paradoxně ani po změně režimu se ale nemohla svému poslání svobodně věnovat. Katolická církev ji totiž v roce 1996 sdělila stanovisko, podle kterého kněžskou službu nesmí vykonávat, stejně jako ostatní ženy.
1: To mi přijde trochu nevděčné, paní Ludmila Javorová ale o svém kněžství zůstala do konce života přesvědčena, i když v církvi aktivně pomáhala jen jako laik, jak vysvětlil římskokatolický biskup Pavel Konzbul.
11: Myslím si, že ona udělala hodně práce ve farnosti i pro církev. Pak jsem ještě před 14 dny ji navštívil v nemocnici, tak jsem jí dal požehnání a taky jsem požádal, aby ona dala požehnání mě. Takže jsme si udělali křížek na čelo, takže to je spíš v takové té osobní rovině.
2: A na závěr už spíš jen telegrafický přehled dalších zajímavých událostí, na které nám víc místa nezbylo.
1: Do Brna se po roční výpůjčce vrátil z Londýna Mendelův mikroskop, slavný Mendelův mikroskop.
2: Jo, já jsem ho teda moc neznala.
1: Ale je slavný, já jsem ho tedy dřív taky neznal, takže asi úplně slavný nebyl nejdřív, ale teď tedy je, protože jako součást velké výstavy si ho prý prohlédlo přes 300 tisíc lidí a to už je skoro celé Brno.
2: A minimálně část Brna se ze středy na čtvrtek při noci literatury sešla k čtení na neobvyklých místech, bylo jich 29, teda těch míst, ne těch lidí, a patřil mezi ně třeba Červený kostel nebo salonek hotelu Grand. Ty jsi někde něco četl?
1: Četl, ale doma v posteli.
2: Ideální varianta. No a o kulturní potravu se lidi v Brně tento týden každopádně bát nemusí. Začaly totiž taky dny otevřených ateliérů, v Obřanech se o víkendu potkají umělečtí kováři a stranou nezůstanou ani děti, které můžou dorazit na divadelní festival Polárkový dort, nepřekvapivě do divadla Polárka.
1: A komu to nestačí, tak může vyhlížet další brněnskou jedenáctku.
0: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Je 17 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Nyní společně nahlédneme do černé kroniky. Brněnští policisté dnes zveřejnili podrobnosti z úterního výjezdu na úřad práce. Zaměstnankyně call centra měla velmi znepokojivý telefonát s jedním z klientů, který se domáhal vyplacení sociální dávky. 32letý muž do telefonu křičel, že už na to nemá nervy a vezme brokovnici a všechny na úřadě postřílí. Netrvalo dlouho. Pro rozohněného telefonistu si přišli policisté a putoval rovnou na služebnu. Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že podezřelý žádnou střelnou zbraň nevlastní a své výroky vysvětloval silným rozrušením a pocitem bezmoci v aktuální životní situaci. Muž svého jednání litoval a uvedl, že jeho slova nebyla míněna vážně. Přesto je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, za který mu v případě odsouzení může hrozit až roční trest odnětí svobody. A teď informace od strážníků. Křížence servala, který uprchl ze soukromého chovu v Brně, se dnes majitelům po 6 týdnech podařilo najít, a to nedaleko od místa, odkud utekl. Ukrýval se v koruně stromu, na místo proto dorazili i hasiči. Uprchlé zvíře je křížencem servala s kočkou Savanovou a je jen o málo větší než běžná kočka. Zvíře podle strážníků nebylo pravděpodobně po náročném putování v uplynulých dnech v nejlepším stavu, proto putovalo na veterinární vyšetření. Je 17 hodin a 47 minut. Už za chvíli se podíváme na to, jaké události čekáme o víkendu.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

Krátce před 18. hodinou začíná tradiční přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s nadcházejícím víkendem. V Malé Vrbce na Slovácku zítra požehnají nové křížové cestě. Janáčkovo divadlo v Brně v sobotu uvede speciální představení Janáčkovy opery Osud. Divadlo se promění ve stylizovanou lázeňskou kolonádu připomínající Luhačovice, kde se děj opery odehrává. Po celý víkend se na Moravě konají tradiční dny otevřených ateliérů. V Hamerském Mlýně v údolí řeky Svitavy severně od Brna se o víkendu koná dvoudenní 16. ročník setkání uměleckých kovářů a řemeslníků Obřanský obr. V Kunštátě v sobotu začíná 34. ročník hrnčířského jarmarku, potrvá do neděle. A v neděli v Brně posvětí kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Kostel je v provozu od roku 2020. Teprve od letoška však má oltář zapuštěný do země, který je podmínkou pro vysvěcení kostela. Autorem oltáře je brněnský malíř a sochař René Vlasák. Je 17 hodin a 53 minut, pořad Den v kraji se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu se loučí a pěkný víkend vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou! Česká.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Silničáři narovnají rizikový úsek silnice 43 u Černé Hory. Ve Vyškově nastoupil do výcviku rekordní počet rekrutů. Novou sezónu v brněnském divadle Polárka otevírá inscenace pro dospívající. A zítra bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Začaly úpravy frekventované silnice první třídy číslo 43 u Černé Hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnic další úpravy, potvrzuje jeho ředitel Radek Mátl.
2: Na to hnedka na jaře bude navazovat teda i stoupací pruh Závist a případně potom i další úseky, které chceme odstranit, protože skutečně dneska silnice 1.63 svojí intenzitou a svým charakterem vůbec neodpovídá silnici první třídy a způsobuje velké potíže.
1: Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzů základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Informoval o tom mluvčí akademie Martin Kresta s tím, že mezi nováčky je 572 vojáků z povolání, 156 příslušníků aktivní zálohy, 86 účastníků dobrovolného vojenského cvičení a 7 příslušníků speciálních sil. Humanoidní roboti mohou v budoucnu nahradit dělníky v továrnách. Například vzdělávací organizace Česká IT akademie momentálně spolupracuje s 10 společnostmi, kterým pomáhá implementovat humanoidní roboty do výroby. Svou práci předvedla na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě. V brněnském divadle Polárka pokračuje festival k zahájení nové sezóny, přestože lidé považují Polárku často za divadlo pro malé děti, v programu přibývají představení pro dospívající. Těm je určena i první premiéra sezóny, inscenace s názvem Metoda destrukce. Divadlo ji uvede dnes večer. Hra mapuje společné fungování rodičů s dcerou. Jejich život zasadil režisér Braňo Mazůch do laboratorních podmínek.
3: Modelová situácia, kde vidíme trojicu postav a sledujeme, dá sa povedať, nejakých laboratórnych podmienkach. Centrálny objekt, ktorý tam je, je terárium, v ktorom sledujeme dynamiku vzťahov tejto trojčlenej rodiny.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale převážně průsvitnou oblačnost. Ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na stém 85,5 kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna nepojízdné nákladní auto. Na silnici 52 počítejte s omezením po nehodě u Pasohlávek. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tak to byla polka Antonína Koníčka, Josefa Dovka od Slavíčka v podání Lácaranky. No a dá se říci, že právě teď je ten správný čas pro druhou část dnešní Moravy krásné země. Příjemný poslech pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. No a když pěkných písniček, tak je jasné, že dnes nebudou chybět ani písničky ze srdce. Zazní Komenská vesnička a jsem si jista, že se paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí o tuto písničku ráda podělí i s panem Milanem Makovičkou ze Štítar. No a dělit se budeme i o tu druhou písničku ze srdce a tou bude Salašnická. Budu se o ní dělit já. Děkuji za hudební dárek panu Pepovi z Hané, který žije v domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. No a já tu písničku tedy pošlu i všem těm dalším klientům, kteří tam žijí. A potom se o písnice v poledne zmínil i pan Josef z Brodského Mikuláša, tak já ho k těm příjemcům přidávám. Ještě připomenu, že svátek mají Krištofové, na Slovensku Eugenie. Blahopřeji. A ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už písně o víně.

0: Tak písničky o víně, písně o víně nám zaspíval Jožka Seberin, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám telefonát z Miroslavy a je to paní Anna. Dobrý večer.
1: Taky vám přeju, paní Ostrá, krásný večer do studia a taky všem posluchačům. Už nějaký ten pátek, jak se říká, se znám a občas si zavoláme s paní Zitou Bémovou a ona bude mít zítra svátek. Tak bychom ji chtěli i s manželem popřát především zdraví a pohodu, ať se drží, ať ji stále bavit její koníčky a daří se jí. No a příští týden taky bude mít svátek váš pan manžel, pan Jaromír Ostrý, takže jemu bychom taky popřáli s mým mužem Jindřichem hodně, hodně zdraví a pohody. A řekla bych, že vzpomínáme na něj, na setkání s ním, bylo to vždy příjemné. Takže i pozdravila bych ještě všechny přátelé a známé a písnička, ať potěší všechny lidičky, dobré vůle, také vás a všem přeju hezký víkend.
0: No krása. Taky vám písnička, bude jich přímo několik, bude taková směs písniček, Vinohrady moje se to nazývá, tak si to užijete v Miroslavi i vy, že, s manželem
1: Jindřichem. Já děkuju, jste moc milá. Mějte
0: nasledanou,
1: se,
0: nasledanou. Já bych to ještě upřesnila, zítra, jak říkala paní Anna, mají svátek Zity a také Konstantínové a v neděli pak Olegové a Helmutové, no a zmíněné jméno Jaromír je oslavováno příští týden 24. září. No ale teď už přání, které patří Honzíkovi Buřilovi k jeho dnešním narozeninám. Vše nejlepší přeje kolektiv městského úřadu Kunštát. A ještě jedno přání pro Honzíka Buřila. Milý Honzíku, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody a ať každý den prožíváš s optimismem a s radostí, Staňkovi. No a teď už slíbená směs Vinohrady moje.
2: Český rozhlas Brno.

Tak, no a je skutečně konec této pěkné směsi písniček podání Vacenoviáku. No a teď už za maličkou chvilku přijde ta první písnička ze srdce, ale předtím ještě vzpomínka. Bude to vzpomínka na pana Václava Brichtu z Heřmanova. Vzpomínají dcery Marie, Božena a Jiřina. No a kdo jste ho znali, přátelé, tak samozřejmě s rodinou můžete vzpomínat i vy. A můžete vzpomínat při písničce, která je písničkou ze srdce pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí, která mě o tuto písničku poprosila. No ale všichni dobře víme, že tato písnička je také nejoblíbenější písničkou pana Milana Makovičky ze Štítar, tak jak už jsem říkala v úvodu. Jsem si jista, že paní Ludmila se ráda s panem Milanem o tuto písničku podělí. Tak oba pěkně zdravím, přeji krásný večer a krásný poslech té jejich komenské vesničky.

0: Tak to byla Komenská vesnička Václava Manese mladšího a Marie Baránkové, podání Komňanu. No a byla to písnička ze srdce pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a také pro pana Milana Makovičku ze Štítar, ale také ještě pro někoho. Tak já zdravím tady tuto milou volající paní Boženu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu a také pana Makovičku a paní Zapletalovou, protože jsem si vzala třetí díl z mojej srdcovský Komenská vesničko a váže mě k ní moc něco. Od roku 87 do roku 2007 bylo to moje přechodně trvalé bydliště v Komni, protože tam moja dcera se svým mužem postavili si rodinný domek a žiju tam do dneška. Tak jsme jim pomáhali ze stavbu, no hlavně můj manžel, ten už tady mezi náma bohužel není. A já jsem jí hlídala děti, dvě holky, takže mám ke Komni velice kladný vztah. A při premiéře této písničky, tuším, že to bylo na Den matek, tak jsem u toho byla, když měli premiéru, tu dechovku, když tuto skladbu hráli. A tak mě slze kapaly, protože jsem si vzpomněla na ty chodníčky, kde jsem s dětskama tam chodila za baráky. A také teda, když už na drátě, tak zdravím sousedy přes jedno od mojí dcery Vaverkovi. Oni tento váš pořad velice sledují a jeho napoledně poslouchají a i večer. A tím pádem vyříďte Vaverkovi, prosím vás, pozdrav aj přes jedno pánkom tej mojej familii. No.
0: No to je, to byl krásný příběh. Je, tato písnička se tedy pojí i s vaším životním příběhem, určitě, dá se říci, ano, paní Boženo.
1: Ano,
0: no
1: to
0: tak
1: ano.
0: To já jsem moc ráda a určitě ráda i paní Ludmila s panem Milanem, že se o tu písničku mohli s vámi podělit, protože pojí vás vzpomínky.
1: Ano, pojí, opravdu pojí, ano, a mě kor to bere za srdce.
0: Tak
1: no,
0: jo,
1: takže,
0: tak krásně.
1: Takže se pochválím paní Ostrá s tím, že to máte 20 roků, to je dlouhá doba, s dětskama do školky a tak dále. A tam bývá slavný Fašank.
0: Mm-hmm.
1: A tak vždycky jsme tam chodili jako do dědiny a tak já už nějak na nohy nemůžu. A věřte mě, že někteří ti občané Komenští, když jsem se nešla tam a kama, oni, jak oni bývají, ty baráku se vždycky zastaví, tak došli za mnou.
0: Mm-hmm. No to je hezké, no já vím, že Komňané no. mají také písničku Fašankovou, kterou také hrajeme. Tak jo,
1: no,
0: tak já jsem ráda, že jsem díky milým posluchačům potěšila i paní Boženu Rachunkovou. Tak krásný večer při dalších hezkých písničkách.
1: Také vám přeju a děkuji vám, že jste mě dali prostor a mějte se moc krásně.
0: Vy také a děkuji za milý telefonát. Naslyšenou. Tak a teď je ta druhá písnička ze srdce. No a ta písnička ze srdce je přímo pro mě, protože mě ji o tu písničku pro mě poprosil pan Pepa z Hané a jak už jsem říkala v úvodu, tak pan Pepa z Hané bydlí v domově pro seniory. To je domo pro seniory Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova a já bych ráda tuto písničku věnovala i do tohoto domova těm milým klientům, tak panu Pepovi velmi děkuji, že na mě myslí, moc mě to těší. No a pak, když se poslouchali Polední Moravu krásnou zem, tak se o této písničce zmínil i pan Josef z Brodského, také se mu líbí. Takže já jsem pana Josefa z Brodského také připojila k panu Pepovi a ke mně a ke všem těm klientům a všechny je tam zdravím a vyslechneme si společně Ruku v ruce Salašnickou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Vracím se k předchozí písničce. Byla to písnička Ze srdce, byla to Salešnická Bohumila Růčky v podání Záhořanů. A mám tady další přání. Dnes 18. září se dožívá krásného životního jubila členka našeho klubu seniorů Nevšová paní, a jméno už dnes několikrát zaznělo během polední Moravy krásné země. Je to paní magistra Stanislava Pučoková. Čtu dál, kromě působení ve školství, kterému věnovala většinu pracovního života, byla také předsedkyní klubu důchodců a předsedkyní osadního výboru v rodné Nevšové, kde se velkou měrou zasadila o plynofikaci obce. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. A ti sluníčko stále svítí. Za výbor Pavel Masař. No a mám tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže dnes slaví narozeniny paní nebo slečna Alenka Šimková z Kůtu a také, a to je velké překvapení, paní Stanislava Pučoková z Nevšové. Takže milé dámy, i my rozhlasáci vám samozřejmě blahopřejeme k vašim narozeninám. Děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost a přejeme vám, abyste byli šťastné, zdraví, aby vás netrápilo. Prostě přejeme, abyste se měli dobře a věříme, že vás potěší i pěkný hudební dárek, stejně jako ostatní milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem, a předává ho Frištátská Javořina.

0: Tak to byly Valašské Kotáry, Libora Mikla a Dalibora Kozmíka v podání Frištátské Javořiny. No a během toho, co jsme poslouchali tuto písničku, se dovolal pan Milan Makovička ze Štítar, který byl velmi potěšen tou komenskou vesničkou, a touto cestou i zdraví paní Rachunkovou a paní Zapletalovou. To jsou ty milé dámy, které mají v oblibě stejnou písničku jako pan Milan Makovička ze Štítar. No a měla jsem tady taky telefonát z Lanžhota. Volal Marek Verbík, poprosil mě o další písničku Ze srdce. Marek je věrným posluchačem našeho vysílání a také, jak víte, to je můj poradce. O tom žádná. Takže Marku, ještě jednou přeji krásný večer. No ale tady si beru další přání. Dobrý den, píše vám Eva ze Znojma. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela Václava Tomaštíka, který se 19. září dožije významného životního jubilea 80 let. Touto cestou mu přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody do dalších let prožitých v kruhu rodiny. K přání se připojují synové Petr s manželkou Lenkou, Radek s manželkou Monikou a Václav s přítelkyní Lenkou. Velkou pusu posílají vnučky Zuzka, Terka, Maruška, Evička a Tereska a vnuci Peťa, Jindra, Vašík a Rýša. No a hudební dárek ten také nechybí a bude to známá písnička Máničko moje.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Budvarka, poslední telefonát, je to paní Věrka Horňáková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jiřínko, vám a všem posluchačům, také vás srdečně zdravím. A já jsem chtěla poprosit o gratulaci a také hezkou písničku pro našeho strejdu Pepíka Gabrhela z Uherského Hradiště, který včera 17. září oslavil krásných a úctyhodných 92 let. Je to bývalý pilot a instruktor z letiště Kunovic a také spolu s mojím tatínkem Machrem, velicí kamarádi životní. Mm-hmm. Takže bych mu chtěla popřát hodně, hodně toho zdraví, které je nejvíc potřeba. Hodně radosti z každého dne, hodně štěstí, spokojenosti, božího požehnání a aby byl pořád obklopený dobrými kamarády. Oni se každou sobotu schází tam na letišti, vždycky ještě ano. Taková partie, co
0: tak
1: co
0: Pepíkovi život tedy neuletěl, ten si ho prožívá, že? Až do Z. Tak jo, takže teď už to ukončíme, paní Věrko.
1: A já si jenom můžu ještě vzpomenout, když je ten večer, že vlastně tatínek teď 1. září, František Šmírmacher, to bylo 10 let, co nám odešel na věčnost, takže jsme vzpomněli, měli jsme jimši svatou v Nezdenicích i v Brodě a právě ten Pepík, my jsme pro něho jeli do Hradiště, tak byl s náma v těch Nezdenicích.
0: Tak budeme vzpomínat i při písničce, aby na ně došlo, paní Věrko. Jo?
1: Ano, ano. Tak a všem lidoškám ještě dodatečně taky všechno nejlepší a hodně zdraví.
0: Hezký večer, tím to ukončíme.
1: Ano, děkuji moc, paní Ostra. Ano, opatrujte se.
0: Vy také. Děkuji. A vidím, že si Honzík Buřil z Brna dnes přijde na své. Tady je pro něho další přání. Přejeme ti, Honzíku, náš kamarád, všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. No a to ti přejí tvoji známí Olšanovi a Podsedníkovi. A i další přání patří jmenovanému. Ano, je to opět přání pro Honzíka Buřila k jeho 63. narozeninám. Vše dobré, dar zdraví, duše i těla, radost vycházek a hodných lidí přeje Anna Charouzová. Ale to ještě stále není všechno. Krásné narozeniny Honzovi Buřilovi z Brna přejí z jeho milovaného Kunštátu rodiny Ješkova a Bravencova. Ano, a Honzu Buřila touto cestou i zdraví. A konečně už je na řadě písnička, protože bude hrát cymbálová muzika Aleše Smutného a bude to už úplně poslední písnička podvečerní části Moravy krásné země.

To byla krásná písnička Blausava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu. Hrála cymbálová muzika Aleše Smutného. No a ještě vás pozvu na vinobraní v Rackové. Uskuteční se už tuto sobotu 19. začátek ve 20 hodin v místním kulturním domě. No a čeká na vás večer plný zábavy, jídla, muziky a hrát bude dechová kapela Hanačka. No a je teď 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknu notečku s podtitulkem Pěvecké legendy Brolnu. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Víkend mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Karlem Hegnerem, v neděli pak s Květou Navrátilovou. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a už hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti a hrají vypíchnutou metodě prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začíná rozšiřování silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi, bude mít 3 pruhy. S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Kroměříž nabízí nové městské slavnosti a zítra bude převážně skoro jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, navětví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiruková stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy.
0: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat. Sezóna respiračních nemocí se blíží, lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina. Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit i očkování proti pneumokokovým infekcím. Obě tato očkování radí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Kroměřížská radnice připravila na víkend první ročník nových slavností s názvem Kroměříž září. Program nabízí od pátku do neděle koncerty, výstavy i gastronomické speciality. Cílem akce je ukázat město místním obyvatelům i turistům z jiného úhlu pohledu. Součástí programu je i vystoupení Olomoucké filharmonie, laserová show nebo noční nocturna, kdy budou památky UNESCO speciálně nasvícené a doplněné o ukázky pouličního umění, pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Rozpočet městských slavností v Kroměříži se pohybuje kolem 3 milionů korun. Základním cílem vedení města je prodloužit turistickou sezónu až do poloviny září. Sport.
0: Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka, který porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 2x6-4. Program bude pokračovat zítra, začínat se bude ve 14 hodin 4 hrou.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno nebo jas nebo polojasno, jen chvílemi i oblačno. Ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po nehodě u brněnských Kníniček je momentálně uzavřená silnice do Jinačovic. Probíhají tam odklízecí a záchranné práce. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Máme něco málo po 19. hodině a je tedy čas na pěknou notečku. A dnes, jak je naším dobrým pátečním zvykem, s Brolnem, tedy s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Příjemný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel se rozhodl, že až do 19:30 budou s

zpívat legendy Brolnu. Prostor dostanou zpěváci opravdu zvučných jmen, a to nejen z oboru lidové hudby. Máme připravenou řadu zajímavých hudebních úprav a také několik specialit, které jinde než u nás neuslyšíte. Jarmila Šuláková a lidová píseň, chcete-li Broln, to bylo svého času neoddělitelné slovní spojení a vlastně možná pořád je. Brněnský skladatel, upravovatel, dirigent, dramaturg, hudební režisér a třeba i hráč na dudy Emanuel Kuksa pro ni začátkem 60. let upravil píseň Hej, zabili, zabili. Poslechněte si skvělý případ propojení silného nápěvu, originální aranže a neopakovatelné interpretace. Broln řídil Bohumil Smejkal. A ve druhém snímku Očka, černé očka uslyšíme zase nádherný houslový tón Zdeňka Nečesánka. Příjemný poslech.

Dušan Holý, Broln a v jejich podání Písně do skoku. Doufám, že se u toho rozvibrovaly i vaše končetiny. Pokud dospíval Dušan z rodu Holých, není možné, abychom si neudělali radost jednou z nahrávek jeho bratra Luboše Holého. Ta následující vznikla v roce 1974 a Broln tehdy řídil Jindřich Hovorka.

V dnešním vydání pořadu Na pěknou notečku jsme doposlouchali zpěv Luboše Holého a prostor mají dnes pěvecké legendy. A teď uslyšíte velký hlas nejen Brolnu. Právě naopak, jeho hlavní pěveckou arénou bylo operní pódium. Basbaritonista Václav Halíř, rodák z Žeravic u Přerova, se narodil 28. září roku 1926. V následujících dnech tomu bude 100 let od počátku jeho životní cesty. Původně vyučený zedník, jehož hudební talent ho přivedl po válce na brněnskou konzervatoř jako houslistu a později kontrabasistu, se vypracoval v předního operního pěvce. Zpěv už totiž studoval na Janáčkově akademii muzických umění. Nejvíc profesních let prožil na prknech Janáčkova divadla v Brně a stvárnil tam úctyhodnou plejádu postav. Folklor mu vůbec nebyl cizí. Ostatně s Brolnem už začal spolupracovat několik let po jeho založení, jako mladík. Pojďme si jeho hlas vychutnat v originální hudební úpravě Jaromíra Nečase, kdy hrál orchestr pod dirigentským vedením Aloise Fialy. Václav Halíř zemřel v březnu posledního roku minulého tisíciletí.

0: pořad na pěknou notečku a v něm dospívavší operní pěvec Václav Halíř, od jehož narození uplyne 28. září rovných 100 let. V našem playlistu ho vystřídal multiinstrumentalista a zpěvák Václav Kovářík. Autor pořadu Jaroslav Knajzl pro vás dnes připravil opravdu pestrou ochutnávku broňáckých hlasů. A originální bude i závěr dnešního pořadu. Zazní hošie, které zaspívají Jan Janulík, František Kincl a Joška Černý. Textem rozkošně rozverné melodie, hudebně doprovázené netradičně štrajchem, tedy spojením smyčcových a dechových nástrojů. Originální snímek vznikl v roce 1984 a v čele brolnu stál při nahrávání Jan Kružík. No a protože to dnes patřilo pěvecky spíše mužům, tak naši půlhodinku zarámujme ženským hlasem. Západoslovenskou Z rána slněčko naspívala Iva Bitová v roce 1975 a bylo to v úpravě jejího otce, kontrabasisty Kolomana Bita. Snad jste si folklorně hudební půlhodinku užili a svou posluchačskou přízeň nám zachováte i příště. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Knajzl. A nyní už chlapské podlužácké hošie.
1: Muziko hošie!

0: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
1: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
2: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
1: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měly zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
3: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
1: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
4: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
5: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tižší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
7: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
7: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo
8: mdloby a mžitky.
7: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mm-hmm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím a nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: Sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková a to jako může ta být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: pro mě
8: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vlázou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady věděli. Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, to by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: problém.
0: Ano,
2: náramek začne pípat a vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě, tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu. Lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
0: On to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večer.

0: Dali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak za prvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, která je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: typ
0: počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel s tetování proti omdlel s očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě to též.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk náhle tak štěstí rozraduje, že se mu ten
0: že
1: mozek překrví,
0: milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava, to je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí, do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku, já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresuje tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška, zatímco Češi pro

0: registrací do systému EES.
1: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
3: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
2: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
4: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov Letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Alojze Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v níž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v níž měl po léta týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21. A Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů. To, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
5: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
6: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
5: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí

0: korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
1: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
2: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
1: A ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola. To bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, budete se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěří ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, a ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesor Cenovita, jak s tím vlakem do něj přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá ještě rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenkovášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku Šejbalou, Vlastu Fabiánu, mám pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch Zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, no to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se jí počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Mně se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a támhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, on taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkala, hlavně to, co jsem neříkala, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla, tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím.
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnic, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme to se ještě podle dětského domu, jezdilo tam, nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejem si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slíta, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát, ta Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, jsem se nadechl, říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixi. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano? Na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano? Poská, dát lepku a říkat, bíči, nevíš, že ano, to víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový... O takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce, já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok odměňoval autora nejlepší prozy a nejfétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, řekl, byl by si tak hodně, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpět, Romance pro křídlovku? Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje a to, a teď se takhle rozšil a já jsem se seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, s tím jsem já měl potíži, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: si Saprové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A Saprovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta? Asi.
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že jo, zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné, to je to. Neměl, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na vám to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy, až nakonec, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívil ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, ono Jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se tady do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance babi. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Byli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídá, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Lubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Lubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějak kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik...
1: To nezajímá. Oni to ty ženský poznají,
0: no. Ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek čtyřicetilému pamětnou slávu říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho, dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když z klenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
6: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se 2 astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy, vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu a dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo anebo někdy a ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roku.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první, od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104, no a tož jedenkrát také, to tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, bož, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment, no a to, že obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb za letovací, tak...

0: byl takový, myslím, že 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
1: Mm-hmm.
0: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
1: Ano, ano.
0: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
1: Jak vám u toho bylo, Boženko?
0: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není, fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to vám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OK, KDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož si říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno a letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 880 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
1: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
0: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. No a teď znova pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě to, ještě jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama, ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušanbe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará, minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
1: No máte zážitků na rozdávání.
0: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
1: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
0: Kunovi z toho vyskakovali, napřed byly Sible, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušanbe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušanbe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
1: Takže naše česká stopa.
0: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
1: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
0: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
1: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bükru. To je typ letadla. to je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
0: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak by 4 trenéry.
1: Ano,
0: v Otrokovicích, víte?
1: Ano, 426.
0: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry to byl jak když kořistní materiál.
1: Ano, to bylo vlastně původně německé letadlo, dvoumístné, jednomotorové, dolnoplošník, že jo?
0: Ano, dolnoplošník a potom nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
1: No tak, vy se v tom
0: nebo
1: vy
0: znáte. R200, Morava, já už, ale myslím...
1: Ne, Morava byla dolnoplošník.
0: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
1: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
0: To měla štěstí, že jsem byla první dneska, no.
1: Je to
0: měla
1: tak?
0: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a... Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
0: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
1: Chviličku si dovolím. Mějte
0: no,
1: se.
0: Tak se mějte.
1: Dobrou noc.
0: Do počutia.
1: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dveře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psal rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89. Jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže
0: teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuji.
1: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974. Mně bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávaly elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění, jo. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Burgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota, dalo byste říct. Ano. Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby delší doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekli, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaně odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. A, takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprovovaný z Bratislavy. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem tam počkal na letadlo, který letěl, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny, jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. Za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak to, tak tuto, takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14 a IL-18, ano, tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou psuvku. To si pamatuju z té Moskvy, kdy jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem. Tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct. Taky bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Hezky, naschle.
0: K Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točily, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roků a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, to bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. Jakože. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít cestu s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Ruzinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak nějak. 51, 52. 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: Já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53 ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57
0: případě...
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady taky zazněl. Ale to nevadí.
1: To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, to nevím. No.
0: I tak ale děkuju tak za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. Uh-huh. Když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, no, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tam mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co jsem mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte... Promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90 a už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo, zelo, vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma, a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026, noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav, tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé 2 hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.

0: Tiberčan. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejnou prostě. Tomu vyhlídkovému letu.
1: Ano, takové,
0: sloužil.
1: Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, aero AE-45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
0: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu. To jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující. A museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé pouce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
1: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
0: No. No, taky jsem narozená první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
1: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
0: No.
1: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
0: Před týdnem.
1: Před týdnem? A kde jste byla?
0: Na Korfu jsme byli.
1: Je, tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
0: Děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly o dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám, když jsme letěli Dakotou, a bylo tam oddělení, kde seděli asi čtyři ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci z povolání byli na nějaký žurnalistický fakultě a když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušnej slov. A pak teprve se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do taneční, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví. chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si dělám legraci.
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz lomítko linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám.
0: Je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťku i bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, o tom žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili za toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala jak tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo, takhle.
1: Na Větroně.
0: Jo, tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58, 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam se švagrem a tak na Vánoce říkám, který poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový ten Iluši nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, tak jsme práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle nad Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše 2 děti. A to bylo tak nějak v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic letělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Turanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takové zvědavé, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odlikl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo.
1: Tak,
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějací Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legálně Žitochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Žitochovice nebo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to je taková jedna zajímavost, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já děkuju moc, že jste vzal, dobrou noc.
0: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO. Tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, když letím na Levkáru, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nadraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční toho jeho manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na, počkejte, Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady na dovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim. To bylo na přelomu srpna, září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. Hmm. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Hmm. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to do toho letadla neuhodí, že jo?
0: No tak, není uzemněný, ano, jako. Ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: No, takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že
0: no,
1: jo?
0: No, jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuju za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bombony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bombony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma poprvé v letadle a vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech a to z Prahy do Berlína a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pytlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou a zaplatila nám to dcera a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, tak, všechno. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli 3 vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu a takže... Tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot, tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Viki.
1: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už si i juchal, že jo?
1: Jo, ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
2: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
2: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
3: No, kde bych jako měla začít?
2: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
4: Pak?
2: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
4: Sňaš legraci bez hudby?
2: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou imidž.
1: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
2: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
2: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
1: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
2: To máš dobrý.
1: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
3: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
4: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
3: To je džínová bunda.
4: Je ta džíska.
3: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
4: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
3: Jasně, no. Ale já mám...
4: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
5: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No.
4: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
3: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
4: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, mě dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: já,
7: jo,
6: to je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.

0: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
0: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
0: No tak...
1: To jsou mi věci? To jsou mi věci?
0: To je zatím jeden.
1: To byly 2. To ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
0: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak, jedem. Rouháš se Bohu. Ruce pryč. Odevzdej zbraň. Čeká tě už jenom smrt.
2: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
0: No dobře.
2: Karle, co?
0: No.
2: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, to jsou mi věci, ne takhle.
0: No to začínáš brzo. Rychle to sjedeme tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Roma a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
2: No jasně.
0: Jo?
2: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
2: Ne, jen kousek. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
2: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
2: Co neprskáš? Co neprskáš?
1: Prská, no do teďka to žádný nevadilo, a že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
0: Klid, hlavně.
2: A to nechá.
0: Klid.
1: Herci.
0: Prosím vás, ne, klid,
2: nehádejte.
0: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
2: Jo? Pojďte. Prosím tě.
0: Jsi lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
1: Shakespeare, kdy to viděl?
2: Lehni.
1: Tudle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
2: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
1: Hele, neměla by ta Julie podle Shakespearea 16 letá.
0: Prosím vás, klid.
2: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
2: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si vždycky, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
2: mě jako... Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: O
3: oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bože.
3: Tak dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: A ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, lehně, já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v které jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit tákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem sem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš ho Lučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jen začal chodit mezi lidma, jde to je záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, jde to je záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Hamby? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muží noha, sova pálená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z vytrnic. Lásky, žádnej kouzelník nenamíchal nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrata teď byla poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy jsi narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, co jsem vzal? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu a tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, děti, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no, no, dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Svátá noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
5: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
5: ale
2: co?
5: Ale teď jako nemůžu.
2: A je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo. A to tady.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: Ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodiného.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, že jsem vás slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mě asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, onejsa, ať se sebe, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš, šablmeno.
2: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom srivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takový.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu. No
4: to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Víte, nebezpečné.
3: Na to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už bych se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco. Ne, proč? Ty se na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestáhli na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.